0: Hit Rádio Vysočina.
1: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: Vlka Prima v Jihlavě máme profesionální nářadí Milwaukee. Pro chlapy, pro všechny řemeslníky, pro každého fachmana, co chce od nářadí co nejvíc.
1: Vlka Prima, největším showroomu Milwaukee na Vysočině.
0: Najdeš obrovský výběr nářadí a spotřebáku skladem.
1: Vlka Prima, to je autorizovaný dealer Milwaukee pro celou Vysočinu.
0: Vlka Prima najdeš na Pávovský ulici v Jihlavě. Vlka Prima.
2: Vlka Prima.
0: Přijď si pro nářadí, co něco vydrží.
3: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
4: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
5: Hit Radio. Hit Radio.

0: Hoka Prima? To je více než špičkové nářadí.
1: To je spojovací materiál DIN, vruty, kotvy a hmoždinky Fisher nebo tesařské prvky Juta a Senko.
0: V Hoka Prima najdete chemické produkty Liquimoly, Stalock a kompletní sortiment značky Ilbruk.
1: V Hoka Prima máme i diamantovou a řezací techniku Gels a Norton.
0: A také kvalitní obalovou techniku a ochranné prostředky.
1: Hoka Prima je prostě prima partner pro profesionálně odvedenou práci.

0: S GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
1: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
2: V sobotu 19. září ožije celá Česká republika Dnem s myslivci. Vezměte děti, rodinu nebo přátelé na den plný zážitků a poznejte přírodu zblízka. Čekají vás lovečtí psi, sokolnictví, soutěže, hry, tvoření, lesní pedagogika, ukázky myslivosti a pořádná porce zvěřinových specialit. 19. září na 19 místech po celé České republice Den s myslivci. Informace o všech akcích na cmmj.cz.
3: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
4: Tiskne, kopíruje, skenuje.
3: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
4: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
5: Tisknu levně CZ.
6: Náplně hned.
7: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
6: Tak dobře poslouchejte.
7: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
8: House Running.
6: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
7: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
6: Budete viset 101 metrů nad zemí.
7: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
9: Maminko!
6: Prostě pořádnej adrenalin.
7: Tenhle zážitek najdete pouze na...
10: Firma na zážitky.
6: CZ.
11: Nákupy v online shop CZ.
12: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
11: www.onlineshop.cz.
13: Ahoj jihlaváci. V pátek 18. září v 18 hodin k nám dorazí rezerva pražské Slavie. Nenechte si ujít duel s mladými nadějemi mistrovského celku a bojujte spolu s námi za Vysočinu.
14: Attention!
15: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
14: Yes, sir!
15: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
14: La Tropical!
15: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
16: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
17: Tomas Arsov v Tetě?
16: Přesně, saloní péče je teď zase o kus blíž.
17: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
16: Tomas Arsov, saloní péče, nyní ještě blíže vám.

0: Jediná oficiální Meridian Lounge na Vysočině míří do City Parku Jihlava. Dopřejte si terapii módou. Načerpejte podzimní inspiraci a nakupujte s výhodami navíc. 18. až 21. září Dny Meridian.
1: City Park Jihlava. Pro váš lepší den.
2: Ber za kliku a otvírej. Unihobby stylové interiérové dveře Grenada dub bělený za 990 korun.
3: Unihobby.
2: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
6: Hit Radio.
7: I know you moved on to someone new. Life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce.
1: Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Zahradnictví Spomyšl.cz.
2: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
3: Tiskne, kopíruje, skenuje.
2: A školu, práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
3: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
4: Tisknu levně CZ.
5: Náplně hned.
6: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
7: SVA Cars Třebíč, váš autorizovaný prodejce Hyundai v Třebíči.
8: It's me, Rita Ora.
9: I'm Macklemore.
8: I'm Dua Lipa.
10: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop.
11: Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
10: On air.
12: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
13: Je 6 hodin, krátké zprávy a David Račák. Česko čelí ze strany Ruska hybridní válce. Serveru TNCZ to v reakci na varování polského premiéra Donalda Tuska sdělil předseda vlády Andrej Babiš. Zpravodajské služby věnují podle něj rizikům namířeným proti Česku nejvyšší pozornost. Informace sdílejí i na mezinárodní úrovni. Městský soud v Praze dnes projedná odvolání v případu psychiatra Jana Cimického. Obvodní soud mu nepravomocně uložil 5leté vězení a 10 letý zákaz činnosti za vydírání a sexuální útoky. Podle obžaloby se lékař činů dopustil mezi lety 79 a 2019, převážně na svých pacientkách. No a fotbalisté Plzně v úvodním kole hlavní fáze Evropské ligy utrpěli debakl 0-3 od Unionu Saint-Gilloise a prohloubili svou výsledkovou krizi. Úřadující belgický vícemistr a vítěz domácího poháru ve Štruncových sadech dominoval a už do přestávky vedl 2-0. A teď už pojďme k nám do regionu.
14: Most na hlavní silnici 38 u Golčova Jeníkova na Havlíčkobrodsku čeká přestavba. Práce by měly začít zhruba v březnu příštího roku a vyjdou na asi 92 milionů bez DPH. Při přestavbě budou auta jezdit kyvadlově přes provizorní most a vzhledem k tomu, že silniční most vede přes železnici, musí cestující počítat také s výlukou. Práce jsou nutné kvůli přepravě nadrozměrných nákladů pro nové bloky dukovanské elektrárny. Ráno nás na Vysočině opět mohou místy provázet mlhy, přes den pak bude oblačno až polojasno a teploty do 21. A příjemná bude také sobota, kdy nás bude provázet sluníčko.
10: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: Snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Jasmin na svém místě.
2: Tady.
1: Michal, taky dobré ráno. A David, akorát ne náš, ale David Račák, zprávař. Tak dobré ráno vám všem, kdo jste si nás zapnul a víte, co je.
2: A jo.
1: No jo, konečně. Já teda nevím, jestli vám to nepřijde, nebo jestli to přijde jenom mně, ale ten týden nějak utek.
2: Ale blesku rychle, takhle.
1: Takhle. Tak pojďme na písničky, startuje páteční snídaně, Michal Šulte a Rieb, hezké no.
0: Hit Radio Vysočina.

0: Tímhle jsme odstartovali páteční snídani. 6.05 Michal Šulte a Rihep a my vám přejeme krásné ráno. Tak co, už máte plány na víkend? Už víte, co chystáte? Jasně, víme taky, že někdo z vás bude v práci. Tak teďka se ptáme vás, kdo máte volno, kdo se těšíte na ten zasloužený odpočinek, chata, chalupa, nějaký výlet někam ještě. Hezky má být docela o víkendu. Co ty, Jasmin?
1: Tyjo, já pořád přemýšlím, vím, že dneska se máme vidět s kamarádama, ale zítra možná půjdeme nějaký pochod s mým přítelem, protože on se chystá na svatojakubskou cestu na Camino a nekeci. Potřebuje trénovat, takže si dáme možná třeba 20-30 kiláků nějaký pochůdek.
0: Nekeci, to jsem mi připomněla, my jsme takhle chodili, už to je dlouho, nevím, jak se to jmenovalo, bylo to nějaký pochod, bylo to v Polici nad Metují a chodili se tam vždycky dvě vzdálenosti, mohla si vybrat ze dvou vzdáleností, jo? Já vždycky chodil tu kratší. A vždycky jsem dostal nějakou takovou keramickou placku v cíli a diplom, ale to už je hele historie.
1: To už je historie.
0: To už je dlouho.
1: A tvý plány na víkend?
0: Moje plány na víkend, člověče, jedu zítra v sobotu, jedu na oslavu 70. narozenin.
1: To je dost? To je dobrý.
0: To je dost. Myslím si, že se tam budou hrát jiný písničky, než jsem zvyklý takhle hrát třeba na firmkách, ale docela se na to těším, bude to taková změna. Tak nás zajímá, co chystáte vy, protože je tady minuta šampionů. A i dneska pro vás máme, nebo i dneska naposledy pro vás máme voucher na akinu.cz v hodnotě 5000 korun na prémiová krmiva pro psy a kočky.
1: A dneska po vás chceme teda klasicky vědět, jak se jmenujete, odkud jste a do třetice vaše plány na víkend.
0: Můžete to napsat klidně ve zkratce, ať vám neupadnou prsty takhle po ránu palce. Napište nám to na 777-937-777. Nasaď mi na chvíli. My vám nasadíme na chvíli motýle do břicha. A dostaneme se k tomu minuta šampionu za malou chvíli. Voucher v hodnotě 5000 korun na akinu pro jednoho z vás. Tak pište a my k vám posíláme motýle. Hezké ráno.

0: Ale jsou mandraže motýly na Hitrádiu 6 hodin 10 minut. Startuje minuta šampionů, kde jeden z vás vyhraje voucher v hodnotě 5000 korun na nákup na akinu.cz na dobroty pro vaše čtyřnohý miláčky. Zpráv od vás přišlo spoustu. My vybereme s Jasmin jednu. Nám to vždycky vybírá David, ale David už je někde v Japonsku na svatební cestě, tak to asi těžko, navíc je tam časový posun. Tak jdeme na to.
1: Jdeme na to.
0: Minuta šampionu startuje teď. Ptali jsme se vás, co chystáte na víkend.
1: Maruška Mariánské lázně půjde na houby.
0: Pavla Jabloné nad Orlicí, super víkend s vnučkou.
1: Olča Bochov, slavnosti města, kamarádi a burčák.
0: Martina Nové Hrady, řezání a štípání dřeva s manželem.
1: Lucka Liberec, oslava jejich narozenin u segry a opékání buštů.
0: Budeme štípat. Lukáš Svatava chystá se na oslavě města Havlíčkův Vrod.
1: Marcel Plzeň s přítelkyní na motorce.
0: Lenka Rýmařov, hlavně přežít, hodně užít.
1: Luděk Česká Třebová, večer u deskovek.
0: Evča Frýdek Místek bude slavit 15. narozky dcery.
1: Iva Arnoutice, grilovačka, loučení s létem.
0: Petra Zlín, půjdu do lesa na bedli.
1: Míša Praha, čekají úklid obce a pak opékání burstů za odměnu.
0: Pavel Polná, pořádání turnaje judo.
1: Market Hranice, odpočívat při práci na zahradě a vychutnávat ticho, jelikož 6. B letos stojí za to.
0: Mm-hmm. No tak těch zpráv přišlo spoustu, nestihli jsme jich přečíst třeba tak 95%.
1: Ale musíme jednu výherní vybrat a říkám si, že když jsme tady teda bez Davida, takže si můžeme každý vybrat jednu a pak z nich vybrat finálního výherce.
0: No tak mně se líbila zpráva od Míši z Prahy, že je čeká uklid obce a pak opékání burštu za odměnu, jako když uklidíš celou Prahu.
1: Mně se líbila teda Market Hranice, odpočívání při práci na zahradě a vychutnávat ticho, jelikož 6. B stojí za to. A učitelky to mají těžký. Tak si střihneme.
0: Tak si pojďme střihnout. Takže bude to kámen, nůžky, papír teď, jo.
1: Jo, a
0: tak
1: na teď a dělej takhle, ať to je slyšet, že to děláme.
0: Jo, tak počkej, já to teda stáhnu. Takže
1: kámen, nůžky, papír teď. Oba nůžky.
0: Oba nůžky. Kámen, nůžky, papír teď. Oba kámen. Tak pojď papír ještě. Kámen, nůžky, papír teď. Tak počkej, ty jsi mi teda podělala,
1: jo? Já jsem ti podělala, no? A tak takže já nevěděla, že to myslíš vážně.
0: Tak, Jasmin vyhrála, takže tím pádem
1: Market z Hranic. Hranice.
0: Voucher na 5000 korun do akinu.cz je tvůj. Tak moc gratulujeme. No a my pokračujeme. Já prostě říkám pořád, že v tomhle baráku na kamoše nenarazíš. Takže Clean Bandit and Mary na Hit Rádiu pro vás všechny, kdo nás ladíte v 6.13. Hezké ránko.

0: dance, we can dance all night.
1: Miles Smith, Nice to meet you na Hit Radio 619. Ano, i vás, kdo jste si nás třeba zapnul poprvé, tady zdravíme a vítáme. Krásné ráno, tohle je Hit Radio. Volby do komunálek. Celá republika je zasypaná billboardy, to jste se asi všimli. Billboardy, ze kterých se do nás smějou ti, kteří u voleb chtějí náš hlas. No a naprosto geniální věc se stala na severu Čech. Tam jedna strana nechala vylepit billboardy, jenomže v Jablonci nalepili billboardy, který měli nalepit v Liberci a naopak. Jo, a já si říkám, jestli to nebylo schválně. Jo, všichni se o tom baví, všude se o tom píše, my se o tom teďka taky bavíme, tak jestli to prostě není jenom marketing jako prase.
2: No, marketing, nějaká meziměstská solidarita, tak my můžeme tady vylepit něco s Brnem a metrem třeba do budoucna, že jo,
1: no,
2: v Praze.
1: No, já si říkám, já si představuju toho lepiče. Jo, že
2: lepič? To tak se jmenuje ta pozice.
1: Jasně, no, je to lepič. Viděli jste někdy, jak se lepí billboardy? Ono to asi nebude sranda, jo? Já občas takhle, když jedu po městě a vidím, jak tam mají ten obrovský kýbl s tím lepidlem, pak ten smeták a...
2: jo. Ty tak všechno hezky jako dokážeš napodobit.
1: Tak mám to nakoukaný, mám na to docela zálus tady na tu pozici lepiče. Že to asi nebude jednoduchý, protože on ten billboard takhle jako z dálky vypadá, že je docela velký a zblízka je jako obří, jo. Takže já si právě říkám, jak jsi říkala, jo, jestli třeba nebudou příští týden tady politici z Prahy slibovat třeba to metro v Brně,
2: přesně,
1: nebo třeba Nový moře v Ostravě.
2: No nicméně komunální volby, ty jsou, nepletuli se 9. a 10. října, je to první kolo, takže možná do té doby ještě pár bizárků přibude.
1: Já bych si to potvrdil, ale taky si nejsem jistý. Tak pokud jste třeba potkali nějaký bizarní billboard, něco opravdu, co jste si řekli, no tak to si dělají legraci, ne? Tak nám to klidně vyfoťte, pošlete, ale asi až bude světlo, teďka ještě toho moc nepofotíte. Nickelback. To jsou hity, které vám pošleme, naladíme za chvíli. Taky Leony, no a samozřejmě i páteční doprava. Ať víte, jak to jezdí, hezké ráno.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska s Kaufland Card Extra za 8,90. A Edušo zrnková káva, kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.
3: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
5: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky.

0: Bulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
1: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Havlíčkův Brod slaví 770 let a Futaba Czech slaví s ním.
4: V sobotu 19. září vás čeká den plný historie a skvělé muziky. Centrem města projde velkolepý průvod králů a večer to naplno rozjede Havlíčkovo náměstí.
3: No Name, Proteus, Poletíme nebo Berenika Kohoutová.
4: Jsme hrdí, že můžeme podporovat město, ve kterém žijeme a pracujeme.
3: 770 let Havlíčkova Brodu. Oslavme to společně.
4: Už tuto sobotu.
3: Futaba Czech, jsme již 22 let součástí tohoto příběhu.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svíjanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
6: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
7: Pozor, mimořádná zpráva. První mrazíky na naše území ještě neudeřily, ale od října očekáváme plné pneuservisy. Nečekejte na fronty a přezujte v Best Drive už v září. V Best Drive získáte 10% slevu na přezutí a jistotu kvalitní služby. Nečekejte, až bude plno. Přezujte v září v Best Drive s extra slevou 10%.
8: Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, elektroniky, mechaniky, obsluhy CNC strojů, skladové a montážní dělníky. Získej stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. U vybraných profesí obdržíš nástupní prémii 50 až 100 000 korun. Více na chytrehlavydojihlavy.cz. chytrehlavydojihlavy.cz.
9: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varní robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
10: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
11: Vinylovou? A bude sama hrát?
10: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
12: Experto Family. Od V podlahy.
13: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři. Nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra. Celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa.
14: Na kráji zamíchej.
15: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy, dávejte pozor místy na dálnicích D1 a D2 na Jižní Moravě, tvoří se tam mlhy, tak raději buďte ve střehu a nezapomeňte na mlhovky. No a na trase mezi Brnem a Kuřimí u České došlo k dopravní nehodě vozidla, které po nehodě stojí na krajnici, projíždějte s opatrností.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. Hitrádio Vysočina.

0: 6.31, krásné ráno. David Račák pro nás má ranní update.
1: Ranní update.
2: Přeju všem hezké ráno. Policie v kalifornském městě Santa Ana pátrá po zlodích, kteří ukradli bronzovou sochu Ježíše Krista v hodnotě $50,000. V přepočtu přes 1 000 000 korun. Na podstavci z ní zbyly jen nohy. Představení nových iPhoneů obvykle zlevní ty rok staré. Kvůli růstu cen pamětí Apple zvolil opačný postup. Po premiéře 18 šly s cenou nahoru i 17 a modely Air. Zákazníci tak za některé telefony zaplatí o 1 000 korun více než před rokem. No a co všechno dokáže člověk ztratit v národním parku? V Yellowstoneu letos z geotermálních oblastí odstranili přes 20 000 kusů odpadu. Mezi nálezy bylo 280 čepic, AirPody, hotelové karty, dudlíky, Pokémon karty, karta Uno, umělé nechty a také 6 rovnátek.
3: Hele, že někdo ztratí rovnátko v Yellowstoneu, to je hustý.
4: To je divný, ale já když jsem teda poslouchal ten výčet, tak podle mě bychom všechny tyhle věci a ještě něco navíc našli zapadaný v autě mezi sedačkou a středovým tunelem, protože hele, asi víš, o čem mluvím, jo? Hele, co tenhle prostor schvátí, už nenavrátí. Zrovna včera mi tam spadla 50. Není, nevím, hele.
3: Není.
4: Jako vyndat sedačku, tak si myslím, že bychom našli opravdový poklady. Real McCoy, tohle je taky poklad, hele, 90. Love and Devotion pro vás na Hit Rádiu teď. Srdcovka. Další vám hraje Jirka Pelnář mezi 12. a 13. Tak hezké ráno, šampioni.

0: Sebastian Rupalíc, 6.41.
1: Už za chviličku zazvoní v éteru jeden zvonek u jednoho z vás a zaručí vám 6 000 korun.
0: Jeden zvonek vládne všem. Tenhle.
2: Kdopak to zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 tisíc, ještě než vyrazíš do práce.
0: Jeden jim všem káže. Takhle 6 000 korun, to Jasmin říkala. Včera to nevyšlo, takže k té 5 000ovce předáváme ještě jednoho tisíce a 1 000. A 6 000 korun si můžete vydělat v 7 hodin 10 minut, což je za půl hodinu.
1: My připomínáme, že příští pátek my dva někomu z vás povezeme rovnou 50 000 korun, tudíž kdo ještě nejste registrovaný, tak ježišmarja, utíkejte na web Hitrádia a sypte to tam.
0: No a protože to k vám povezeme v pátek, tak u vás asi v pátek zrovna zůstanem, tak asi nakoupíme nějakou flaku a pořádně to oslavíme, ne? Registrace do soutěže na webu hitradio.cz a v 7.10 se těšíme, budeme zvonit. Za malou chvíli se můžete těšit na tohle, já se vám musím přiznat, já jsem si strašně dlouho myslel, že to je chlap Alex Hepburn.
1: A já jsem ho z toho omylu nevyvedla nejdřív, ten začátek zní opravdu jako hlas muže, tady už ne.
0: A je to hlas ženy, je to britská zpěvačka a skladatelka, tak možná pokud jste to náhodou taky neviděli, tak jsme vám otevřeli oči, tak za chvíli to můžete naposlouchat, jestli vám to víc zní jako chlap nebo žena.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
3: Kitchen House Jihlava. Kuchyně vyřešeno. kitchenhouse@kuchyně.cz. Navštivte náš nový showroom v Aventinu v Jihlavě. kitchenhouse@kuchyně.cz.
4: Jsem hrdina.
5: Co tady blbneš?
4: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
5: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
4: Vše na 211.cz.
5: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
4: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
6: Maxi.
7: Je, noční návštěva ledničky prozrazena. Baru, ty jsi mě slyšela?
6: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
7: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
8: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
9: Co třeba na delfíny?
8: Do zoo?
9: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
8: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
9: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
2: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
10: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
2: Luka od Tytonu, dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma. Usnula?
11: Asi jo.
2: Stejně je zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
11: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
2: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
12: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
13: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
14: Ahoj, tady Sagwan Tofi. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
15: A vemte sebou i děti. Já tam budu taky, tak čus bus autobus.
14: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje. Vstupenky na dětiraje.cz.
15: Bude vejdán.
16: Jednorožnění je tady. V sobotu 19. září patří třešť zábavě. Od 10 na náměstí grilování, jednorožné rodeo, kejklíři, cirkus, muzika a program pro celou rodinu. V 16 hodin společně průvodem do cihelny a od 5 pokračujeme divadlem, kejklíři, ohnivou show a večerní tančírnou s China Blue a za Trest Bandem. Jednorožnění a cihelna v Třešti. V sobotu 19. září. Vstup zdarma.
17: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
18: Vážně? A co umí?
17: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
18: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
19: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
20: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na dálnici D1 na 189. kilometru ve směru na Prahu, stojí na krajnici porouchané vozidlo. No a na trase z Větrného Jeníkova do Jihlavy před Bílým kamenem vyšetřuje policie dopravní nehodu. Počítejte s omezením.
21: Mami, proč máme všechno od konceptu?
22: To jen se zeptej tatínka.
23: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
24: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
25: Pořád jste tady.
26: Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.
27: Dobré!

0: David Guetta, Terry Swims, taky Tons and I, tohle je Hit Radio Gon Gon Gon 6.54.
1: Máte rádi Harryho Pottera? Já taky, ale opravdový fanoušek, ten se pozná jinak. Jistá paní vyrazila do kina na Kámen mudrců. A to i přesto, že věděla, že má ten den termín porodu. A když teda během filmu začala rodit, tak ona neodešla. Ona si to tam odrodila, protože když si přece koupila ten lístek, tak jako ježiši.
2: No jasně, tak jako když si kupuješ lístek a popcorn v kině, no tak to je tak jako na hypošku, jako jo, v dnešní době asi všichni známe. Ale kdo nezažil první porod v kině, tak ten vlastně neví, co je to opravdová premiéra. Slyším všudy. Ale jako představte si ten rodný list, jo, co tam bude napsáno, místo narození. Kinosvět, řada 12, sedadlo 8. To já si říkám, že by jí mohli tý mamince dát třeba jako doživotní popcorn zdarma.
1: Hele, ale to se někde dělá, že jo, když se narodíš někde v letadle nebo přesně v kině, tak oni ti, nebo v tom, v akváči, tak dávají třeba celoživotní vstupy zdarma, tak to by mohli udělat.
2: Ježiš, to bych bral, že bych se narodil v letadle, ale to už trošku nestíhám, to už se trošku nepůjde. Nicméně, já úplně vidím taky v tom kině, jak tam hnedka naběh borec z kasy a říká, prosím vás, takhle by to nešlo, je to dětský lístek, 349 korun, jo, mi ještě dáte. Přesně, alo, mora. Linkin Park, Friendly Fire, to je další song, který stihneme do 7 a potom David Račák přidá zprávy.

0: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
1: Ber za kliku a otvírej! Unihobby stylové interiérové dveře Grenada, dub bělený, za 990 korun.
2: Unihobby.
1: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
3: Láska prochází žaludkem.
4: A když je k tomu veselo,
3: tak to musí být
4: jediné místo v Jihlavě.
3: Pekárna Veselo.
4: Dejte si makovec, koblihy, staročeské buchty nebo koláče.
3: Ochutnejte kváskové chleby, podmáslové housky, tousťáky a křupavé bagety. Pekárna Veselo. Místo, kde už 9 let pro vás pečeme to nejlepší pečivo.
4: Husova 46, Jihlava.
5: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
6: No jistě.
5: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
6: No jistě.
5: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
6: No jistě.
5: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
7: Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
10: Je 7 hodin, krátké zprávy a David Račák. Od dnešního dne do neděle se mohou lidé zapojit do podzimní vlny kampaně Uklidíme svět, kterou pořádá Český svaz ochránců přírody. Dobrovolníci během ní budou čistit přírodu a městské parky od plastových obalů, plechovek a dalšího odpadu. Registrováno je na 12 000 dobrovolníků. Nejpozději dnes se budou muset sejít k prvnímu zasedání okrskové volební komise, které budou dohlížet na hlasování v říjnových obecních a senátních volbách. Zástupce do komisí mohli nominovat kandidující uskupení. Komisí je více než 14,5 tisíce. No a Jakub Menčík dnes zahájí duel druhého kola kvalifikace tenisového Davisova poháru proti USA. V pražské O2 aréně se světová 15 utká s Lernerem Tienem. Utkání začne v 15 hodin. Poté Jiří Lehečka vyzve světovou čtyřku a finalistu newyorského Grand Slamu US Open Bena Sheltona. A teď, co je nového u nás v regionu?
11: Havlíčkův Brod slaví 770 let od první zmínky o městě. Oslavami bude žít celé město v sobotu. Návštěvníci se po celý den mohou těšit na otevřené historické památky, které nejsou běžně přístupné. Na náměstí vás čekají hudební vystoupení, v parku Budoucnost historické ležení, souboje, dobová hudba, jízdy na koních, dále také průvod králů a mnoho dalšího. Tak si to krásně užijte. A jaké nás na Vysočině čeká počasí? Tak sobota bude vydařená, většinou slunečno, s teplotami do 23. Dnes bude mraku více, ale sluníčko se taky ukáže a k tomu naměříme do 21 stupňů.

0: platformách. Vstal si. Dokázal jsi to.
1: Jako šampion.
0: A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
1: Krásné ránko.
2: Hezký páteček.
0: Snídaní šampionů.
1: 2 minuty po 7 ladíte Hit Radio a to nám dělá velkou radost a za chvíli radost uděláme možná vám.
2: Říkal někdo 6000 korun jenom za otevření dveří? Ano.
1: Máme pro vás, naše hlídka už je na místě. Můžeme vám říct, že jsou v České republice. To vám můžeme říct. Tak za chvíli zvoníme, kdo pak to zvoní v 7 hodin 10 minut.
0: Hit Radio Vysočina.

0: 7 hodin 10 minut k tomu, tohle je Hit Radio.
1: Právě teďka naše hlídka stojí u jedných dveří. A možná jsou to právě vaše dveře a možná právě vy dneska vyhrajete 6 000 korun.
0: 6 tisíc korun.
2: Dopak to zvoní s Hit Radiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 tisíc, ještě než vyrazíš do práce.
0: A my už někde v České republice máme náš tým a dneska je to Andrea. Andy, krásné ráno.
3: Krásné ráno.
1: Ahoj.
0: Krásné ráno, tak i tobě. Připomeneme, že nám zatím neříkej, kde jste, ale řekni nám, jak to tam vypadá, co tam vidíte okolo sebe.
3: No, já vám to řeknu trošku jinak. My když jsme přijížděli, tak jsme pod cestou potkali ježka, který nám přišel přes cestu. Takže všichni ti, kteří máte podezření, že by ve vašem okolí mohl být ježek, tak bych koukala.
0: A byl, jako, byl živej nebo žvejklej?
3: Jako živej. Prostě jsme ho dali, jsme mu přednost, všechno proběhlo v pořádku.
0: Přednost Ježkovi.
1: Nebyl to roadkill, takzvaný.
0: No tak Andy, my spouštíme odpočet, respektive zazvoníme a schválně, jestli nám někdo otevře.
1: 30 sekund právě teďka odstartovalo a pojďte někdo chytnout Andy.
0: Všichni, kdo jste registrovaní na webu hitradio.cz a potkali jste ježka, pojďte ven. Andrea.
3: Já doufám, že to přijde.
0: Andrea má 6 000 korun pro někoho z vás.
1: 20 sekund zbývá, pojďte, koukejte z oken, případně mávejte. Volejte výtahy, sjeďte rychle dolů.
3: Zatím nikdo.
1: Ne.
0: Ne, to není možné.
1: To není možné. Prosím.
0: Tak Andy, budeš mít hezký víkend.
3: Tak já se podělím, že jo.

0: jo.
1: Takže nic, ani náznak třeba jako pohnutí
0: ani
1: závisu.
0: Ani náznak, vůbec nic, žaluzie se tady neroztáhly, no můžu říct, že jsme v ulici, kde jsou rodinné domky, no.
1: A můžeme říct klidně město už teďka?
0: Já bych to nechala na Moravskoslezský kraj, co vy na to.
1: Dobře.
2: Tak jo, tak dnešní nevýhra znamená vlastně polepšení pro případného pondělního výherce, který tím pádem bude soutěžit o 7000 korun.
1: Tak Andy, děkujeme, přejeme krásné ráno, krásný pátek a hezký víkend.
0: Taky tak, mějte se krásně.
2: Ahoj. My ještě připomínáme, že vlastně v pátek my dva povezeme 50000 korun.
1: To je vlastně už za týden.
2: Ano, přesně za týden.
1: 50 táců pro někoho z vás. Registrace a detaily na webu hitradio.cz. Další prachy ti vezeme zase v pondělí.

0: Tohle je Hit Radio v 7 hodin 20 minut a tohle je titulek dne. Dvě jeptišky, který se nenáviděli, se do sebe zamilovali a vzali se. Jako jestli tomu, já nevím, jestli tomu rozumíme všichni, tři tvrzení ani jedno vlastně nedává moc smysl a zní to jako taková, nevím, chyba v Matrixu, dalo by se říct. A je to za mě důkaz, že život a láska je mnohem divnější než jakákoliv fikce a že Pán Bůh je takovej největší jako humorista, no.
1: Hele, to, že to byly dvě jeptišky, to čert vem, ale mě na tom baví ten úkaz toho, nebo ten příklad toho, že se strašně nemohli vystát a nakonec se vzali. Takže bacha, kdo nás teďka posloucháte, vzpomeňte si na člověka, který vás nejvíc štve, možná se jednou vezmete.
0: No tak vlastně mi tak napadá, že nemusíme chodit úplně daleko, že když si vzpomeneš na naše začátky vysílání, my jsme se taky tady občas začátky tak trochu jako poštěkali, jo. A já nevím, jak dlouho to je dobrý, je týden? Týden už jsme
1: zhruba,
0: v pohodě, ne?
1: Zhruba
0: týden je to v pohodě, jo. A já si říkám, že Vatikán možná teďka, co se týká tady toho příběhu, takže možná aktualizuje software a hledá, kde se teda stala chyba. Asi jim z toho jde hlava kolem. Ale jak se říká, láska hody přenáší, jo. Já jsem minulý pátek moderoval česko-brazilskou svatbu a povídám koordinátorce. Říkám, to je jako stejně to je něco, co když se takhle potkají lidi vlastně z úplně druhého konce světa. Říkám jako, chápu, povídá se, že láska hody přenáší a ona dodala, no jo, ty vole, ale tohle je oceán. Nejvíc legendární hláška, kterou jsem jako letos slyšel, jo. No jo, ale tohle je oceán. Člověk mění, život mění, moje oblíbený přísloví, tak bych vám mohl vyprávět, to možná, až se ještě lépe poznáme. Avicii, Hey Brother, za malou chvíli, taky aktuální doprava, hezké ráno.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
3: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pitlík od pečiva, humáč.
4: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude.
5: A barevný kontejnery na třídění taky. Každej snad ví, že bordel se nehází na zem.
3: No, evidentně každej ne. Ale viděl jsem videjko, kde byl

0: těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
1: To asi jo, no.
0: Hele, to video bylo super, v tom třídění jsme prej fakt dobrý.
1: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
0: Ha, sypiš, v Česku nás třídí už 3/4.
1: Tak to je slušný.
0: Jo, jo. A díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
1: A to je jako kolik?
0: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
1: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
0: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
1: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
2: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
3: Trenýrkarna.cz.
4: Hlášení pro lovce slev.
3: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
5: No to není možný.
3: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenýrkarna.cz.
6: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
7: Už žádný, mami, restartuj to.
8: Už se mi nesekne při penaltě.
9: Už nespane, když páříme s klukama.
6: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
13: Vůně bylinek, krása květů a práce lidských rukou. Květinová farma v Javorové aleji. Podzim je jako stvořený pro tvoření a chvíle pohody. Vytvořte si kytice a podzimní věnce na dveře, nebo si chladné dny zpříjemněte vlastnoručně namíchanými čaji ze směsí květů a bylin. Květinová farma, kde kvete krása. Květinovafarma.com.
14: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc. A nebo na operativní leasing od 6 288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
15: SVA Cars Třebíč. Váš autorizovaný prodejce Hyundai v Třebíči.
16: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro pizzu Ristorante v Bila klubu za 49,90 a olivový olej Ondoliva 750 ml v Bila klubu za 149,90. Bila, to dobré začíná u nás.
17: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
18: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
19: Když jde o zdraví.
2: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Na trase z Větrného Jeníkova do Jihlavy před Bílým kamenem vyšetřuje policie dopravní nehodu, počítejte s omezením. No a na Vsetínsku na výjezdu z Karolínky směrem na Velké Karlovice u železničního přejezdu se srazilo osobní auto s vlakem. Na místě probíhá vyšetřování nehody, s opatrností projedete.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio Vysočina.

0: Takhle vám hraje páteční hit rádio Taylor Swift, Shake It Off. 7.33, za malou chvíli soutěž o lupeny na koncert Pussycat Dolls, nejdřív ale ranní update s Davidem Račákem, pojďme na to.
1: Ranní update.
2: Přeju hezké ráno, vědci dokázali z mozku myši rekonstruovat video, 10-sekundové video vzniklo z aktivity neuronů v jejím mozku. Jinými slovy sledovali mozkové signály a podle nich dokázali vytvořit obraz toho, co zvíře vidělo. Co ale bylo jeho obsahem, agentury nezveřejnili. Malí kluci chtějí být popeláři, do pevných rukou to ale vzal 6-letý klučina z australského Pertu. Na sociálních sítích koluje video, jak pomáhá svým zkušeným kolegům z popelářské party s popelnicemi. Podle jeho slov jde o vysněnou pozici a chce u ní zůstat natrvalo. No a v San Francisku se přes 100 lidí sešlo na akci, jejíž princip byl velmi jednoduchý. Společně zakřičet na oceán. Dokonce se soutěžilo o nejhlasitější výkřik. Vítězka dosáhla 121,9 decibelů.
3: Já se přiznám, že já jsem to tady chtěla demonstrovat a vyzkoušet si to a Michal mě utnul a říkal, hele, to je fakt debilní, když na tebe někdo křičí z rádia.
0: Z rádia se prostě nekřičí, ale můžeme si zasoutěžit o největší ticho. Ohlušující ticho doslova. Takže 122 decibel, jo, slušný. No tak vy se taky sejdete na jednom místě a budete křičet. O2 Arena příští středu, The Pussycat Dolls, a my tu pro vás máme poslední dva lupeny, tak pokud byste je chtěli vyhrát, napište nám, chci soutěžit na 777-937-777. Jednoho vybereme, voláme, 5 otázek a je to vaše teď. Alex Warren, Fever Dream na Hit Rádiu. Hezké ráno. How

0: Tohle tady milujeme se, na ty vás to baví. Novinka ve vysílání Hitrádia Fever Dream 737.
1: Už 23.9. vystoupí v pražské O2 aréně Pussycat Dolls a my vám celý tento týden rozdáváme dva lístky.
0: Rychlá pětka. V soutěži Rychlá pětka máme pro vás poslední dva lupeny, no a o ty poslední se zasoutěží Žanetka z Budějc. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Ahoj.
0: Dobré ráno, jak to vypadá v Budějcích, takhle po ránu v pátek?
2: No, jako každý ráno jsme zasekaný, samozřejmě.
0: Zasekaný, máte tam hodně kolon?
2: Docela dost, je to tady všude rozkopaný, samozřejmě, jako vždycky, takže stojíme všude, kde se dá.
1: Tak jestli teďka ale stojíš, tak o to líp se můžeš soustředit na tu soutěž, jo?
0: To je fakt, Jasmin je naše sluníčko, ona se vždycky ve všem snaží najít něco pozitivního. Tak zdravíme samozřejmě do Budějc, vy vás ostatní do kolon, vy kdo nesoutěžíte, tak pro vás nic nemáme, jenom písničky za chvíli. Tak Žanetko, pojďme na to, pět otázek.
3: Otázka první, pět vteřin na odpověď.
1: Jak se jmenuje hlavní město Rakouska?
2: Vídeň.
1: Ano.
0: Vídeň je správně.
3: Otázka druhá, čtyři vteřiny na odpověď.
0: Jak se v příbuzenském vztahu nazývá maminka tvojí maminky?
2: Babička.
0: Babička.
3: Otázka třetí. Tři vteřiny na odpověď.
1: O kterém domácím zvířeti se říká, že má 9 životů?
2: Kočka.
0: Jasmin, těžší otázky nebyly dneska.
3: Otázka čtvrtá. Dvě vteřiny na odpověď.
0: Ale pokračujeme dál. Jaký měsíc je před prosincem?
2: Listopad.
0: Ne, neuvěřitelný.
1: A tak aspoň vidíte, že já chci, abyste to vyhráli, ne? Tak a poslední pátá, o kolik lístku na Pussycat Dolls právě teďka soutěžíš?
2: O dva.
1: Neskutečný!
0: Žaneto, ty jsi neuvěřitelná!
1: Gratulujeme, je to tvoje!
0: Takže není zač, dva lístky, příští týden, Pussycat Dolls, O2 Arena, středa 23. září, je to tvoje a my se nemůžeme nezeptat, koho vezmeš sebou. Cože?
2: Vůbec netuším, no. Buď ségru, partnera, těžko říct.
0: Ale ty jsi teďka v té koloně si říkala v Budějcích, jo? Tak kdybys nám řekla, jaký máš auto, tak by někdo třeba mohl natáhnout ruku a říct, hele, tak budeme spolu, budeme nejlepší kámoši. Tak Žanetko, dva lístky. Dva lístky posíláme, ve středu si to uži a uži si taky teď Pussycat Dolls, ber to jako takovej malý warm-up, jo, na středu. Tak jo, měj se krásně.
1: Ahoj.
3: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit

0: příští středu The Pussycat Dolls v pražské O2 aréně. Teď tady u nás na Hitrádiu Donča v 7 hodin 44 minut. Dobré ránko, šampioni.
1: Jestli dneska plánujete nějaký vášnivý líbání, tak máme jednu radu. Nedělejte to v autě v 5. patře parkovacího domu, protože přesně tohle udělal jeden australský pár. Líbali se, všechno super, dobrý. Až se pán trošku víc rozvášnil a omylem tam šlapnul na plyn a normálně vylítnul z toho domu parkovacího.
0: Mně se líbí, jak tak jako našlapuješ, jak tancuješ okolo. Ono nešlo jenom o líbání, prostě proběhlo milostné vzplanutí v autě, takhle bychom to mohli pojmenovat, jo. U líbačky asi nesešlápneš omylem plyn. Takže já si ale říkám, že většinou tady u té aktivity jdeš na vrchol. Tady to byl spíš teda slušnej sešup dolů, jo.
1: To byl sešup takhle, nutno podotknout. Nikomu se nic nestalo, což je hustý, stáli při nich všichni andělé strážní, protože opravdu 5. patro je 5. patro.
0: Opravdu se vlastně nic nestalo. Jo, všechno to skončilo tím pádem dolů. Já bych teda popravdě chtěl vidět, co bylo v tom papíru pro pojišťovnu. Příčina nehody, dvojtečka. Zbytek si domyslete. Činasky, venku je na nule, za malou chvíli taky Agnes a taky pro vás do nás ladíte v autě a třeba teďka tam něco to, tak bude doprava. Hezké ráno.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Šutr sem, šutr tam, všude kam se podívám. No a tak nějak to u nás vypadá. Jsme rodinné kamenictví Dvořák z Telče. A v Jihlavě na Pelhřimovské ulici pod Čerpačkou otevíráme naši novou pobočku Kamenictví Dvořák. Takže pokud potřebujete pomníky, jejich důstojné rekonstrukce nebo i zakázkovou výrobu hrobů, tak u nás v Kamenictví Dvořák jste správně. Kamenictví Dvořák.cz. Šutr sem, šutr tam, všude kam se podívám.
6: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
7: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
8: No jistě.
7: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
8: No jistě.
7: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
8: No jistě.
7: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
9: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom.
10: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
11: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví z Pomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví z Pomyšl.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
12: Nechci se učit. Já tomu nerozumím.
3: Poznáváte to? Denně přemlouvání k úkolům a učení. A pak další špatná známka. Vaše dítě není líné. Možná jen neví, jak se učit. A s tím pomáháme ve studijním centru Basic. Ukážeme dětem, jak učení zvládnout, lépe mu rozumět a získat zpátky jistotu, že na to mají. Méně trápení nad učením, více úspěchů ve škole. Více na www.basic.cz. Basic, aby učení nebylo mučení.
13: Střecha nemusí stát Majland. Nyní v Unihobby asfaltová šindel Bobrovka s cenou od 215 korun za metr čtvereční.
14: Unihobby.
13: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
15: Slyšíte? To je radost vašeho motoru, že jsou tu podzimní víkendy. A to znamená, že se jede na Orlen pro prémiovou vervu diesel za cenu standardního paliva. Dopřejte svému autu od pátku do neděle prémiovou naftu a ušetřete. Orlen, následujte kvalitu.
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé rozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
17: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Na trase ze Žďáru nad Sázavou do Bystřice nad Pernštejnem v Novém Městě na Moravě blokuje provoz nehoda. Počítejte s kratší kolonou a se zdržením. No a na dálnici D1 mezi 258 a 245 kilometrem směrem na Vyškov bude na krajnici probíhat údržba vozovky. Přejeme všem pevné nervy.
18: Mami, proč máme všechno od konceptu?
19: To jen se zeptej, tatínka.
20: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
21: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
22: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům. Na Hit Rádiu.

0: Tohle je páteční Hit Radio, posloucháte snídaní šampionů v 7.55.
1: Pamatujete si, když vám bylo třeba takových 6 let a měli jste nějakou šílenou představu o tom, čemu se jednou budete věnovat, čím se budete živit, co si třeba chtěl dělat ty?
0: Asi budu hlas většiny lidu a to je samozřejmě popelář. Ruku na srdce, kdo z vás v dětství netoužil povisit se za jízdy na tu zadní stupátku popelářského auta? Já teda moc.
1: Hele, ale to se přiznám, že já byť jsem chtěla být zpěvačka a herečka, anebo veterinářka, tak popeláře jsem tam jako záložní variantu měla taky, byť jsem holka.
0: A vlastně jako proč? No protože asi se nám jako líbilo to jejich velký auto, já co si vzpomínám, tak pamatuju si, že vždycky k nám do ulice přijeli popeláři, obrovský auto, že jo, nikdo po nich taky nechtěl žádný úkol z matiky.
1: Jako, to je fakt, ale někdo na tohle to vůbec čekat nemusí a zkoumat, jestli se mu to v budoucnu splní nebo ne, protože jeden 6letý kluk právě z Austrálie, ten v tom měl hnedka jasno, chce být prostě popelář a opravdu už teďka v 6letech nastoupil do práce. On furt říkal, jak to miluje, jak si to chce zkusit a vzali ho mezi sebe.
0: No tak už plní životopis prostě, no, už začíná v 6letech, hele. Jinak, já jsem si vzpomněl, kamaráda táta, už to je teda strašně let zpátky, to nám bylo, možná to je to období, kdy jsem chtěl být popelářem, no. Když jsme byli fakt malí, tak jeho táta pracoval u popelářů a hele, ten kamarád, ten měl doma poklady, jo. Ze skládky, víš. A super hračky, ale to, že nějakýmu panáčkovi chyběla ruka, jo, vem čert, ale to byly fakt jako drahý, to bylo drahý zboží, jo, jenom tomu něco chybělo vždycky.
1: Ze skládky.
0: No a jak jsme se s tím vyhráli. Mark Embre, Belong Together. A za chvíli zprávy v 8. Hezké ráno, Zitrádia.

0: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
1: Jediná oficiální Meridian Lounge na Vysočině míří do City Parku Jihlava. Dopřejte si terapii módou. Načerpejte podzimní inspiraci a nakupujte s výhodami navíc. 18. až 21. září Dny Meridian.
2: City Park Jihlava. Pro váš lepší den.
3: Datart uvádí Dny Meridian.
4: Dny Meridian, jo.
3: Ano, Dny Meridian s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
4: No to je sen.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong, domov na prvním místě.

0: Svijany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Svijany. Srdeční záležitost. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: Je 8 hodin, krátké zprávy a David Račák. Česko dnes navštíví jordánský král Abdaláh II. Jednat bude s prezidentem Petrem Pavlem i premiérem Andrejem Babišem. Hovořit budou o aktuální situaci na Blízkém východě i o možnostech další hospodářské a obranné spolupráce. Lotyšsko si chce koupit houfnice Morana od české zbrojovky Excalibur Army, píše server Delphi. Původně se vláda této baltské země rozhodla pro model od švédské společnosti Bae Systems. Od plánu ale upustila. Kolik systémů si Lotyšsko plánuje pořídit a za jakou částku, server nezmiňuje. No a hokejová Tip Sport Extraliga dnes pokračuje 6 zápasy druhého kola. Mezi hlavní šlágry bude patřit souboj úspěšných týmů z prvního kola Kladna a Sparty. Proti sobě se tak postaví dva bývalí reprezentační trenéři, kouč seniorského týmu Radim Rulík a trenér 20 Patrik Augusta. A ještě pohled do našich regionů.
1: Most na hlavní silnici 38 u Golčova Jeníkova na Havlíčkobrodsku čeká přestavba. Práce by měly začít zhruba v březnu příštího roku a vyjdou na asi 92 milionů bez DPH. Při přestavbě budou auta jezdit kyvadlově přes provizorní most a vzhledem k tomu, že silniční most vede přes železnici, musí cestující počítat také s výlukou. Práce jsou nutné kvůli přepravě nadrozměrných nákladů pro nové bloky dukovanské elektrárny. Ráno nás na Vysočině opět mohou místy provázet mlhy, přes den pak bude oblačno až polojasno a teploty do 21. A příjemná bude také sobota, kdy nás bude provázet sluníčko.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
3: Dobré ráno, šampione.
4: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak,
5: jsme tady pro tebe.
4: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
6: Je pátek, hezký ráno.
7: Ahoj, krásný páteček.
8: Snídaně šampionů.
6: Poslední pracovní ráno tohoto týdne a jsme rádi, že ho trávíte s námi. Michal a Jasmin, hezky je. Hledo, ahoj.
7: Za chvíli vytáhneme z vaší hlavy člověka, kterýho tam možná máte dodnes, i když tam už nemá co dělat.
6: 100% ho tam máte. Kdo to je, tak to pořešíme za chvíli. Teď muzika na start další hodiny. Ava Max, hezké ráno.
0: Hit Radio Vysočina.

0: o vás, Kings and Queens, vy jste králové a královny pátečního rána, posloucháte Hit Radio v 8.06.
1: Existují lidi, který vám z hlavy nevymaže ani nový vztah, ani 20 let času a ani hodiny a hodiny terapii. A jsou to podle mě první lásky.
0: A první lásky, tak schválně, jestli vy si vybavíte svoji první lásku. Jestli teda můžu začít, tak paní učitelka ve školce.
1: Takhle, na hele, starší od začátku.
0: No jasně, měla polský Fiat, to si pamatuju, trochu obouchaný, ale po každý, co jsem ho viděl stát před školkou, když mě tam máma vedla, pak jsem chtěl chodit už bez mámy, skoro to neprošlo, aby mi to nekazila. Hele, mě se tak rozbušilo srdce, říkám, je tady láska.
1: Paní učitelka.
0: Je tady. Je tady.
1: Já rozliším první pusu a první vztah, ale oba dva to byly Martinové. A chci mluvit o tom druhým, protože jestli mě něco první láska naučila, tak jak se nerozcházet, protože já jsem se s ním tehdy rozešla, jako důvod jsem udala, že je to vztah na dálku, jenže já jsem bydlela v Bohnicích na Praze 8 a on bydlel na Hůrce, což je taky Praha, jenom jiná stanice metra, jiná linka metra, jiná barva metra, ale bylo mi 14-15 let a mamka říkala, že prostě nikam takhle dojíždět nebudu, takže já jsem se s ním sešla a řekla jsem, že vztahy na dálku. Já to nedám. Je to tak.
0: To je skvělý. Já jsem čekal, že se s ním rozešla nějak jako nehezky, jo. Já si myslím, že třeba asi se shodem, že rozejít se s někým přes SMS-ku je fakt laciný, jo. Když to uděláš přes Messenger, máš to zadarmo. Ale tak pojďme zpátky k tématu. Jaká je teda ta první láska? Moje to byla, jako jestli teda se mám bavit ne o učitelce, tak to byla Kateřina.
1: Kateřina. No tak určitě někdo z vás má taky svoji Kateřinu, Martina nebo kohokoliv jinýho. Dneska je totiž Mezinárodní den prvních lásek, tak bychom si mohli takhle zaspomínat.
0: Tak nám pošlete hlasovku na WhatsApp na 777-937-777, jestli si vzpomínáte na to jméno první lásky a třeba co jste s ní tak jako zažili. Co bylo to, nechci říct poprvé, protože to nám bylo třeba kolik 12, ale jaký to bylo?
1: No nebo jakou blbost jste kvůli ní udělali.
0: Tak, čekáme na vaše zprávy, hlasovky a teď další hity. Hozier, Too Sweet.

0: Jestli si můžeme chvíli tykat, jo? Tak ty, kdo jsi u rádia,
1: vzpomeneš si?
0: Vzpomenete si na svoji první lásku?
2: My na ně dneska vzpomínáme, i protože je dneska Mezinárodní den prvních lásek. Už jsme mluvili o těch našich a teďka přišla řada na vás.
0: Je tady úžasná hlasovka od Evy, dáme si hned na začátek.
3: Zdravím rádio, tak ano, přesně jak říkáte, první lásky jsou nezapomenutelné. Já jsem taky tak ve 14 se zamilovala a drželo mě to celý život, i když jsem si vzala někoho jiného, měla děti, ale stále jsem myslela na tu svoji první lásku a hle, po 22 letech jsme se střetli, už jsme spolu rok a půl a je nám neskutečně krásně a věděla jsem, že my dva k sobě patříme i po 22 letech, takže na první lásky se opravdu nezapomíná.
2: To je hezký.
0: Já musím říct, že mám regulérně husí kůži, vy jste normálně naši miláčci. Pojďme na další zprávu od Dáši. Moje první láska se jmenoval Mirek a našel si mne po 30 letech a nyní jsme spolu 5 let. Takže první a poslední láska v mém životě.
2: Já se chce brečet.
0: Ale klidně breč, no, pojď pustav ty emoce, o toho seš tady ty, pojď.
2: Už jsou oči mokrý. Pája píše, ahoj. Moje první láska byl také Martin. Byl zrzavý a bylo to ve školce, kterou pak ale zavřeli. Pak jsem ho potkala ve škole, když jsem šla do první třídy, on byl ve druhé a dělal, že mě nezná. Zlomilo mi to mé 6leté srdíčko.
0: Nevíme, kolik Páje je, ale když se vrátíme k hlasovce a zprávě od posluchaček předtím, tak třeba to dopadne.
2: No,
0: třeba zase spolu nějak, jo, ten kruh se uzavře, zase se vrátí. Máme tady taky zprávu od Kláry. Dobré ráno, moje první láska je Nelča a za pár dní, už to bude rok, co je taky moje manželka. Poznali jsme se na střední a od té doby jsme spolu celých 8 let. Moje první láska mi zůstane navždy.
2: Ty bláho, já kolem sebe se přiznám, nemám moc lidí, kterým vydržela první láska, takže je vlastně strašně hezký tohle to slyšet, protože si pamatuju, když já jsem s někým chodila, tak vždycky, no a kolik vám je teď žela první láska, takže je vlastně strašně hezký tohle to slyšet, protože si pamatuju, když já jsem s někým chodila, tak vždycky, no a kolik vám je teďka, jo, 15, 16, no tak to se stejně rozejdete. Víš,

0: zazvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
1: Dnes jsme opět v 7 hodin a 10 minut zvonili, jako každý den už od začátku září. Tady u nás ve vysílání to zacinkalo a úkolem vás, kdo máte registraci do soutěže, kdo pak to zvoní, bylo vykouknout ze dveří, jestli u vás nestojí naše hlídka.
2: Dneska jste bohužel nikdo nevykouknul a tudíž teda v pondělí někdo z vás získá, pokud se vám to podaří, 7000 korun.
1: 7000 korun, tolik můžete vyhrát po víkendu a připomínáme, že už příští pátek, přesně za týden, to je poslední den soutěže, vám dovezeme tady s Jasmínou 50 000 korun.
2: 50, tátu, to je strašná částka.
1: Tak prosím vás, budeme rádi, když aspoň teda v pátek budete doma, jo, ať se to nemusíme nechat, jo, to, co bychom s tím dělali. Tak registrace a detaily na webu hitradio.cz.
0: Další prachy ti vezeme zase v pondělí. Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz.
3: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Shred Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalshred.cz.
4: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.

0: starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
1: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
2: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
3: Datart uvádí Dny Merien.
4: Dny Merien, jo.
3: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
4: No to je sen.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
8: Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, elektroniky, mechaniky, obsluhy CNC strojů, skladové a montážní dělníky. Získej stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. U vybraných profesí obdržíš nástupní prémii 50 až 100 000 korun. Více na chytrehlavydojihlavy.cz. chytrehlavydojihlavy.cz.
9: Zapomněli jste na narozeniny babičky, manželky nebo kolegy?
10: Nemáte to správné občerstvení na oslavu vlastních narozenin?
11: Objednejte si lahůdky z Lahůdky Veselo v Jihlavě.
9: Dopřejte si luxusní chlebíčky, domácí pomazánky a paštiky a výborné saláty.
10: Přibalte nakládané sýry, okurky nebo si rovnou objednejte dárkový koš.
11: Lahůdky Veselo. Konečně poctivé lahůdky v Jihlavě. Tak jako kdysi.
9: Lahůdky Veselo, Husova 44, Jihlava.

0: prodejců Hyundai.
1: SVA Cars Třebíč, váš autorizovaný prodejce Hyundai v Třebíči.
2: Jednorožnění je tady. V sobotu 19. září patří třešť zábavě. Od 10 na náměstí grilování, jednorožné rodeo, kejklíři, cirkus, muzika a program pro celou rodinu. V 16 hodin společně průvodem do cihelny a od 5 pokračujeme divadlem, kejklíři, ohnivou show a večerní tančírnou s China Blue a za Trest Bandem. Jednorožnění a cihelna v Třešti. V sobotu 19. září. Vstup zdarma.
3: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
4: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
5: Když jde o zdraví.
6: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
7: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
8: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem na trase směrem od Třebíče na Brno. Na výjezdu z Rosic stojí porouchané vozidlo. Na místě počítejte se zdržením, doprava zpomaluje i v opačném směru. No a na D1 mezi 228 až 240 km směrem na Vyškov bude na Krajnici probíhat údržba vozovky.
9: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio Vysočina.

0: Já jsem z toho songu úplně hotovej.
1: Já taky.
0: Temper City Self-Aware. Já si myslím, že 2.57 je strašně krátká doba na tu písničku, že by to mohlo být o něco další.
1: Nebo to slyšíte taky, vy, kdo jste v autech?
0: Samozřejmě víme, že mezi váma jsou některý jako Gargamelové, kteří to rádi nemají, ale prostě, jako pardon, já to miluju. Temper City na Hit Radio v 8.34. Pojďme na ranní update s Davidem Račákem.
2: Ranní update.
3: Přeju všem hezké ráno. Do knihovny v New Hampshire se vrátil časopis půjčený v roce 1894, tedy po 132 letech. Teoretická pokuta by činila přes $12,000. Knihovna ji ale samozřejmě neúčtuje. Navíc ten, kdo ho donesl, vůbec netuší, jak se mu dostal do rukou. A teď něco z technologií. V Číně otevřeli továrnu, která má být schopná vyrábět jednoho humanoidního robota každých 10 minut. Kapacita má být až 10 000 robotů ročně a množství takových továren bude přibývat. No a technologický magazín upozorňuje na testy AI při rozpoznávání hub. Modely podle dostupných testů dokážou určit houbu správně jen asi v 65% případů. Takže fotografie houby a otázka, můžu to sníst? Rozhodně není ideální způsob, jak využívat umělou inteligenci.
0: Jo, tak jako po zkušenostech s AI je jako jedna jediná věc na světě, kterou bych nikdy neudělal a neptal bych se, jestli to houbu můžu sníst. Jo. Ale zase kolik říkal, David, 65% úspěšnost? Tak my optimisti to vidíme tak, že je větší šance, že nás to nezabije. Tak my vám občas dáváme, snažíme se jako dobrý tipy, jo, třeba do života, takhle, ale tady to je dobrý tip, prosím vás, nedělejte to, teďka houbařská sezóna, ať tam přežijete víkend, teď se tady zase potkáme. Teď pro vás máme parádní srdcovku, tohle Pane Bože, Red Hot Chili Peppers, Other Side, to by vás mohlo zabavit všechny, kdo jste u rádia. A připomínáme, že srdcovky vám hraje Jirka Plnář, mezi 12. a 13. je jich 5 a jednu vybíráte vy, tak pojďme na ty Red Hoty. 8.36 Hit Radio, hezké ráno.

0: Tohle jsou hity na Hit Radio Pink. 8.42. Michal a Jasmin vám přejeme hezké ráno.
1: Za chviličku se společně trošku vrátíme do dětství. Vzpomenete si na nějakou sladkost nebo pití, který už se jako neprodává, ale kdyby se zítra vrátilo do obchodu, tak pro něj hnedka běžíte? Protože to se teďka děje v Británii. Za mě osobně jsou to vlnky.
0: No tak jsi mi to vzala.
1: Taky?
0: Jaký vlnky? Grilliášový, ty červený?
1: Jo, ne, modrý, takový modrý byli.
0: Tak já jsem za grilliášový. No tak my se tady asi neschodneme, takhle shodli jsme se na vlnkách, ale ne na barvě. Tak co byste vrátili vy, schválně dejte nám vědět na 777-937-777 a my zatím říkáme... Na. Tady máte další skvělý songy, za chvíli Aneta Langerová. A taky Benson Boone, hezké ráno.
2: Začněte den s skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé rozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Havlíčkův Brod slaví 770 let a Futaba Czech slaví s ním.
4: V sobotu 19. září vás čeká den plný historie a skvělé muziky. Centrem města projde velkolepý průvod králů a večer to naplno rozjede Havlíčkovo náměstí.
3: No Name, Proteus, Poletíme nebo Berenika Kohoutová.
4: Jsme hrdí, že můžeme podporovat město, ve kterém žijeme a pracujeme.
3: 770 let Havlíčkova Brodu. Oslavme to společně.
4: Už tuto sobotu.
3: Futaba Czech, jsme již 22 let součástí tohoto příběhu.
5: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na Gap.cz nebo v mobilní aplikaci Gap+.
6: Gap. Individual style for every generation.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
8: Jsem hrdina.
9: Co tady blbneš?
8: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
9: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
8: Vše na 211.cz.
9: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
8: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
10: První auto pro dítě. Tam nechceš nic podcenit. Prověřený původ. Ověřené kilometry, jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
11: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varní robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
12: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
13: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro sedlčanský hermelín od 2 kusů 24,90 za kus pouze v pátek a vodku Sant Nikolaus půl litru za 119,90. Bila. To dobré začíná u nás.
14: Pozor, pozor, do H plus M právě přijíždí mimořádná 25% sleva na plastová okna s trojsklem. Najdete nás Třebíč, Soukupova 3, Jihlava třída Legionářů 1 nebo na www.ham.cz. H plus M, to jsou kvalitní PVC a hliníková okna a dveře české výroby s více jak 30letou tradicí.
15: Střecha nemusí stát Majland. Nyní v Uni Hobby asfaltová šindel Bobrovka s cenou od 215 korun za metr čtvereční.
16: Uni Hobby.
15: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
17: Kuchenhaus Jihlava. Kuchyně,
16: Vyřešeno. kuchyně.cz Navštivte náš nový showroom v Aventinu v Jihlavě. kuchyně.cz
17: Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: je Benson Boone. These beautiful things that I've got. A tohle je páteční hit Radio 8.53.
1: Existuje nějaká sladkost nebo třeba pití z dětství, který kdyby se najednou vrátilo do obchodu, tak pro něj okamžitě jdete a je vám jedno, kolik to stojí? Tohle se teďka děje v Británii. Tam se vrátila taková legendární limonáda, Luke Zaid se to jmenuje, v původní receptuře a oni se všichni můžou zbláznit a překupníci to prodávají za mnohonásobně vyšší částky. A my jsme se vás ptali, co byste takhle chtěli vrátit vy?
0: No, my to vykopli, já jsem tady zmínil grilliášový vlnky naprostý legendy za mě, symbol 90-kovýho mlsání, jo.
1: Hele, víte, na co jsem si ale vzpomněla, kromě těch vlnek, možná se to ještě prodává, ale neviděla jsem to, s dědou jsme to vždycky kupovali, takový bombóny v modrobílém obalu, byl na nich lední medvěd, sněhulky, jo,
0: no, sněhulky.
1: A existuje to ještě?
0: Já nevím,
1: ježiš, tak to bylo
0: sněhulky.
1: Vexty a sněhulky, to je moje dětství
0: Vexta
1: s dědou.
0: Mm. Tak schválně, jak to máte vy, co na to i včas?
2: Miláčkové, přesně jak říkáte, grilliášové vlnky, ty byly úplně top, nejlepší prostě. A takových potravin bylo, ježišmarja, ale prostě hned by tam naskočil.
3: Odbočte doleva.
4: Odbočila.
0: Taky včo, děkujeme za zprávu, odboč doleva. Máme tady další hlasovku.
5: Tak já jsem starší ročník a co já bych určitě vrátila, tak by to bylo Eskimo zapadíka bez klacku. Takovou chuť už žádnej nanuk dneska nemá.
0: To je pravda, počkej, Eskimo bez klacku bylo dokonalý.
1: Eskimo zapadíka, pozor.
0: Pojďme na další zprávy. Dana ze Vsetí napíše, ahoj, no samozřejmě vlnky a grilliášový nomňám.
1: Další zpráva, sušenky Dukla, bombóny, ledovky, to je taky fakt. A hořické trubičky, ale ty podle mě ještě jsou.
0: Petr Ruměnky píše. Hmm. Další zpráva, ranko týme, jednoznačně bramburky Bohemia, příchod uzené s křenem a moravské uzené na cibulce, David z Brna, jo, a pivo Baron, Trink 14.
1: Vlnky oříškové, mňam, jak bych je dneska ochutnala, Petra.
0: Pak taky rozinkové deli píšete, grilliášový vlnky několikrát, pak zoretku, manonky, žvíkačky Bubalo, ježišmarja. Tady píše dokonce, každá byla balená zvlášť a uvnitř každé bylo trochu ovocné šťávy nebo syrupu podle konkrétní příchutě a to bylo ono, když jste do toho kousla, tak ono se to krásně rozlilo.
1: A jak se jmenují takový ty žvejkačky, ty taky byly balený s tetovačkama, takový růžový, možná se to pořád prodává, ale už to nemá takovou chuť jako tehda.
0: To bylo, když mám chuť, utrhnu si malej kousek, když mám hlad, utrhnu si větší. Je, tak děkujeme za nostalgii. Pojďme teda z těch nostalgických 90. zpátky do současnosti. Tohle je Calvin Harris, Dua Lipa, One Kiss, poslední song páteční snídaně šampionů. Tak volume doprava šampioně, pojďme se to užít, hezké ráno.

0: Kiss, Dua Lipa, One Kiss. 8.58, jak jsme slíbili, tak tohle je poslední song snídaní v šampionu. A my se s vámi jdeme rozloučit a hlavně vám taky popřát krásný víkend.
1: Byl to moc krásný pátek a nejenom pátek, celý týden s váma, takže moc děkujeme.
0: Bylo to krásný, díky vám, vy jste naše miláčkové. No tak užijte si samozřejmě vysílání Hit Rádia i po deváté, Offenbach, Profesor Green, John Legend. Připomínáme, že v pondělí ve hře Kdo pak to zvoní, máte možnost vyhrát 7000 korun a v pátek máme zeme 50 000.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz.
0: Tak hezký pátek.
1: Hezký víkend.
0: A v pondělí v 6 se těšíme.
1: Ahoj.
0: Uděláme si to hezky. Čau.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Pro všechny řidiče mám samé dobré zprávy, protože ze silnic na Vysočině nemáme hlášené žádné dopravní komplikace, to je určitě dobře. Šťastnou cestu a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na naše WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
3: Dobré zprávy z Jihlavy.
4: Jména dárců jsou součástí fasády Horácké arény. Na 853 adoptovaných panelech visí štítky se jmény všech, kteří na arénu přispěli téměř 2 600 000 korunami. Město peníze využilo na vybavení tělocvičny a šaten, rozšíření osvětlení síně slávy nebo na vyhlídková mola na střeše. Adopce panelů tak zůstane viditelnou připomínkou podpory veřejnosti.
5: Franto, ten vysavač je zase rozbitej.
6: No jo, a zas to musím řešit já. Tak příště domo!
7: domo.elektro.cz Spotřebiče, na které je spoleh.
8: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
9: Vážně? A co umí?
8: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
9: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: On air,
10: online
2: i v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Vysočina.
11: Je 9 hodin, krátké zprávy a David Račák. Česko čelí ze strany Ruska hybridní válce. Serveru TNCZ to v reakci na varování polského premiéra Donalda Tuska sdělil předseda vlády Andrej Babiš. Zpravodajské služby věnují podle něj rizikům namířeným proti Česku nejvyšší pozornost. Informace sdílejí i na mezinárodní úrovni. Podvodníci stále nepolevují. Česká správa sociálního zabezpečení znovu upozorňuje na falešné SMS zprávy. O co v nich jde, ví mluvčí úřadu Jakub Bejček.
12: Informují o údajném nedoplatku na sociálním pojištění a obsahují odkaz na falešné stránky, které napodobují e-portál České správy sociálního zabezpečení. Na podobné zprávy nereagujte a na uvedený odkaz neklikejte. Nezadávejte prostřednictvím něj žádné osobní ani platební údaje.
11: Veškeré informace o sociálním pojištění musí lidé ověřovat jen na oficiálních stránkách České správy sociálního zabezpečení. Městský soud v Praze dnes projedná odvolání v případu psychiatra Jana Cimického. Obvodní soud mu nepravomocně uložil 5leté vězení a 10letý zákaz činnosti za vydírání a sexuální útoky. Podle obžaloby se lékař činou dopustil mezi lety 1979 a 2019, převážně na svých pacientkách. No a fotbalisté Plzně v úvodním kole hlavní fáze Evropské ligy utrpěli debakl 0-3 od Unionu Saint-Gilloise a prohloubili svou výsledkovou krizi. Úřadující belgický vícemistr a vítěz domácího poháru ve Štruncových sadech dominoval a už do přestávky vedl 2-0.
1: Tak dneska by mělo být oblačno až polojasno a teploty odpoledne 18 až 21 stupňů.
2: Hit Radio Vysočina.
1: Čeká nás příjemný páteční den a to i v naší společnosti. Máme pro vás další hity na Hit Radio Vysočina.

Tak je All of Me na Hit Rádiu Vysočina, je 9 hodin 13 minut. Dobrovolníci ve Žďáře nad Sázavou v neděli 20. září vyrazí po druhé čistit řeku Sázavu a její břehy. Při první akci nashromáždili více než tunu odpadu, bylo to někdy před 3 měsíci. No a tuto neděli se půjde uklízet znovu, tentokrát se zaměří na úsek směrem na Havry. Ta akce se koná u příležitosti celosvětového úklidového dne. No a zván je úplně každý, kdo má zájem se připojit. Hele, podle mě strašně hezká akce a prospěšná, co si budeme povídat. Tady je Justin Timberlake na Hit Rádiu Vysočina.

0: let slaví město Havlíčkův Brod. Ty oslavy proběhnou v sobotu a pozve nás na ně samotný starosta Havlíčkova Brodu Zbyněk Stejskal.
1: Krásný den, milí posluchači, dovolte mi, abych vás jménem svým, ale i jménem celého vedení města Havlíčkův Brod pozval na naše významné výročí 770 let od první písemné zmínky o Havlíčkovu Brodu. Máme naplánované velké oslavy na 19.9. Můžete se těšit na veliký průvod králu v historických kostýmech, který bude mít až 200 účastníků. Dopoledne se můžete věnovat sportu, je tady Havlíčkobrodský půlmaraton a v odpoledních hodinách a večerních hodinách vás zvu na koncerty No Name, Proteus, Poletíme.
0: No, bude to velké a vy můžete být součástí, takže na sobotu je plán jasný, jde se slavit do Havlíčkova Brodu.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
3: Trenírkarna.cz.
4: Hlášení pro lovce slev.
3: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
5: Ber za kliku a otvírej. Unihobby stylové interiérové dveře Grenada, dub bělený, za 990 korun.
6: Unihobby.
5: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
7: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
8: Volejte autodobrovolný 608 808 200 nebo klikněte na web autodobrovolný.cz.
9: Pozor, mimořádná zpráva. První mrazíky na naše území ještě neudeřily, ale od října očekáváme plné pneuservisy. Nečekejte na fronty a přezujte v Best Drive už v září. V Best Drive získáte 10% slevu na přezutí a jistotu kvalitní služby. Nečekejte, až bude plno. Přezujte v září v Best Drive s extra slevou 10%.
10: Vůně bylinek, krása květů a práce lidských rukou. Květinová farma v Javorové aleji. Podzim je jako stvořený pro tvoření a chvíle pohody. Vytvořte si kytice a podzimní věnce na dveře, nebo si chladné dny zpříjemněte vlastnoručně namíchanými čaji ze směsí květů a bylin. Květinová farma, kde kvete krása. Květinovafarma.com.
11: Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky? Máme. Švestky? Máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin? Máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictvíspomyšl.cz.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
15: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš.
16: Více na dětirájetour.cz.
17: V sobotu 19. září ožije celá Česká republika Dnem s myslivci. Vezměte děti, rodinu nebo přátelé na den plný zážitků a poznejte přírodu zblízka. Čekají vás lovečtí psi, sokolnictví, soutěže, hry, tvoření, lesní pedagogika, ukázky myslivosti a pořádná porce zvěřinových specialit. 19. září na 19 místech po celé České republice Den s myslivci. Informace o všech akcích na cmmj.cz.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
18: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
19: Vánoce
6: začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
19: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
20: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
21: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
22: Hit Radio.
23: Zlepši si náladu.
22: Zlepši si náladu.

0: Benditka. Každý den něco, co potěší.
1: Nejpozitivnější zprávou dneška je, že je pátek a víkend vypadá navíc ještě slušně, kolem 22 stupňů, polojasno, teď jsem to kontrolovala, ale to by šlo. Bude se dát vyrazit na výlety, na procházky, za sportem, ale třeba i jenom na dobrý oběd. Zkrátka dobře, ty pátky, ty jsou fakt strašně fajn. No tak si ho užijte i s námi a ve společnosti třeba i další muziky. Mám pro vás Spice Girl s písničkou Wanna Be a je to srdcovka a ty další srdcovky dneska k obědu hned po 12. hodině, tak buďte s námi. Yo,

0: Posloucháte Hit Radio Vysočina a já to miluju takovýhle svátky, jo. Ale dneska, 18. září, je den ocenění manželky. Takže pánové, dneska přijdete z práce domů a už to pojede, jo? Je, ty vypadáš hezky, ty jsi tak krásně uklidila, ty jsi to dobře vymyslela, to je strašně dobrý, co jsi uvařila. To je jenom pár takových návodů, co všechno byste mohli ocenit, protože vlastní fantazii se samozřejmě meze nekladou.
1: Peníze. Spousty peněz. A pro jednoho 50 tisíc. Kdopak to zvoní? Registruj se u nás na webu a pak buď včas u dveří. Každý pracovní den v 7:10 zazvoníme a prachy se posypou. Kdopak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
2: Maxi.
3: Je, noční návštěva ledničky prozrazena. Baru, ty jsi mě slyšela?
2: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska z Kaufland Card Extra za 8,90 a Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.
1: Vysočina Turism uvádí Vysočina Vysočině. Proč jezdit na výlety přes půl republiky, když tady máme tolik krás? Podzim na Vysočině jako malovaný. Barvy lesů i krásy měst a památek. To stojí za poznání. Vydejte se prozkoumat naši Vysočinu. Tipy na výlety na webu Vysočina.eu. Vysočina,
5: ahoj jihlaváci. V pátek 18. září v 18 hodin k nám dorazí rezerva Pražské Slávie. Nenechte si ujít duel s mladými nadějemi mistrovského celku a bojujte spolu s námi za Vysočinu.
6: Šutr sem, šutr tam, všude, kam se podívám. No a tak nějak to u nás vypadá. Jsme rodinné kamenictví Dvořák z Telče. A v Jihlavě na Pelhřimovské ulici pod Čerpačkou otevíráme naši novou pobočku Kamenictví Dvořák. Takže pokud potřebujete kuchyňskou desku, schody, parapety, dlažby a další fajn věci z kamene, tak u nás v Kamenictví Dvořák jste správně. Kamenictví Dvořák.cz. Šutr sem, šutr tam, všude, kam se podívám.
7: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varní robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
10: No jistě.
9: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
10: No jistě.
9: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
10: No jistě.
9: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
11: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
12: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
13: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
14: Luka od Tytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé rozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
16: Tiskne, kopíruje, skenuje.
15: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
16: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
17: Tisknu levně CZ.
18: Náplně hned.
19: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
20: Hit Radio Vysočina.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio Vysočina. Hit Radio. We were

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na Třebíčku v Přešovicích je uzavřená silnice a bude až do 25. října, tak s tím počítejte. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Jak to vidí hejtman Martin Kukla?
6: Hezký den všem. Na začátku školního roku je na místě připomenout všem žákům a studentům do 26 let, ale pozor, i seniorům na 65 let, možnost čerpání mimořádného příspěvku Kraje Vysočina na 7denní jízdenky veřejné dopravy Vysočiny. Příspěvek je ve výši 25% ze základního jízdného. Cestující tedy díky tomuto příspěvku a 50% státem nařízeným slevám zaplatí pouze čtvrtinu ze základního jízdného. O polovinu méně než teď. Naše výhody platí na jízdenky zakoupené ve vlaku i v autobuse. Stačí využít bankovní identitu a vyplnit jednoduchý formulář na webech veřejné dopravy Vysočiny nebo Kraje Vysočiny. Za děti vše vyřídí jejich rodiče. Chceme rodinám zlevňovat pravidelné cestování po Vysočině a motivovat je k využívání veřejné dopravy. Přeji vám šťastnou cestu.
5: Více o Vysočině na kr-vysočina.cz. kr-vysočina.cz.
7: Svijany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Svijany. Srdeční záležitost.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Vysočina.
10: Je 10 hodin, krátké zprávy a David Račák. Česko dnes navštíví jordánský král Abdaláh II. Jednat bude s prezidentem Petrem Pavlem i premiérem Andrejem Babišem. Budou hovořit o aktuální situaci na Blízkém východě i o možnostech další hospodářské a obranné spolupráce. Kraje pravidelně přispívají na obnovu památek. Další peníze teď rozdělí Pardubický kraj. Finance zamíří k několika projektům v regionu, kde konkrétně pomůžou ví náměstek hejtmana Roman Línek.
11: Můžu zmínit třeba Svatomikulášské lázně ve Vratslavi a tyto lázně, které se vážou ke konci 19. století, tak prochází rekonstrukcí. Dalších bych rád zmínil obnovu pláště fary v Poličce, která toto krásné, teďka nově obnovené náměstí také zdobí.
10: Kromě obnovy památek podpoří Pardubický kraj také malé knihovny. Dotaci dostanou 4 v Čepí, Bučině, Horním Bradle a Benátkách. Americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social napsal, že bylo dosaženo pokroku, který má vést ke zřízení základny americké armády v Polsku. V této souvislosti šéf Bílého domu vyzdvihl úsilí polského prezidenta Karola Navrockého. No a nový trenér české fotbalové reprezentace Santi Denia dnes kolem poledne oznámí svoji první nominaci. Je možné, že 52-letý španělský kouč na start nového ročníku Ligy národů překvapivě povolá i německého útočníka Ryana Naderiho, který má po matce také české občanství.
0: Počasí dneska, pojďme se na to mrknout. Ty teploty velice příjemné, a to kolem 18 stupňů a pokud se podíváme na víkend, tak přes den vždycky polojasno, teploty 22. Myslím si, že nás čeká příjemný a pohodový víkend.
8: Hit Radio Vysočina.
0: Třeba i ve společnosti Hit Radio Vysočina. Ano, zůstávejte s námi, máme pro vás další hity pro lepší náladu.

Posloucháte Hit Radio Vysočina, nám zaspívala Taylor Swift, je 10 hodin 13 minut. Tak po deštích se lesy na Vysočině nebo na většině území Česka, ne na Vysočině, ale na většině území Česka se probudily ty lesy k životu, houbaři nosí plný košíky. Jsou teda místa, kde je to ale stále špatné a tam patří právě i Vysočina, to jsem vám chtěla říct. Tak ono tady asi pršelo jako míň než kde jinde. Každopádně, pokud jste do lesa už vyrazili a máte jako úlovky a fakt rostou na Vysočině, máte důkazy, dejte klidně vědět na naše WhatsAppové číslo 725 44 38 37. Já totiž stále nevím, jestli jako to má cenu o víkendu jít se podívat do lesa a jestli vůbec jako brát sebou ten košík. Tak budu moc ráda, když dáte vědět. Tady už je Lady Gaga, Bruno Mars, pohodový pátek.

0: co se děje na Vysočině.
1: Tak ode dneška až do pondělka vás v City Parku v Jihlavě čekají oblíbené dny Marian, dny plné stylu, inspirace a taky výjimečných nákupních příležitostí. Máte možnost získat za své nákupy dárky a taky odměny, tak se přijďte užít ty víkendové nákupy právě v jihlavském City Parku. To sbor dobrovolných hasičů Příseka vás zve taky na tradiční rybí hody. Uskuteční se tuto sobotu v 10 hodin u rybníka. Těšit se můžete na bohaté rybí i masové občerstvení. Bude i vytápěný stán, aby vám nebyla zima, bude tombola a taky samozřejmě večerní zábava, tak si to přijďte užít.
0: Vysočina, tady jsme doma. Kýně v Županu, soused v Trenkách, nám je to fuk. Hlavně ať otevřou. Kdo pak to zvoní?

0: regionů na Hit Rádiu. Zlepši si náladu. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé rozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Nové vydání magazínu Reportér.
2: Proč je opozice tak slabá? Protože se minimálně v jedné věci podobá Babišovu hnutí ANO.
1: Jaroslav Kmenta popisuje tajemství vraždy kmotra Mrázka. Jeden muž vypověděl, že zakopal pušku, kterou se vraždilo, pak ho našli oběšeného na tkaničkách od bot.
2: Velký rozhovor s legendárním choreografem a tanečníkem Jiřím Kiliánem.
1: A k tomu spousta dalšího čtení.
3: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
4: Kde mi navrhnou a vyrobí moderní kuchyň a další interiér přesně na míru?
5: Jedině v truhlářství Zajíček. Náš zkušený tým vás provede od 3D návrhu až po realizaci. Showroom máme ve Ždírci, jen 10 minut od Jihlavy. Tak se stavte. Kuchyně Zajíček. Kvalita, která vydrží. Více na truza.cz a Facebooku.
6: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
7: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.
8: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
9: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
10: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ANO. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
11: Ber za kliku a otvírej! Unihobby stylové interiérové dveře Grenada dub bělený za 990 korun.
12: Unihobby.
11: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
13: Dalším domácím utkání Maxa ligy přivítá Dukla Jihlava Chomutov. Vstupenky zakoupíte na www.hcdukla.cz. Přijďte Duklu podpořit. Zítra od 17:30 do Horácké multifunkční arény.
14: Nechci se učit. Já tomu nerozumím.
15: Poznáváte to? Denně přemlouvání k úkolům a učení. A pak další špatná známka. Vaše dítě není líné. Možná jen neví, jak se učit. A s tím pomáháme ve studijním centru Basic. Ukážeme dětem, jak učení zvládnout, lépe mu rozumět a získat zpátky jistotu, že na to mají. Méně trápení nad učením, více úspěchů ve škole. Více na www.basic.cz. Basic. Aby učení nebylo mučení.
16: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
17: Tak abyste ho nepromeškali.
16: V AutoESA máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
17: Garanci kvality i výhodného financování.
16: Vyberte si ze 6000 vozů v AutoESA právě teď a výhodně.
18: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
19: Slyšíte? To je radost vašeho motoru, že jsou tu podzimní víkendy. A to znamená, že se jede na Orlen pro prémiovou vervu diesel za cenu standardního paliva. Dopřejte svému autu od pátku do neděle prémiovou naftu a ušetřete. Orlen, následujte kvalitu.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svíjanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
0: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, poklidím byt. Věř, že bez tebe tu budácí klid. Přečet jsem stovky knih. Neříkaj, pro

současné jako mluvící sochy. Monolog kryje jen plno pochyb. Když ty si vítr, já jsem skála. A nejsme zvyklí ty spory vzdávat. Občas si řekneme pěkně zlý věci a občas si ještě dodáme

Tohle byla Shakira na Hitrádiu Vysočina a teď se přesuneme do 90. za jedním eurodanceovým hitem od Korony, Baby Baby. A já vás chci vlastně nalákat k poslechu i dneska večer po 18. hodině, kdy vás čeká Hitrádio Klasik, to nej z 80., 90. a milénia. No a samý takovýhle skvělý písničky tam budou.

0: Hezké páteční dopoledne. Je nás mnoho takových, co to milujeme. Takový to hrabání se ve věcech a objevování zajímavých kousků, co musíme rozhodně mít doma. Tak představte si to, že už sobotu dopoledne mohou všichni tihleti milovníci retro záležitostí zamířit do areálu letního kina v Jihlavě, protože se tam bude konat Bleší trh. Dej si tam sehnat nejrůznější poklady z domů, garáží nebo sklepů a ta akce se koná v sobotu od 7 ráno do 12 hodin. Tak hlavně nezaspěte.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt

0: Vlnka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
1: Datart uvádí Dny Merien.
2: Dny Merien, jo.
1: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
2: No to je sen.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
4: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
5: Tomas Arsov v Tetě?
4: Přesně, saloní péče je teď zase o kus blíž.
5: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
4: Tomas Arsov, saloní péče, nyní ještě blíže vám.
6: Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, elektroniky, mechaniky, obsluhy CNC strojů, skladové a montážní dělníky. Získej stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. U vybraných profesí obdržíš nástupní prémii 50 až 100 000 korun. Více na chytrehlavydojihlavy.cz. chytrehlavydojihlavy.cz.
7: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
8: Dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
7: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
8: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce září i pro východní Čechy a Vysočinu.
9: Havlíčkův Brod slaví 770 let a Futaba Czech slaví s ním.
10: V sobotu 19. září vás čeká den plný historie a skvělé muziky. Centrem města projde velkolepý průvod králů a večer to naplno rozjede Havlíčkovo náměstí.
9: No Name, Proteus, Poletíme nebo Berenika Kohoutová.
10: Jsme hrdí, že můžeme podporovat město, ve kterém žijeme a pracujeme.
9: 770 let Havlíčkova Brodu. Oslavme to společně.
10: Už toto sobotu.
9: Futaba Czech, jsme již 22 let součástí tohoto příběhu.
11: Jednorožnění je tady. V sobotu 19. září patří třešť zábavě. Od 10 na náměstí grilování, jednorožné rodeo, kejklíři, cirkus, muzika a program pro celou rodinu. V 16 hodin společně průvodem do cihelny a od 5 pokračujeme divadlem, kejklíři, ohnivou show a večerní tančírnou s China Blue a za Trest Bandem. Jednorožnění a cihelna v Třešti. V sobotu 19. září. Vstup zdarma.
12: V Hoka Prima v Jihlavě máme profesionální nářadí Milwaukee. Pro chlapy, pro všechny řemeslníky, pro každého fachmana, co chce od nářadí co nejvíc.
13: V Hoka Prima, největším showroomu Milwaukee na Vysočině.
12: Najdeš obrovský výběr nářadí a spotřebáku skladem.
13: Hoka Prima, to je autorizovaný dealer Milwaukee pro celou Vysočinu.
12: Hoka Prima najdeš na Pávovský ulici v Jihlavě. Hoka Prima.
14: Hoka Prima.
12: Přijď si pro nářadí, co něco vydrží.
15: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Montesnek přikoupit 3 kusů 10,60 za kus. A co plátky, Mazdamer nebo Emmentaler 120 gramů za 34,90. Byla. To dobré začíná u nás.
16: Hit Radio Vysočina.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na Vysočině nemáme hlášené žádné dopravní komplikace. To je dobře, tak všem řidičům šťastnou cestu a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na naše WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Jsem hrdina.
2: Co tady blbneš?
1: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
2: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
3: Vše na 211.cz.
2: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
1: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
4: Střecha nemusí stát Majland. Nyní v Uni Hobby asfaltová šindel Bobrovka s cenou od 215 korun za metr čtvereční.
5: Uni Hobby.
4: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
6: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4 888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
7: SVA Cars Třebíč, váš autorizovaný prodejce Hyundai v Třebíči.
8: Svijany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Svijany. Srdeční záležitost.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Vysočina.
11: Je 11 hodin, krátké zprávy a David Račák.
12: Od dnešního dne do neděle se mohou lidé zapojit do podzimní vlny kampaně Uklidíme svět, kterou pořádá Český svaz ochránců přírody. Dobrovolníci během ní budou čistit přírodu a městské parky od plastových obalů, plechovek a dalšího odpadu. Registrováno je na 12 000 dobrovolníků. Výlety stále častěji spojujeme i s dobrým jídlem. Brdy a Podbrdsko se proto nově zapojují do projektu Cesta za požitky, kterými propojuje turistická místa s gastronomií a dalšími místními zážitky. To potvrzuje i ředitelka destinační organizace Brdy a Podbrdsko Petra Schneidrová.
13: Naleznete v mapě zajímavá místa, místní podniky, regionální produkty a samozřejmě i zážitky, za kterými stojí za to k nám vyrazit. Díky spolupráci tak vzniká jedno místo, kde si můžete najít inspiraci na výlet a zároveň zjistit, kde se dobře najíst, co ochutnat nebo co dalšího zažít.
12: Veškeré potřebné informace jsou k dispozici na webu cestazapožitky.cz. Lidé v Mirovicích na Písecku dnes v místním referendu rozhodnou o stavbě větrných elektráren. Se záměrem vybudování větrného parku oslovila Mirovice a sousedního rozsedli společnost ČES obnovitelné zdroje. Zastupitelé s ním souhlasili, obyvatelé ale podepsali petici za vypsání referenda. No a Jakub Menčík dnes zahájí duel druhého kola kvalifikace tenisového Davisova poháru proti USA. V pražské O2 aréně se světová patnáctka utká s Lernerem Tienem. Utkání začne v 15 hodin. Poté Jiří Lehečka vyzve světovou čtyřku a finalistu newyorského Grand Slamu US Open Bena Sheltona.
0: Dneska by mělo být oblačno až polojasno, teploty je 18 až 21 stupňů, v noci očekáváme polojasno až jasno, připravte se na tvorbu mlh a nejnižší noční teploty 10 až 7 stupňů, v údolích klidně jenom kolem 5 stupňů.
9: Hit Radio Vysočina.
0: Jak si u nás vyhrát peníze, to už víte, ty peníze zvoní přímo na vás doma, tak jak to dneska proběhlo, uslyšíte za chvilku.

0: to zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
1: Ano, ano, i dneska v 7 hodin 10 minut peníze zvonily na vás. A jak to všechno dopadlo, jestli jsme se dozvonili, poslouchejte. 30 sekund právě teďka odstartovalo a pojďte někdo chytnout Andy.
2: Všichni, kdo jste registrovaní na webu Hitradio.cz a potkali jste Ježka, pojďte ven. Andrea.
3: Já doufám, že to přijde.
2: Andrea má 6000 korun pro někoho z vás.
1: 20 sekund zbývá, pojďte, koukejte z oken, případně mávejte. Volejte výtahy, sjeďte rychle dolů.
3: Zatím nikdo.
1: Ne.
2: To není možný.
3: Ne.
2: To není možné.
1: Prosím, prosím.
2: Tak Andy, budeš mít hezký víkend.
1: Dnešní nevýhra znamená vlastně polepšení pro případného pondělního výherce, který tím pádem bude soutěžit o 7000 korun. My ještě připomínáme, že vlastně v pátek my dva povezeme 50 000 korun.
2: Přesně za týden, 50 táců pro někoho z vás.
1: No jo, takže už je to jasný, že v 10. kole naší soutěže jsme peníze nepředali, slyšeli jste to správně. 7000 čeká na dalšího šťastlivce v pondělí a ano, pokračujeme dál. A pozor, ještě je čas registrovat se do té soutěže, třeba na vás vyjde ta páteční výhra, jak jste teď slyšeli, kdy se bude rozdávat rovných 50 000 korun. Takže hodně štěstí, více o téhleté soutěži a také registrace na www.hitradiovysočina.cz.
0: Další prachy ti vezeme zase v pondělí.

0: stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Máme pro vás na Hitrádiu Vysočina další tip, kam vyrazit o víkendu od Vysočina Turism. Bramborobraní a třebícký jarmark opět zaplní centrum města oslavou tradic a plodiny, která je pro Vysočinu doslova typická. Takže už 26. ročník této oblíbené akce nabídne v sobotu na Karlově náměstí přehlídku folklorních souborů. Bude řemeslný jarmark s čerstvými regionálními produkty, budou i kuchařské soutěže spojené s ochutnávkami bramborových specialit, od zlatavých bramboráků až po poctivou bramboračku. Tak teda bramborák, ten bych si rozhodně dala. Více tiků, kam vyrazit, najdete na www.vysočina.eu.
2: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
3: Přeci ho nevyhodím špinavej.
2: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
3: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
2: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat, stačí, že je prázdný.
3: Aha, zase nějaká novota?
2: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
3: Co vám říkali?
2: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
3: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
2: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
3: To třídění je vlastně jednoduchý.
2: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
3: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
2: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
3: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
6: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
7: No včera bylo pozdě.
8: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
9: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
10: Moderní internet www.starnet.cz.
11: Starnet internet.
12: Datart uvádí Dny Marian.
13: Dny Marian, jo.
12: Ano, Dny Marian s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
13: No to je sen.
14: Datart, opravdový elektrospecialista.
15: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na Gap.cz nebo v mobilní aplikaci Gap Plus.
16: Gap. Individual style for every generation.
17: Zapomněli jste na narozeniny babičky, manželky nebo kolegy?
18: Nemáte to správné občerstvení na oslavu vlastních narozenin?
19: Objednejte si lahůdky z Lahůdky veselo v Jihlavě.
17: Dopřejte si luxusní chlebíčky, domácí pomazánky a paštiky a výborné saláty.
18: Přibalte nakládané sýry, okurky nebo si rovnou objednejte dárkový koš.
19: Lahůdky veselo. Konečně poctivé lahůdky v Jihlavě. Tak jako kdysi.
17: Lahůdky veselo, Husova 44, Jihlava.
2: Ber za kliku a otvírej! Unihobby stylové interiérové dveře Grenada, dub bělený, za 990 korun.
6: Unihobby.
2: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
20: Je tu OP 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku OP 24 platí jen do 30. září.
21: Jednorožnění je tady. V sobotu 19. září patří třešť zábavě. Od 10 na náměstí grilování, jednorožné rodeo, kejklíři, cirkus, muzika a program pro celou rodinu. V 16 hodin společně průvodem do cihelny a od 5 pokračujeme divadlem, kejklíři, ohnivou show a večerní tančírnou s China Blue a za Trest Bandem. Jednorožnění a cihelna v Třešti. V sobotu 19. září. Vstup zdarma.
22: Kitchen House Jihlava. Kuchyně vyřešeno. Kuchyně.cz Navštivte náš nový showroom v Aventinu v Jihlavě. Kuchyně.cz
23: Hit Radio.
24: Zlepši si náladu.
23: Zlepši si náladu.

Zažijte noc vědy na půdě Vysoké školy Polytechnické Jihlava, a to v pátek 25. září od 17 hodin. Co vás tam čeká? Tentokrát bude tématem noci vědy komunikace. Od tance včel po signály z hlubokého vesmíru, od řeči neuronů v našem mozku až po optická vlákna spojující svět. Prostě věda je jazyk, který k nám mluví vesmír, a letos se ho naučíme poslouchat. Těšit se můžete na přednášky, workshopy, prohlídky budovami, praktické ukázky a taky zábavu pro děti i dospělé. No a většina programů Noci vědy na VŠPJ probíhá v hlavní budově Vysoké školy na Tolstého ulici. Bude to už příští pátek 25.

0: Kuchenhaus Jihlava. Kuchyně vyřešeno. Kuchenhaus-kuchyně.cz. Navštivte náš nový showroom v Aventinu v Jihlavě. Kuchenhaus-kuchyně.cz.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Pozor, pozor, do H plus M právě přijíždí mimořádná 25% sleva na plastová okna s trojsklem. Najdete nás Třebíč, Soukupova 3, Jihlava třída legionářů 1 nebo na www.ham.cz. H plus M, to jsou kvalitní PVC a hliníková okna a dveře české výroby s více jak 30letou tradicí.
4: Trenýrkarna.cz.
5: Hlášení pro lovce slev.
4: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenýrkarna.cz.
6: Šutr sem, šutr tam, všude kam se podívám. No a tak nějak to u nás vypadá. Jsme rodinné kamenictví Dvořák z Telče. A v Jihlavě na Pelhřimovské ulici pod Čerpačkou otevíráme naši novou pobočku Kamenictví Dvořák. Takže pokud potřebujete pomníky, jejich důstojné rekonstrukce nebo i zakázkovou výrobu hrobů, tak u nás v Kamenictví Dvořák jste správně. Kamenictví Dvořák.cz. Šutr sem, šutr tam, všude kam se podívám.
7: Vůně bylinek, krása květů a práce lidských rukou. Květinová farma v Javorové aleji. Podzim je jako stvořený pro tvoření a chvíle pohody. Vytvořte si kytice a podzimní věnce na dveře, nebo si chladné dny zpříjemněte vlastnoručně namíchanými čaji ze směsí květů a bylin. Květinová farma, kde kvete krása. Květinovafarma.com.
8: Láska prochází žaludkem.
9: A když je k tomu veselo,
8: tak to musí být
9: jediné místo v Jihlavě.
8: Pekárna Veselo.
9: Dejte si makovec, oblihy, staročeské buchty nebo koláče.
8: Ochutnejte kváskové chleby, podmáslové housky, tousťáky a křupavé bagety. Pekárna Veselo. Místo, kde už 9 let pro vás pečeme to nejlepší pečivo.
9: Husova 46, Jihlava.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
11: KFC ti zase nabízí víc.
12: MacBooky Neo.
11: iPhone 17.
12: Laserové projektory.
11: Sluchátka Apple Beats.
12: A stovky dalších cen.
11: Kup si teď KFC z Pepsi a hraj o skvělé ceny.
12: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
11: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
13: Střecha nemusí stát Majland. Nyní v Uni Hobby asfaltová šindel Bobrovka s cenou od 215 korun za metr čtvereční.
14: Uni Hobby.
13: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
15: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
16: No jistě.
15: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
16: No jistě.
15: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
16: No jistě.
15: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
17: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
18: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
19: Jediná oficiální Merian Lounge na Vysočině míří do City Parku Jihlava. Dopřejte si terapii módou. Načerpejte podzimní inspiraci a nakupujte s výhodami navíc. 18. až 21. září Dny Merian.
1: City Park Jihlava. Pro váš lepší den.
14: Do Cinestar za stovku. Už 19. a 20. září jsou tady kinodny. Užijte si nejnovější filmy jako Spider-Man, Odyssea a mnoho dalších. A v Cinestar jsme si pro vás připravili i něco navíc. Kultovní Pulp Fiction a filmový maraton Hunger Games. To jsou kinodny v Cinestar 19. a 20. září.
20: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
21: A když teda během filmu začala rodit, tak ona neodešla. Ona si to tam odrodila, protože když si přece koupila ten lístek, tak jako ježiši.
22: No jasně, tak jako když si kupuješ lístek a popcorn v kině, no. Tak to je tak jako na hypošku, jako jo, v dnešní době asi všichni známe. Úplně, já úplně vidím taky v tom kině, jak tam hnedka naběh borec z kasy a říká, prosím vás, takhle by to nešlo, hele, takhle by to nešlo, hele, je to dětský lístek, 349 korun, jo, mi ještě dáte.
20: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio, od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Zlepši si náladu. Nejlepší dopravní servis z Vysočiny na Třebíčsku v Dolních Lažanech počítejte s omezením kvůli výstavbě kanalizace. No a na Pelhřimovsku mezi Bořeticemi a Útěchovičkami u odbočky na Útěchovice na místní silnici probíhá rekonstrukce mostu. Vaše info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37. Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
1: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
2: Vinylovou? A bude sama hrát?
1: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
3: Experto Family. Od V podlahy.
4: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
5: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
6: Když jde o zdraví.
4: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
10: I'm Ariana Grande.
11: It's Hozier.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
10: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
12: Je 12 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré poledne. Za 4 sexuální útoky a 35 případů vydírání dnes odvolací soud potvrdil psychiatrovi Janu Cimickému 5leté vězení a 10letý zákaz činnosti. Uznal jeho vinu ve všech bodech obžaloby. 78letý psychiatr k soudnímu jednání nepřišel, v minulosti vinu odmítl. Rozhodnutí soudu je pravomocné. Česká správa sociálního zabezpečení znovu upozorňuje na falešné SMSky. O co v nich jde, řekne mluvčí úřadu Jakub Vejček.
13: Informují o údajném nedoplatku na sociálním pojištění a obsahují odkaz na falešné stránky, které napodobují e-portál České správy sociálního zabezpečení. Na podobné zprávy nereagujte a na uvedený odkaz neklikejte. Nezadávejte prostřednictvím něj žádné osobní ani platební údaje.
12: Informace o sociálním pojištění si vždy ověřujte jen na oficiálních stránkách České správy sociálního zabezpečení. Kriminalisté prověřují včerejší bombovou výhrušku v hořovické nemocnici jako vyhrožování teroristickým činem a šíření poplašné zprávy. Pachateli hrozí 3 roky až 12 let vězení. Nemocnici museli kvůli anonymní výhrušce opustit desítky lidí, pacienti opoutaní na lůžkách nebo na přístrojích mohli zůstat. Policie nástražný výbušný systém nenašla. A teď ještě něco z regionu.
14: Letošní den architektury nabídne na Vysočině akce na 8 místech. Komentované prohlídky, procházky a přednášky představí proměny bydlení od funkcionalistických vil a sídlišť přes současnou architekturu po obnovu historických staveb. 16. ročník republikového festivalu s motem Bydlím, tedy jsem, potrvá od čtvrtka 1. do středy 7. října.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Radia na Spotify a všech podcastových platformách.
14: Na Vysočině se dnes odpoledne čeká spíše více oblačnosti, občas i zasvítí sluníčko. Převážně bude ale oblačno až polojasno, déšť meteorologové dnes nečekají. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů.
0: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
15: Nádherný den přeju, 12 hodin, 2 minuty, je tady pátek, kdyby vám to ještě dneska nikdo neřekl, a kdyby vám to ještě nedošlo, je pátek doufám, jo dobrý, je pátek, tak konečně dočkali jsme se. Kolik je vám let a nakolik se cítíte? To je docela jako zajímavá myšlenka pro dnešní srdcovky, jo? Cítíte se mladší, anebo cítíte se starší? Ono taky, jinak se cítíme v pátek a jinak se cítíme v pondělí, že jo? To o tom žádná. Mám tady dámu, která se narodila v roce 1946 a posledních 40 let vypadá pořád stejně. Někdo tvrdí, že to je plastikama, já si myslím, že to tak není. Cher na Hit Radio, srdcovka číslo 1.

0: Rok 1998, Cher na Hitrádu s hitem Billy.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Je někdy důležité opravdu věřit a hlavně věřit sám sobě a taky věřit tomu, na kolik let se cítíme. Není důležité se dívat do zrcadla a odhadovat věk podle vizuálu, ale skutečně jako nakolik se cítíte. Tak třeba chodíme tady krásný zprávy. Mně je 34, ale pořád se v srdci cítím na 18. Mně je 56, ale občas se chováme, jako kdyby mi bylo 17. Zdraví Lenka. Krásný. Mně je 40, humorem někde tak kolem 13, takže teoreticky vlastně je mi jako 27-13, no. Tak pokud je vám, třeba můj kamarád říká, že mu není 40, je mu 30-10, pořád, že se chová trošku jako malý dítě. 30-10 je vlastně jako hezký, s tím se dá krásně žít. Takže máme vlastně jako dva věky, že jo? Máme prostě jako ten věk, který tam doopravdy je, a potom ten věk, na kolik se cítíme. Tak protože je před námi víkend, tak doporučuju, víkend si užijte podle věku, na kolik se reálně cítíte. Dáme si právě teď srdcovku s číslem 2, a to je boyband, který nikdy nezestárne. A je úplně jedno, jestli jednou budou na kolečkovém křesle a v papučích, ale pořád to bude tenhle mladý boyband. Blue na Hit Radio.

0: Fajront.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Na závěr této písně všichni křičíme Fajront, zpíváme Fajront, ale víte, co vlastně znamená Fajront? Tak je to něco, co bych vám přál, abyste měli právě teď. Jo? Já vím, že možná to zní jako něco, na co byste potřebovali mastičku nebo antibiotika, ale ne. Přál bych vám to právě teď, protože Fajront je konec pracovní doby. Volno v práci. To bych vám strašně přál, abyste se teď po obědě nemuseli vracet zpátky do práce. To by byl naprosto dokonalý pátek. Ale bohužel nežijeme v dokonalém světě, ale v naprosté realitě a tím pádem musíme pořád jet dál jako lokomotiva. Dáme si tím pádem Kylie Minogue Locomotion a to je hit z roku 1962. Teď to možná nejde dohromady, že jo, to si dokážeme spočítat. Kylie Minogue ho přespívala v roce 1988, ale ten úplný originál je opravdu ze začátku 60. let. Tak tady je další srdcovka.

0: jsme si díky R.E.M. zaplavili při světu hvězd. Plně to vidím. Tma, hvězdy, úplněk, nádhera. Night Swimming na Hit Radio, pátá srdcovka.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: Plavali jste takhle někdy v noci? Byli jste se někdy zaplavat pod širou noční oblohou pod hvězdami? Možná, jak se říká, na Adama, tedy bez plavek? Možná jo, ale to jste byli ještě mladý. A to už je dávno. Ale důležitý je, nakolik se cítíte. Dneska se přesně tady o tom bavíme, že není důležitý, kolik nám doopravdy je, ale opravdu, nakolik se cítíme. Tím, že si povídáme zase o věku a že je pátek a před námi je víkend a v sobotu pro vás máme taky i narozeninový hity, respektive narozeninovou ruletu, tak pojďme si dát dneska narozeninovou srdcovku. Napište mi opět na 777-937-777 ročník vašeho narození, tedy rok, ve kterém jste se narodili, a já přesně z toho roku tady najdu nějakou srdcovku, abyste věděli, co vlastně vzniklo ve stejný rok jako vy, když jste přišli na svět. No? Tak pojďte, 777-937-777.
1: Slyšíš to? Takhle zvoní peníze. Kdo pak to zvoní? 100 tisícová hra pro start podzimu. Registruj se u nás na webu. V 7 hodin 10 minut po našem zvonění otevři dveře a vyhrávej peníze. Kdo pak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
2: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
3: Jediná oficiální Merien Lounge na Vysočině míří do City Parku Jihlava. Dopřejte si terapii módou. Načerpejte podzimní inspiraci a nakupujte s výhodami navíc. 18. až 21. září Dny Merien.
4: City Park Jihlava. Pro váš lepší den.
5: Ahoj Jihlaváci. V pátek 18. září v 18 hodin k nám dorazí rezerva Pražské Slávie. Nenechte si ujít duel s mladými nadějemi mistrovského celku a bojujte spolu s námi za Vysočinu.
6: Attention!
7: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
6: Yes, sir!
7: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
6: La Tropical!
7: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
8: Do Cinestar za stovku. Už 19. a 20. září jsou tady kinodny. Užijte si nejnovější filmy jako Spider-Man, Odyssea a mnoho dalších. A v Cinestar jsme si pro vás připravili i něco navíc. Kultovní Pulp Fiction a filmový maraton Hunger Games. To jsou kinodny v Cinestar. 19. a 20. září.
9: Ber za kliku a otvírej! Unihobby stylové interiérové dveře Grenada dub bělený za 990 korun.
10: Unihobby.
9: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
11: Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, elektroniky, mechaniky, obsluhy CNC strojů, skladové a montážní dělníky. Získej stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. U vybraných profesí obdržíš nástupní prémii 50 až 100 tisíc korun. Více na chytrehlavydojihlavy.cz. chytrehlavydojihlavy.cz.
12: Jednorožnění je tady. V sobotu 19. září

0: Tří třešť zábavě. Od 10 na náměstí grilování, jednorožné rodeo, kejklíři, cirkus, muzika a program pro celou rodinu. V 16 hodin společně průvodem do cihelny a od 5 pokračujeme divadlem, kejklíři, ohnivou show a večerní tančírnou s China Blue a za Trest Bandem. Jednorožnění a cihelna v třešti. V sobotu 19. září. Vstup zdarma.
1: Havlíčkův Brod slaví 770 let a Futaba Czech slaví s ním.
2: V sobotu 19. září vás čeká den plný historie a skvělé muziky. Centrem města projde velkolepý průvod králů a večer to naplno rozjede Havlíčkovo náměstí.
1: No Name, Proteus, Poletíme nebo Berenika Kohoutová.
2: Jsme hrdí, že můžeme podporovat město, ve kterém žijeme a pracujeme.
1: 770 let Havlíčkova Brodu. Oslavme to společně.
2: Už tuto sobotu.
1: Futaba Czech, jsme již 22 let součástí tohoto příběhu.
3: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
4: Pak přijeďte do AutoESA.
3: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
4: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
3: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
5: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
6: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pivu.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
1: A když teda během filmu začala rodit, tak ona neodešla. Ona si to tam odrodila, protože když si přece koupila ten lístek, tak jako ježiši.
2: No jasně, tak jako když si kupuješ lístek a popcorn v kině, no. Tak to je tak jako na hypošku, jako jo, v dnešní době asi všichni známe. Úplně, já úplně vidím taky v tom kině, jak tam hnedka naběh borec z kasy a říká, prosím vás, takhle by to nešlo, hele, takhle by to nešlo, hele, je to dětský lístek, 349 korun, jo, mi ještě dáte.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Rádiu, od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Sweet Caroline na Hit Radio, Neil Diamond a Two Friends.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: A je před námi srdcovka na vaše přání. Tentokrát vybíráme opět srdcovku z roku, kdy jste se narodili. Je tady spousta zpráv a dneska jsem vybral rok 1986. A to i z toho důvodu, že tady dáma, která píše, tak píše, že tento týden měla 40. narozeniny. To je docela zlom. Je to tak, ne? Jako vnímá to tak člověk, že najednou tam není ta trojka na začátku, ale tam čtyřka. Pořád se bavíme o tom, že je to jenom číslo, že důležitý je, jak se člověk cítí, ale ta čtyřka je taková, jako že si člověk najednou řekne, že už je asi jako opravdu dospělý. Takže vítej v dospělém světě, Jani, a když se dívám do roku 1986, tak tam se opravdu jako odehrálo wow, jako chtěl bych být o něco starší, abych si mohl rok 1986 opravdu jako užívat hudebně, protože tohle bylo jako skvělý, co tady všechno vyšlo. Co se týká české scény, tak Karel Nese asi čaj, například Jirka Korn, a nebo Hej pane disjokej a balet. No a co se týká té zahraniční scény, no tak to byl úlet. A já jsem vybral něco, co se moc často nehraje, a protože to je pro dámu, tak je to taková jako vyloženě pohodová věc. Navíc ještě takhle hezky na pátek. Doufám, že teda Jani budeš mít pohodový víkend, už jsi dospělá, takže už by se o tebe taky mohli starat všichni okolo a ty si o víkendu dej nohy nahoru a užij si svůj víkend. Ben E. King, Stand By Me, 86.

0: Ray Dalton na Hit Radio, 12 hodin, 42 minut, páteční srdcovky jsou za náma. Dneska opět moc děkuju za všechny zprávy, které jste posílali na WhatsApp Hit Radio 777-937-777. Dáme si teď 2 dny volníčko, nastřádáme taky nějakou inspiraci. Vy si taky v klidu rozmyslete, co byste v pondělí pak chtěli slyšet jako srdcovku na vaše přání, protože srdcovky opět budou v pondělí v pravé poledne ve 12 hodin. A podle mě jako neexistuje lepší způsob, jak si zpříjemnit pondělí, než právě srdcovkama, a tedy nejlepší půlhodinou v českém éteru. My pokračujeme dál, za chviličku nejnovější zprávy a do té doby Damiano Davy, taky Alex Warren, až do 15 s vámi zůstává Jirka Pelnář. Tak pohodový pátek.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé rozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
3: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
2: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: Maxi.
6: Je, noční návštěva Leničky prozrazena. Paru, ty jsi mě slyšela?
5: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
6: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
8: Nechci se učit, já tomu nerozumím.
9: Poznáváte to? Denně přemlouvání k úkolům a učení a pak další špatná známka. Vaše dítě není líné, možná jen neví, jak se učit. A s tím pomáháme ve studijním centru Basic. Ukážeme dětem, jak učení zvládnout, lépe mu rozumět a získat zpátky jistotu, že na to mají. Méně trápení nad učením, více úspěchů ve škole. Více na www.basic.cz. Basic, aby učení nebylo mučení.
10: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska z Kaufland Card Extra za 8,90 a Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září Kaufland.
11: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
12: Udělejte ze své zahrady, balkonu nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví z pomyšl umělníka. Království 8000 druhů rostlin. Co roste, kvete a dá se sníst, to u nás najdete a výhodně pořídíte. Zahradnictví z pomyšl CZ. Vše nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví z pomyšl. Skutečné zahradnictví.
13: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty sluší všude přitom.
14: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
15: Ahoj, tady Sagwan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
16: A vemte sebou i děti.
17: Já tam budu taky, tak čus autobus.
15: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
18: Vstupenky na dětirájetour.cz.
19: Bude vejdán.
20: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
21: V
19: Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
21: Pozor, mimořádná zpráva. První mrazíky na naše území ještě neudeřily, ale od října očekáváme plné pneuservisy. Nečekejte na fronty a přezujte v Best Drive už v září. V Best Drive získáte 10% slevu na přezutí a jistotu kvalitní služby. Nečekejte, až bude plno. Přezujte v září v Best Drive s extra slevou 10%.
22: Kuchenhaus Jihlava. Kuchyně vyřešeno. Kuchenhaus-kuchyně.cz. Navštivte náš nový showroom v Aventinu v Jihlavě. Kuchenhaus-kuchyně.cz.
23: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
24: Zlepši si náladu.
25: Zlepši si náladu.

0: Záměrně jsem vybral jako poslední hit mezi 12 a 13 hodinou Lana Del Rey, Young and Beautiful, když jsme dneska v srdcovkách řešili to, že není důležité, kolik nám je let, ale nakolik se cítíme, tak jsem vám jenom pořád chtěl říct, že pořád jste Young and Beautiful. Jdeme na nejnovější zprávy, začínáme dopravou.
1: Nejlepší dopravní servis z Vysočiny v Jihlavě v ulici pod Rozhlednou je silnice uzavřena kvůli opravě povrchu. No a v Třebíči ve Velkomeziříčské ulici probíhají práce na silnici. Počítejte s omezením. Přejeme šťastnou cestu bez nehod. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
3: Dobré zprávy z Jihlavy.
4: Jména dárců už jsou součástí fasády Horácké arény. Na 853 adoptovaných panelech visí štítky se jmény všech, kteří na arénu přispěli téměř 2 miliony a 600 tisíci korunami. Město peníze využilo na vybavení tělocvičny a šaten, rozšíření osvětlení síně slávy nebo na vyhlídková mola na střeše. Adopce panelů tak zůstane viditelnou připomínkou podpory veřejnosti.
5: Franto, co pak všechno se dá sušit?
6: Ovoce, houby, bylinky i maso.
5: A tvůj vůček?
6: Ten už nestihneš.
7: Sušičky Domo. Na ovoce, bylinky i maso. domo@elektro.cz.
8: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
9: No jistě.
8: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
9: No jistě.
8: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
9: No jistě.
8: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
10: Hi, I'm Miley Cyrus.
11: Hey, it's Teddy Swims.
12: Zvijany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Zvijany. Srdeční záležitost.
2: On air.
10: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
1: Je 13 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. Česká republika čelí ze strany Ruska hybridní válce. Včera to uvedl premiér Andrej Babiš. Opoziční politici to na sociálních sítích ocenili. Předseda ODS Martin Kupka to označil za prozření premiéra. Na předsedu vlády se zároveň obrátil s otázkou, kdy se zbaví kremelské páté kolony, které svěřil ministerstvo obrany. Odkázal tak na hnutí SPD vedené Tomiem Okamurou. Evropská komise navrhla zákaz sociálních sítí pro děti mladší 13 let. Teprve 15-letí by si mohli založit vlastní účet. Podle dětského ombudsmana Martina Beneše plošné zákazy sociálních sítí nejsou ideální a důležitější je důsledná regulace škodlivého obsahu.
13: Myslím si, že by bylo lepší, kdybychom vymáhali to, co už máme, nástroje k tomu nutit platformy, to prostředí pro děti vytvářet bezpečné. Ty věkové hranice můžou vést k různým rizikům, včetně například toho, že děti z těch platform, na které jsme schopni dohlédnout, odcházejí někam jinam, kde už tu kontrolu nebudeme mít vůbec.
1: Já ještě dodám, že legislativním návrhem se nyní bude zabývat Evropský parlament a Rada Evropské unie. České tenisty čeká boj o postup na finálový turnaj Davis Cupu. Duel druhého kola kvalifikace proti Spojeným státům zahájí Jakub Menšík, který se v pražské O2 aréně utká s Lernerem Tienem. Zápas má začít v 15 hodin. Poté Jiří Lehečka vyzve Bena Sheltona. A teď ještě něco z regionu.
14: Radnice ve Světlé nad Sázavou na Havlíčkobrodsku koupí za 4 miliony korun tamní sokolovnu s přilehlými kurty. Vyjednávání se sokolem trvalo několik let. Kupní smlouvu schválilo městské zastupitelstvo ve středu. Do areálu město na podzim přestěhuje skauty, kteří přijdou o klubovnu kvůli stavbě silničního mostu přes Sázavu.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
14: Na Vysočině se dnes odpoledne čeká spíše více oblačnosti, občas i zasvítí sluníčko. Převážně bude ale oblačno až polojasno, déšť meteorologové dnes nečekají. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů.
2: Hit Rádio. Jirka Pelnář. Hit Rádio.
0: Páteční odpoledne pokračuje dál. Jestli vás už do dneska v práci nebaví, tak je to naprosto normální. úplně v pohodě, nebuďte na sebe kvůli tomu nějak jako naštvaný, zlý, vůbec nemusíte se kvůli tomu cítit špatně, ale je dobře, že posloucháte Hit Radio, protože to vám za prvý zvedne náladu a za druhý jenom tady na Hit Radio můžete slyšet během 10 minut Košín, Pokáče, anebo právě i teď The Calling, Wherever You Will Go, další super páteční balada. Tak mějte pohodový pátek.

Legendární skupina Košín ve 13 hodin a 13 minut. Pokud jste hrávali na střední škole FIFU, tak asi možná poznáváte tohle. To je taky Košín. Hit Hide You, což je mimochodem jeden z nejoblíbenějších hitů na FIFA 2003. 2003, chápete to? 23 let zpátky. No masakr. Nebudeme si povídat teď o FIFA, ale budeme si povídat chviličku o fotbale, protože je venku oficiální nominace do A týmu české reprezentace fotbalové a opět tedy budí trošku rozporuplné debaty. Objevily se tam zajímavá jména. Vrátil se například Alex Král, což je pro mnohé velké překvapení. Zároveň jsou tam někteří nováčci, pár mladíků, je tam dokonce i hráč z Teplic, ale chybí tam podle fanoušků spousta zásadních jmen a tak tvrdí, že se vlastně jako nic moc nezměnilo s novým trenérem. Na druhou stranu já říkám, pokud vás tohle jako baví a chtěli byste tam vidět jména jako třeba Ondra Krčfaluši, který mimochodem včera dal Plzni gól, no, hrál dobře. Tak samozřejmě asi tu pozvánku do Ačka by si zasloužil, ale nutno dodat, že on je v nominaci do 21 let a jsou tam i další jména, která bychom rádi viděli u A týmu. Ale důležitý je, že 21 hraje o postup na Euro do 21 let, takže tam ty kluci budou mnohem potřebnější, za mě alespoň je to můj názor, než v Lize národů, kdy teď navíc my máme ve skupině Chorvatsko, Anglii a Španělsko. Takže jsem vlastně jako docela rád, že se takhle 21 a A tým domluvili a že si navzájem vlastně jakoby neukradli ty stěžení hráče, který teď 21 bude potřebovat. To je tedy můj pohled na věc. Co si o to myslíte vy? Klidně mi napište na 777-937-777. Jinak klukům začne teďko sraz, no a příští týden, tak nás vlastně čeká příští týden v neděli a potom v úterý, tak nás čekají první domácí zápasy v rámci Ligy národů. Chorvatsko, Anglie, z 90% už je vyprodáno, tak doufám, že se uvidíme i na stadionu. Teď Miley Cyrus.

0: Marshmallow a Jonas Brothers na Hit Radio, 13 hodin 25 minut. Dneska máme pátek 18. to znamená, že přesně za týden 7 hodin ráno a pár minut k tomu můžeme zazvonit u vás doma. A když nám otevřete do 30 vteřin, tak od nás dostanete na ruku 50 tisíc korun. Rovných 50 tisíc pro vás máme ve finálovém kole naší hry Kdo pak to zvoní, která je od pondělí do pátku vždy ve snídaní šampionů. Poslouchejte dobře, po 7. hodině buďte doma a hlavně se zaregistrujte do hry. Když nám otevřete v pondělí, tak tam na vás bude čekat 7 tisíc. Ale pozor, v pátek rovných 50. Podrobnosti na našem webu, za chvíli další hity jako Michael Jackson, Kateřina Marie Tichá i Sunrise Avenue.
1: Kuchenhausi hlava. Kuchyně vyřešeno. Kuchenhaus.kuchyně.cz. Navštivte náš nový showroom v Aventinu v Jihlavě. Kuchenhaus.kuchyně.cz.
2: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Hoka Prima? To je více než špičkové nářadí.
5: To je spojovací materiál DIN, vruty, kotvy a hmoždinky Fisher nebo tesařské prvky Juta a Senko.
4: V Hoka Prima najdete chemické produkty Liquimoly, Stalok a kompletní sortiment značky Ilbruk.
5: V Hoka Prima máme i

0: Tvou a řezací techniku Gels a Norton
1: a také kvalitní obalovou techniku a ochranné prostředky.
0: Hoka Prima je prostě prima partner pro profesionálně odvedenou práci.
2: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé ČR. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
3: Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, elektroniky, mechaniky, obsluhy CNC strojů, skladové a montážní dělníky. Získej stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. U vybraných profesí obdržíš nástupní prémii 50 až 100 000 korun. Více na chytrehlavydojihlavy.cz. Chytré hlavy do Jihlavy.
4: Vůně bylinek, krása květů a práce lidských rukou. Květinová farma v Javorové aleji. Podzim je jako stvořený pro tvoření a chvíle pohody. Vytvořte si kytice a podzimní věnce na dveře, nebo si chladné dny zpříjemněte vlastnoručně namíchanými čaji ze směsí květů a bylin. Květinová farma, kde kvete krása. Květinovafarma.com.
5: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
6: Vinylovou? A bude sama hrát?
5: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
7: Experto Family. Od V podlahy.
8: Ne, můj oblíbený hrnek.
9: Tak tohle není dobrý začátek dne.
10: No to snad ne.
11: Nemáte svůj den? Tak si udělejte Alegria den.
12: Alegria dny jsou tady.
11: Se slevou 7% na zážitky.
12: Zážitkové restaurace,
11: pobytové zážitky,
12: adrenalin,
11: automoto a mnohem víc.
12: U nás si vybere opravdu každý.
11: Tak neváhejte a udělejte si hezčí den na Alegrii.
12: Ale pozor, sleva 7% platí jen do pondělí.
11: Nejlepší dárek je zážitek.
13: Firma na zážitky.
11: CZ.
14: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
15: Už žádný, mami, restartuj to.
16: Už se mi nesekne při penaltě.
17: Už nespane, když páříme s klukama.
14: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
18: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
19: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
20: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
21: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák, jeden kus s apkou za 19,90. A svijanský más, půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
22: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
23: Zlepši si náladu.
22: Zlepši si náladu.

Tichá na Hit Radio, Zničená zem. To je hodně jako porozchodová píseň a to se nám vlastně na dnešek docela dost hodí. Ne, že by teda dneska byl Mezinárodní den rozchodu a že byste teda měli přijít domů a nějak to jako rozseknout, to ne. Ale dneska je Mezinárodní den první lásky. A ta první láska většinou jako končila rozchodem, že jo? Pokud jste neměli to štěstí a svoji první lásku, tak nemáte dodnes. Jo. I to se samozřejmě může stát. Takže dneska je ale ten den, kdy opravdu z většiny volný času, tak vzpomínáme na naše první lásky. A vlastně i o tom si budeme povídat na našich sociálních sítích a teoreticky bychom si klidně tohle téma mohli přenést i do pravdy nebo bullshit. Mimochodem, když jsem se díval, tak do nějakých statistik. Tak průměrný věk pro první zamilování je celosvětově ve 13 letech. Souhlasíte? Řekli byste, že jo? Popřemýšlejte. Pravda nebo bullshit, po druhé hodině, do té doby spousta hitů. Za chvilku Lady Gaga, teď sám Král Michael.

0: Lady Gaga a Abrakadabra na Hit Radio, 2:45, jsme to tady zakouzlili, Abrakadabra, ať už je konec dnešní pracovní doby a jdete domů. Tak tohle kouzlo nefunguje, nevadí. Každopádně víkendy před náma, to je samozřejmě ta lepší věc, to jsou ty hezčí vyhlídky. Kdybyste šli dneska večer do hospody, nebo k vám přijde domů návštěva, budete mít o víkendu rodinnou oslavu a rozhodnete se, že si dobrovolně zkazíte večer tím, že vytáhne politický témata, tak mám tady jednu novinku, to by se vám mohla hodit. Kdyby náhodou přišla řeč i na ten brutálně vysoký schodek státního rozpočtu, jo, tak slyšel jsem, že prý Alena Schillerová se rozhodla, že už se o státní schodek starat nebude. Už je prý dost velký na to, aby se o sebe postaral sám.
1: Trenírkarna.cz.
2: Hlášení pro lovce slev.
1: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
3: Nové vydání magazínu Reportér.
4: Proč je opozice tak slabá? Protože se minimálně v jedné věci podobá Babišovu hnutí ANO.
3: Jaroslav Kmenta popisuje tajemství vraždy kmotra Mrázka. Jeden muž vypověděl, že zakopal pušku, kterou se vraždilo, pak ho našli oběšeného na tkaničkách od bot.
4: Velký rozhovor s legendárním choreografem a tanečníkem Jiřím Kiliánem.
3: A k tomu spousta dalšího čtení.
5: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Karte Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Karte Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
6: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
7: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
11: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
12: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
13: Tomas Arsov v Tetě?
12: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
13: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
12: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.
14: Láska prochází žaludkem.
15: A když je k tomu veselo,
14: tak to musí být
15: jediné místo v Jihlavě.
14: Pekárna Veselo.
15: Dejte si makovec, oblihy, staročeské buchty nebo koláče.
14: Ochutnejte kváskové chleby, podmáslové housky, tousťáky a křupavé bagety. Pekárna Veselo. Místo, kde už 9 let pro vás pečeme to nejlepší pečivo.
15: Husova 46, Jihlava.
16: Sklady, dobrý den.
17: Dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
16: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
17: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce září i pro východní Čechy a Vysočinu.
18: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
19: Luka od Tytonu, dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
20: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
21: Střecha nemusí stát Majland. Nyní v Unihobby asfaltová šindel Bobrovka s cenou od 215 korun za metr čtvereční.
22: Unihobby.
21: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
23: Jsem hrdina.
24: Co tady blbneš?
23: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
24: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
23: Vše na 211.cz.
24: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
23: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
25: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
26: Zlepši si náladu.
25: Zlepši si náladu.

0: Eva Farna a Vzpomeneš si, i to se nám dneska hodí v den, kdy se vzpomíná na první lásky. Podrobnosti si budeme povídat po 14. hodině. Ještě předtím aktuální doprava a taky zprávy.
1: Nejlepší dopravní servis z Vysočiny v Třebíči v Benešově ulici probíhají práce na vozovce, očekávejte omezení provozu. No a na Havlíčkobrodsku v Leči nad Sázavou v Havlíčkově ulici probíhají stavební práce, počítejte s omezením. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Pozor, pozor, do H plus M právě přijíždí mimořádná 25% sleva na plastová okna s trojsklem. Najdete nás Třebíč, Soukupova 3, Jihlava třída Legionářů 1 nebo na www.ham.cz. H plus M, to jsou kvalitní PVC a hliníková okna a dveře české výroby s více jak 30letou tradicí.
7: Střecha nemusí stát Majland. Nyní v Unihobby asfaltová šindel Bobrovka s cenou od 215 korun za metr čtvereční.
8: Unihobby.
7: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
9: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varní robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
10: Nákupy v online shop.cz.
11: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
10: www.onlineshop.cz.
12: Hey, this is Ava Max. All the hits.
13: Zvijany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Zvijany. Srdeční záležitost.
14: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
1: Bylo 14 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. Ode dneška do neděle se můžeme zapojit do podzimní vlny kampaně Ukliďme svět. Dobrovolníci během ní čistí přírodu a městské parky od plastových obalů, plechovek a dalšího odpadu. Český svaz ochránců přírody v pondělí uvedl, že se do kampaně zaregistrovalo více jak 12 000 dobrovolníků z celé republiky. Připojili se i některé školy. S příchodem chladnějších dnů už některé teplárny začínají dodávat teplo do domácností. Kdy se radiátory rozehřejí, záleží hlavně na venkovních teplotách. Co musí nastat, aby se začalo topit, řekne mluvčí teplárenského sdružení Pavel Kaufmann.
15: Pokles průměrných denních teplot pod 13 stupňů po dva po sobě následující dny s tím, že se bude ochlazovat i nadále. Pomalu se začíná přitápět v horských oblastech a na západě Čech a podle předpovědi počasí by se celorepublikově mohlo začít vytápět na začátku příštího týdne.
1: Domácnosti by si před zimou měly zkontrolovat a odvzdušnit radiátory. Topení pak může fungovat efektivněji. Hokejová extraliga dnes pokračuje 6 zápasy druhého kola. Mezi hlavní šlágry patří souboj Kladna a Sparty, tedy týmu, které ve středu při vstupu do sezóny zvítězili na hřištích soupeřů. Duel startuje na kladenském ledě v 18 hodin. A teď ještě něco z regionu.
16: K Noci vědy, která bude v pátek 25. září, se na Vysočině připojí muzea, hvězdárna i školy. Vysoká škola polytechnická Jihlava otevře zájemcům svoji laboratoř plazmových a vodíkových technologií. Program na škole začne v 17 a skončí v 21 hodin. V programu vystoupí popularizátor astronomie Petr Vývek, který představí spektrum signálů vysílaných vesmírem.
17: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
16: Na Vysočině se dnes odpoledne čeká spíše více oblačnosti, občas i zasvítí sluníčko. Převážně bude ale oblačno až polojasno, déšť meteorologové dnes nečekají. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů.
18: Hit Radio.
19: Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Páteční odpoledne pokračuje dál, my se dostáváme k času 14.00, teď už tedy konkrétně 14.03 a ve dvě odpoledne si vždycky tady na Hit Rádiu povídáme bez obalu, máme tady náš oblíbený pořad Pravda nebo Bullshit, tak jsem zvědavej, jestli dneska se naši experti úplně sekli, anebo mají pravdu, uvidíme.

0: Na Hit Radio Tones and I, za chviličku Alec Benjamin, taky Linkin Park.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Já jsem to trošku naznačoval, pokud nás posloucháte, pokud posloucháte Hit Radio celé dnešní odpoledne, o čem asi to dneska bude. Tak na dnešní den přichází Mezinárodní den první lásky. Jo? A našel jsem další zajímavou statistiku.
2: Kdy
1: vědci
2: tvrdí, že 80% lidí si pamatuje svoji první lásku klidně i po 30 letech.
0: Co vy na to? Pamatujete si vaši první lásku? Kde jste se potkali? Kolik vám bylo? Jak už je to dávno? Jo? Nebo chcete zapomenout na svou první lásku a ono to pořád nejde? Jo? Protože máte dodnes zlomený srdce. I to je samozřejmě možnost. Otázkou tedy dnes zůstává, jestli
1: vědci
0: mají pravdu, když tvrdí, že 8 z 10 lidí, tedy 80% lidí si pamatuje svoji první lásku prakticky po celý život. Jo? Tady je psáno po 30 letech. Já bych dal klidně téměř jako celý život. Dejte vidět 777 937 777, pojďme na ně zavzpomínat.

0: Let me down slowly. Alec Benjamin na Hit Radio, Let me down slowly.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti? Vědci
0: tvrdí, že 80% z nás si bude pamatovat svoji první lásku klidně i po 30 letech. Mají vědci pravdu, anebo jsou mimo? Na to se vás ptám, píšete na 777-937-777. A vypadá to, že dneska to bude asi celkem jednoduchý. Martina třeba vzpomíná, moje první velká láska byl Luboš, vnuk babiččiny sousedky. Už je to tady zase. Moment, tak ještě jednou. Luboš, víme, vnuk babiččiny sousedky. OK, dobře. Kam jsem jezdila na prázdniny, bylo mi 16, on byl čerstvě po vojně, strávili jsme spolu celé prázdniny, byli jsme mladí, vztah na dálku nefungoval, ale pamatuju si to, už je to 43 let, takže vědci za mě mají pravdu. Zdraví Martina. Další zpráva. Ahojky, první láska byla dětská. Ve školce. Jmenoval se Ota, bylo nám asi 5 nebo 6 let a už je to 40 let. Takže já si to pamatuju. Zdraví Jarka. Další zpráva od Peti. Ahoj Jirko, pamatuju, jmenoval se Viktor, chodili jsme spolu do školky, chtěli jsme se vzít, je to už 48 let. No, tady to asi bude celkem jednoduchý. Je někdo, kdo si nepamatuje svou první lásku, to možná bude jako jednodušší. 777 937 777.

0: Tím, že si ji pamatujeme, tak víme jméno, víme příjmení a dokážeme si možná vybavit ještě jako spoustu dalších zajímavých věcí. Otázkou bylo, jestli
1: vědci
0: mají pravdu anebo ne, tak dneska to bude jednoduchý. Myslím si, podle toho, co tady dneska jako čtu, že
1: vědci
0: pravdu nemají. Nemají. Protože to číslo je daleko vyšší. Daleko vyšší. Já jsem tady nenašel na našem WhatsAppu jedinou zprávu, že byste si nepamatovali svoji první lásku. Takže za mě to je prostě jako 99,9%, jo. Protože ten jeden člověk nenapsal, protože asi nemá kredit. Ale jinak opravdu tady koukám. Já si pamatuju úplně jako... Tady dokonce já si pamatuju každou svou lásku. Petr, se nepil večer, viď? Bylo by blbé si nepamatovat svoji první lásku, když s ním už kolik tady, spoustu let žiju, máme spolu 4 děti, 20 let spolu žijeme, máme spolu 4 děti. Hanka, to je taky krásný, to je super. Ahoj, ano, má první láska, tam někde pořád je. Teď jsme si to po 20 letech dokonce řekli vzájemně. Sem tam si napíšeme, zavoláme a uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál. Kdo ví, jestli bychom byli spolu pořád, kdybych tenkrát nebyla hloupá a neodešla od něj za jiný. Sapča. Sapči. Neber si to na sebe, oba dva víme, co oba dva, všichni teďko, kdo to posloucháme, tak víme, že to byla jeho chyba. Na tom se shodneme, no, takže za mě dneska
1: vědci
0: jsou mimo, 8 z 10 to není, ale je to 9,9 z 10.
2: Kde mi navrhnou a vyrobí moderní kuchyň a další interiér přesně na míru?
3: Jedině v truhlářství Zajíček. Náš zkušený tým vás provede od 3D návrhu až po realizaci. Showroom máme ve Ždírci, jen 10 minut od Jihlavy. Tak se stavte. Kuchyně Zajíček. Kvalita, která vydrží. Více na truza.cz a Facebooku.
2: Jediná oficiální Meridian Lounge na Vysočině míří do City Parku Jihlava. Dopřejte si terapii módou. Načerpejte pocitní inspiraci a nakupujte s výhodami navíc. 18. až 21. září Dny Meridian.
4: City Park Jihlava. Pro váš lepší den.
5: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
6: No včera bylo pozdě.
7: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
8: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
9: Ahoj Jihlaváci. V pátek 18. září v 18 hodin k nám dorazí rezerva Pražské Slavie. Nenechte si ujít duel s mladými nadějemi mistrovského celku a bojujte spolu s námi za Vysočinu.
10: Vůně bylinek, krása květů a práce lidských rukou. Květinová farma v Javorové aleji. Podzim je jako stvořený pro tvoření a chvíle pohody. Vytvořte si kytice a podzimní věnce na dveře nebo si chladné dny zpříjemněte vlastnoručně namíchanými čaji ze směsí květů a bylin. Květinová farma, kde kvete krása. Květinovafarma.com.
11: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
12: Tak dobře poslouchejte.
11: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
13: House Running.
12: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
11: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
12: Budete viset 101 metrů nad zemí.
11: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
14: Maminko!
12: Prostě pořádnej adrenalin.
11: Tenhle zážitek najdete pouze na...
15: Firma na zážitky.cz.
16: Franto, co pa všechno se dá sušit?
17: Ovoce, houby, bylinky i maso.
16: A tvůj bůček?
17: Ten už nestihneš.
16: Sušičky Domo. Na ovoce, bylinky i maso. Domo.elektro.cz.
18: Usnula?
19: Asi jo.
18: Stejně zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
19: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
18: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
20: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
21: Do Cinestar za stovku. Už 19.

0: Kinodny. Užijte si nejnovější filmy jako Spider-Man, Odyssea a mnoho dalších. A v Cinestar jsme si pro vás připravili i něco navíc. Kultovní Pulp Fiction a filmový maraton Hunger Games. To jsou Kinodny v Cinestar 19. a 20. září.
1: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
2: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé rozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
5: No jistě.
4: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
5: No jistě.
4: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
5: No jistě.
4: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
6: Ber za kliku a otvírej! Unihobby stylové interiérové dveře Grenada dub bělený za 990 korun.
7: Unihobby.
6: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
8: Hit Radio. Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Za chviličku ještě Disturbed, taky Depeche Mode, Enjoy the Silence, což je mimochodem hit, o který si velmi často píšete také i do srdcové Hit Rádia. Srdcovky ty budou zase po víkendu, vždycky ve 12 hodin. Začínáme přesně v pravé poledne hned po zprávách. 5 fantastických hitů, někdy jako dost vykopávek, ale zároveň jsou to přesně ty vykopávky, když se vžijete do situace, do role, že jste opravdu někde jako archeolog a teď prostě se hrabete v tom písku a najednou vytáhnete něco, co je zlatý, třpití se to a vy víte, že to je prostě 2000 let starý a že to je prostě neuvěřitelný a že to je poklad, že to je krásný. Tak přesně tohle jsou ty hity, které my tady dáváme. Někdo to ve výsledku zpívá ještě v hieroglyfech a možná, že v klínovém písmu tak jsou udělaný titulky. Každopádně, já už to maličko přeháním, ale je pravda, že jsou to opravdu jako nádherné věci. Takže srdcovky na Hit Rádiu opět ve 12 hodin. Vy můžete psát klidně i tipy, co byste chtěli slyšet takhle v srdcovkách. Můžete je psát na WhatsApp Hit Rádia 777-937-777. Můžete je psát mě klidně na Instagram Jirka Pelnář, normálně do soukromí zprávy. Žádný vostych, nic takového. Teď to všechno tvoříme spolu. Teď jsme přece jedna taková jako rodina. My Hit Rádio společně s vámi jsme rodina. My jsme rodinný rádio. No a chceme vám udělat radost. Takže srdcovky tedy ve 12 hodin. No a když už teda jsem tady u těch některých vykopávek, tak nechci říct, že od 15 hodin tady budou vykopávky s odpolední show. Vůbec ne, ale po odpolední show od 18 do 21 hodin, tak se můžete těšit na další hity z 80. a 90. let. A protože je pátek, tak dneska to bude v toku v trochu svižnějším, popovějším tempu. Hit Radio Classic mezi 18. a 21. Tak buďte s námi. No a když je řeč o odpolední show, už jsou za dveřma.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na Vysočině. Hit Radio Vysočina.

0: Enjoy the silence, tedy vychutnejte si to ticho. Pokud jste ještě pořád v práci, tak zkuste se na chviličku ještě někam jako zavřít a užít si to ticho, než přijdete domů a začne ten šílený kolotoč. Ještě pokud máte děti, tak budete mít zase dva dny trošku cirkus doma. Takže vychutnejte si to ticho, klidně na chviličku i v autě, jo, na minisekundu. Vypněte volume, že jo, stáhněte úplně na minimum, užijte si to ticho, no a pak se do toho pustíte. Já jsem Jirka Pelnář, budu se na vás těšit zase v pondělí, hned tedy po víkendu. Užijte si zbytek dnešního dne, přežijte ten zbytek dne v práci a užijte si víkend. A dál buďte zítra rádiem. Od 15 hodin se na vás těší odpolední show, do 15 hodin ještě Imagine Dragons, Tereza Mašková, Marek Lambora, taky Miles Smith.
1: Peníze. Spousty peněz. A pro jednoho 50 tisíc. Dopak to zvoní. Registruj se u nás na webu a pak buď včas u dveří. Každý pracovní den v 7:10 zazvoníme a prachy se posypou. Dopak to zvoní. Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
5: Co třeba na delfíny?
4: Do zoo?
5: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
4: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
5: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
6: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
7: Šutr sem, šutr tam, všude, kam se podívám. No a tak nějak to u nás vypadá. Jsme rodinné kamenictví Dvořák z Telče. A v Jihlavě na Pelhřimovské ulici pod Čerpačkou otevíráme naši novou pobočku Kamenictví Dvořák. Takže pokud potřebujete kuchyňskou desku, schody, parapety, dlažby a další fajn věci z kamene, tak u nás v Kamenictví Dvořák jste správně. Kamenictví Dvořák.cz. Šutr sem, šutr tam, všude, kam se podívám.
8: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
9: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
10: Když jde o zdraví.
8: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
9: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
11: Havlíčkův Brod slaví 770 let a Futaba Czech slaví s ním.
12: V sobotu 19. září vás čeká den plný historie a skvělé muziky. Centrem města projde velkolepý průvod králů a večer to naplno rozjede Havlíčkovo náměstí.
11: No Name, Proteus, Poletíme nebo Berenika Kohoutová.
12: Jsme hrdí, že můžeme podporovat město, ve kterém žijeme a pracujeme.
11: 770 let Havlíčkova Brodu. Oslavme to společně.
12: Už tuto sobotu.
11: Futaba Czech. Jsme již 22 let součástí tohoto příběhu.
13: Dalším domácím utkání Maxa Ligy přivítá Dukla Jihlava Chomutov. Vstupenky zakoupíte na www.hcdukla.cz. Přijďte Duklu podpořit. Zítra od 17:30 do Horácké multifunkční arény.
14: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na Gap.cz nebo v mobilní aplikaci Gap Plus.
15: Gap. Individual style for every generation.
16: Střecha nemusí stát Majland. Nyní v Uni Hobby asfaltová šindel Bobrovka s cenou od 215 korun za metr čtvereční.
17: Uni Hobby.
16: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
18: Datart uvádí Dny Marianne.
19: Dny Marianne, jo.
18: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
19: No to je sen.
18: Datart, opravdový elektrospecialista.
20: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
21: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
10: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
17: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
21: Kitchen House Jihlava. Kuchyně. Vyřešeno. Kitchen House kuchyně.cz. Navštivte náš nový showroom v Aventinu v Jihlavě. Kitchen House kuchyně.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Krátce před 15. hodinou přináším skvělé zprávy. Vše jde tak, jak má, hlášené, nejsou žádné komplikace. Kéž by to vydrželo po celé páteční odpoledne, klidně celý víkend, co říkáte. Přesto, kdybyste o někom nebo o ničem věděli, vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
2: Dobré zprávy z Jihlavy.
3: Jména dárců už jsou součástí fasády Horácké arény. Na 853 adoptovaných panelech visí štítky se jmény všech, kteří na arénu přispěli téměř 2 miliony a 600 tisíci korunami. Město peníze využilo na vybavení tělocvičny a šaten, rozšíření osvětlení síně slávy nebo na vyhlídková mola na střeše. Adopce panelů tak zůstane viditelnou připomínkou podpory veřejnosti.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
5: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
6: Moderní internet.

0: rádi Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
1: Je 15 hodin, krátké zprávy a David Račák. Topná sezóna začíná. S příchodem chladnějších dnů už některé teplárny začínají dodávat teplo do domácností. Kdy se radiátory rozehřejí, záleží především na venkovních teplotách. Co musí nastat, aby se začalo topit, ví mluvčí teplárenského sdružení Pavel Kaufmann.
2: Pokles průměrných denních teplot pod 13 stupňů po dva po sobě následující dny s tím, že se bude ochlazovat i nadále. Pomalu se začíná přitápět v horských oblastech a na západě Čech. A podle předpovědi počasí by se celorepublikově mohlo začít vytápět na začátku příštího týdne.
1: Domácnosti by si měly před zimou zkontrolovat a odvzdušnit radiátory. Topení pak může fungovat efektivněji. Nejpozději dnes se budou muset sejít k prvnímu zasedání okrskové volební komise, které budou dohlížet na hlasování v říjnových obecních a senátních volbách. Zástupce do komisí mohli nominovat kandidující uskupení. Komisí je více než 14 500. Slovenský premiér Robert Fico kvůli nemoci zrušil svou dnešní očekávanou cestu na Ukrajinu. Na třídenním summitu tzv. Karpatské osmičky ho zastoupí ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok. Fico bez podrobností a nečekaně oznámil cestu na Ukrajinu během čtvrtku. No a nový španělský trenér české fotbalové reprezentace Santi Denia zařadil do své první nominace tři nováčky. Premiérovou pozvánku do národního A týmu před nadcházejícími čtyřmi zápasy Ligy národů dostali záložníci Lukáš Ambros, Roman Macek a velmi překvapivě Matěj Radosta.
3: Závěrem jedno upozornění. Dnešní koncert zpěváka Reaga v DKO Jihlava je bez náhrady zrušený. Důvodem je nemoc. Vstupné bude vrácené. Vstupenky zakoupené online v předprodeji DKO nebo uhrazené převodem je nutné nahlásit nejpozději do 25. září na e-mail program@dko.cz. Po tomto datu již nebude možné požadavek na vrácení vstupného uplatnit.
4: No, jdeme se podívat na počasí, oblačno, polojasno, k večeru potom ještě ubývání oblačnosti, teploty 20 až 23, jestli si říkáte, jak bude o víkendu, krásnější a slunečnější bude sobota, s teplotami do 24 stupňů, neděle tam se to už krapec zatáhne, k večeru se objeví i přehánky a teploty kolem 22, 23, jenom nás čekají už chladnější noci, a dnes to bude klesat z 10 k 7, v údolích naměříme jen kolem 6 stupňů Celsia.
0: Hit Rádio Vysočina.
4: 15. hodina za námi, celý další zářijový víkend před námi. Milan Řezniče přeje fajn poslech a vypravím vás do něj třeba další pohodovou muzikou.

0: Vysočina. Tady jsme doma.
1: Bruno Mars a Mariu na Vysočině, tak zítřku bude přát počasí, jak už jsem říkal, má být hezky slunečno, teploty až kolem 24 stupňů, tak většina škoda zůstat sedět doma. Co se vypravit třeba do takové jihlavské zoologické zahrady? Tam právě teď zdravím vedoucí marketingového oddělení Simu Kubičkovou. Simo, hezké odpoledne, ahoj.
2: Ahoj, taky pozdravuji tebe i všechny posluchače.
1: Vy jste nachystali na tenhle ten víkend takovou zajímavou akci, která by neměla uniknout pozornosti doslova celých rodin. O co jde?
2: To, že nemá uniknout pozornosti, si řekl velice správně, protože je to neviditelná zoo, jsme to nazvali, a vlastně zveme všechny dospělé i děti, aby si přišli vyzkoušet, jak svět a zoologickou zahradu vnímají nevidomí a slabozrací.
1: V čem to bude spočívat, co vlastně všechno budu moct vyzkoušet?
2: Ten program je poměrně bohatý, budou tam nějaké ukázky, můžou se dotknout nějakých přírodnin, pak vybraná živá zvířata si pohladit, nemusí se bát, tygra určitě hladit nebudeme, budou to zvířata, která se na to hodí. Bude tady ukázka práce a výcviku vodicích psů, budou si moct vyzkoušet zvukovou střelbu, nějaké kompenzační pomůcky pro zrakově postižené a takové zážitkové občerstvení, jmenuje se to kavárna pod mě, takže doopravdy si mohou lidi zkoušet, jaký to je, když někdo vidí hůř nebo třeba nevidí vůbec.
1: Od kolika do kolika bys doporučila vyrazit tedy zítra do zoologické zahrady?
2: Samozřejmě můžete přijít hned od rána. Zoologická je otevřená od 9 hodin, ale tenhle ten program začne v 10 a až do 3 hodin to tady bude probíhat. Takže zveme všechny do centra pod povrch, kde vlastně budou všechny tyhle ty aktivity a budou tam i moje kolegyně, které všechno potřebné vysvětlí.
1: Děkujeme moc, přejeme, ať se akce vydaří a budu se zase někdy těšit. Naslyšenou, ahoj.
2: Ahoj, taky se budeme těšit.
0: Vysočina, tady jsme doma. Yeah.

Tomáš. Pátek odpoledne na Hit Rádiu Vysočina, Černáské, jejich první signální. Já bych u těch čísel ještě chvíli zůstal, protože dvě výhry v řadě posunuly FC Vysočinu na dohled předním příčkám tabulky šance národní ligy. Po osmi kolech schází jihlavským fotbalistům pouhé dva body k posunu do elitní trojky už tak vyrovnané tabulky. Tak aby na tuhle tu metu mohli pomýšlet, tak dneska 18. září od 18 hodin musí na svém stadionu porazit velmi dobře hrající rezervu Slavie Praha. No a všichni fanoušci jsou proto očekávání v ochozech stadionu, tak co odstartovat víkend zrovna třeba fotbalem. Ještě než se na fotbal vypravíte, my vypravíme směrem k vám další muziku, za chvíli budou třeba Coldplay.

0: rádi, tak si užijte krásné odpoledne.
1: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
2: Tati, slyšel jsi to? Tak to bych mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
3: To si správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
2: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
3: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
2: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
3: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
2: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
3: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití, jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
2: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivaško Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90 nebo Jarka Psle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
6: V Hoka Prima v Jihlavě máme profesionální nářadí Milwaukee. Pro chlapy, pro všechny řemeslníky, pro každýho fachmana, co chce od nářadí co nejvíc.
7: V Hoka Prima, největším showroomu Milwaukee na Vysočině.
6: Najdeš obrovský výběr nářadí a spotřebáku skladem.
7: Hoka Prima, to je autorizovaný dealer Milwaukee pro celou Vysočinu.
6: Hoka Prima najdeš na Pávovský ulici v Jihlavě. Hoka Prima.
8: Hoka Prima.
6: Přijď si pro nářadí, co něco vydrží.
9: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
10: No jistě.
9: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
10: No jistě.
9: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
10: No jistě.
9: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
11: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětirájetour.cz.
12: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
13: Nechci se učit, já tomu nerozumím.
14: Poznáváte to? Denně přemlouvání k úkolům a učení a pak další špatná známka. Vaše dítě není líné, možná jen neví, jak se učit. A s tím pomáháme ve studijním centru Basic. Ukážeme dětem, jak učení zvládnout, lépe mu rozumět a získat zpátky jistotu, že na to mají. Méně trápení nad učením, více úspěchů ve škole. Více na www.basic.cz. Basic, aby učení nebylo mučení.
15: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
16: Volejte autodobrovolný 608 808 200 nebo klikněte na web autodobrovolný.cz.
17: Udělejte si radost s novými kousky přírody. Zahradnictví Spomyšl má tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách Zahradnictví Spomyšl, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách Zahradnictví Spomyšl.cz. Těšíme se na vaši návštěvu.

0: hobby. Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Odpolední vysílání na Hit Rádiu Vysočina Dua Lipa. Tak schválně, kdy jste si naposledy splnili nějaký sen? Že už si nepamatujete, tak já si jeden velký sen splnil tuto středu večer v Paříži, kde koncertovala Celine Dion. Dostal jsem lístek na její koncert jako dárek blížícím se narozeninám a byl to úžasný zážitek. Pravda, do poslední chvíle jsme teda nevěděli, jestli vstupenky, které jsme měli koupené v Americe, budou vůbec platné. A v dnešní době nejrůznějších podvodů potom zjistíte, že jste někomu naletěli. Ale jaký bylo naše nadšení, když vás turniket v hale pustil dovnitř a vy s dalšími 40 tisíci fanoušky sledovali 2,5hodinový koncert. Bylo to něco, jak říkám, naprosto úžasného, nejenom samotná Celine Dion, která se po 6 letech vrátila na koncertní pódia a jak v úvodu koncertu řekla, slíbila jsem vám, že se vrátím a jsem tady, zpívám pro vás, zpívám pro sebe a zpívám naživo a dala i takovéhle hity. Jejo, I'm Alive, nechyběl ani tenhle ten. A pokud si říkáte, jestli byl i Titanic, i na ten došlo. Byla to pastva nejenom pro uši, ale i pro oči, protože Celine během koncertu vystřídala několik kostýmů. Originální byla i stage, kde dominovaly takové tři kamenné monolity, které se pohybovaly a v nich hrála kapela, zpívali vokalisté nebo sbor. Do toho projekce světla obří křišťálový lustr, který se proměnil v takovou diskokouli. Jak říkám, byl to zážitek na celý život. No a co k tomu dodat? Merci, Celine.

0: co se děje na Vysočině.
1: Víkendy před námi a v žádném případě ho nemusíte prosedět doma. Na Třebícký jarmarka, taky bramborobraní v Rašte v sobotu na Karlovo náměstí, začíná se v 10 hodin dopoledne. Přijďte se nakoupit pochoutky a dobroty a třeba se podívat i na tradiční sloukání másla. Těšit se můžete i na přihlídku folklorních souborů. O víkendu se v Bystřici nad Pernštejnem konají slavnosti Brambor na Edenu 2026, tak přijďte ochutnat nejrůznější bramborové speciality. Čeká vás třeba i přihlídka dravců, svezení na koni, oslíkovi a farmářský trh. No a od dneška až do pondělí vás v City Parku Jihlava čekají oblíbené dny Marianne, dny plné stylu, inspirace a výjimečných nákupních příležitostí. Máte možnost získat za své nákupy dárky a taky odměny, takže si přijďte užít víkendové nákupy v jihlavském City Parku. Další informace a další podrobnosti a inspiraci najdete na našem webu hitradiovysočina.cz.
0: Vysočina, tady jsme doma.
2: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod s Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Maxi.
5: Je, noční návštěva Leničky prozrazena. Baru, ty jsi mě slyšela?
4: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
7: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
9: První auto pro dítě. Tam nechceš nic podcenit. Prověřený původ, ověřené kilometry, jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA. Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
10: Jednorožnění je tady. V sobotu 19. září patří třešť zábavě. Od 10 na náměstí grilování, jednorožné rodeo, kejklíři, cirkus, muzika a program pro celou rodinu. V 16 hodin společně průvodem do cihelny a od 5 pokračujeme divadlem, kejklíři, ohnivou show a večerní tančírnou s China Blue a za Trest Bandem. Jednorožnění a cihelna v Třešti. V sobotu 19. září. Vstup zdarma.
11: Zapomněli jste na narozeniny babičky, manželky nebo kolegy?
12: Nemáte to správné občerstvení na oslavu vlastních narozenin?
13: Objednejte si lahůdky z Lahůdky Veselo v Jihlavě.
11: Dopřejte si luxusní chlebíčky, domácí pomazánky a paštiky a výborné saláty.
12: Přibalte nakládané sýry, okurky nebo si rovnou objednejte dárkový koš.
13: Lahůdky Veselo. Konečně poctivé lahůdky v Jihlavě. Tak jako kdysi.
11: Lahůdky Veselo, Husova 44, Jihlava.
14: Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, elektroniky, mechaniky, obsluhy CNC strojů, skladové a montážní dělníky. Získej stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. U vybraných profesí obdržíš nástupní prémii 50 až 100 000 korun. Více na chytrehlavydojihlavy.cz. chytrehlavydojihlavy.cz.
15: Pozor, mimořádná zpráva. První mrazíky na naše území ještě neudeřily, ale od října očekáváme plné pneuservisy. Nečekejte na fronty a přezujte v Best Drive už v září. V Best Drive získáte 10% slevu na přezutí a jistotu kvalitní služby. Nečekejte, až bude plno. Přezujte v září v Best Drive s extra slevou 10%.
16: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom. Tyton.
17: Luka od Tytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
18: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varní robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
19: Kuchenhaus Jihlava. Kuchyně vyřešeno. Kuchenhaus-kuchyně.cz. Navštivte náš nový showroom v Aventinu v Jihlavě. Kuchenhaus-kuchyně.cz.
20: Ber za kliku a otvírej! Unihobby stylové interiérové dveře Grenada dub bělený za 990 korun.
21: Unihobby.
20: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
22: Slyšíte? To je radost vašeho motoru, že jsou tu podzimní víkendy. A to znamená, že se jede na Orlen pro prémiovou vervu diesel za cenu standardního paliva. Dopřejte svému autu od pátku do neděle prémiovou naftu a ušetřete. Orlen, následujte kvalitu.
23: Hit Radio Vysočina.
24: Zlepši si náladu.
23: Zlepši si náladu.

15 hodin 50 minut na Hit Radio Vysočina Rýmon Supergirl, tak uvidíme, jestli nějaká super žena nebo super chlap se dovolají do naší filmové soutěže, která nás čeká příští hodinu. Mám tam jeden lístek do multiky na Cinestar, tak připravte mobily, buďte někde na dosah signálu, protože vyrazit do kina můžete úplně gratis díky nám a díky vašim filmovým znalostem. Teď, kamarád, hezké odpoledne.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Pozor si dejte na D1 na 157. kilometru ve směru na Prahu. Stojí tady poruchané nákladní auto. Jiné komplikace hlášené nemáme. Přesto kdybyste o někom nebo o něčím věděli, vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
4: Jak to vidí hejtman Martin Kukla?
5: Hezký den všem. Na začátku školního roku je na místě připomenout všem žákům a studentům do 26 let, ale pozor i seniorům na 65 let, možnost čerpání mimořádného příspěvku Kraje Vysočina na 7-denní jízdenky veřejné dopravy Vysočina. Příspěvek je ve výši 25% ze základního jízdného. Cestující tedy díky tomuto příspěvku a 50% státem nařízeným slevám zaplatí pouze čtvrtinu ze základního jízdného. O polovinu méně než teď. Naše výhody platí na jízdenky zakoupené ve vlaku i v autobuse. Stačí využít bankovní identitu a vyplnit jednoduchý formulář na webech veřejné dopravy Vysočiny nebo Kraje Vysočiny. Za děti vše vyřídí jejich rodiče. Chceme rodinám zlevňovat pravidelné cestování po Vysočině a motivovat je k využívání veřejné dopravy. Přeji vám šťastnou cestu.
4: Více o Vysočině na kr-vysočina.cz. kr-vysočina.cz.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
8: Je 16 hodin, krátké zprávy a David Račák. Státní podnik Lesy České republiky udělá po letošním velmi suchém létě mimořádný audit stavu lesních porostů. Kromě dopadů sucha lesníci na podzim a v zimě zmapují i míru ohrožení lesů kůrovcem. Případná opatření na ochranu lesů by podnik přijal příští rok na jaře. Cestování regionálními vlaky je zase o něco pohodlnější. Ve středočeském kraji už pravidelně jezdí modernizované motorové vozy Regio Spider z nymburského depa. Jaké jsou jejich výhody, ví mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.
9: Regio Spidery jsou koncepčně moderní vozy, ve kterých je podstatná část podlahy, včetně obou nástupních prostorů, v nízkopodlažní provedení, tedy v úrovni moderních nástupišť. To umožňuje snadný nástup osobám se sníženou schopností pohybu a orientace. Vozy jsou navíc klimatizované, vybavené Wi-Fi a je v nich možné dobíjet cestovní elektroniku.
8: Moderní vozy jsou nasazené na tratích z Čelákovic do Neratovic, z Nymburka do Poříčan a z Nymburka do Mladé Boleslavy. Za 4 sexuální útoky a 35 případů vydírání dnes odvolací soud potvrdil psychiatrovi Janu Cimickému 5leté vězení a 10letý zákaz činnosti. Uznal jeho vinu ve všech bodech obžaloby. 88letý psychiatr k soudu nepřišel, v minulosti vinu odmítl. No a hokejový útočník David Pastrňák z Bostonu má za sebou povedené léto a těší se na novou sezónu NHL. Rád by v ní navýšil počet nastřílených gólů. Touží ale především po týmovém úspěchu, aby měl další šanci získat kýžený Stanley Cup.
10: Závěrem jedno upozornění. Dnešní koncert zpěváka Reaga v DKO Jihlava je bez náhrady zrušený. Důvodem je nemoc. Vstupné bude vrácené. Vstupenky zakoupené online v předprodeji DKO nebo uhrazené převodem je nutné nahlásit nejpozději do 25. září na e-mail program@dko.cz. Po tomto datu již nebude možné požadavek na vrácení vstupného uplatnit.
0: Jdeme se podívat na počasí. Dneska oblačno, polojasno, teploty do 23 stupňů. Sobota bude patřit sluníčku, po ránu se místy mohou objevit lokální mlhy, tak pozor. Teploty v noci klesnou z 10 k 7, v údolích naměříme kolem 6, ale zítřejší maxima 21 až 24. V neděli oblačno, k večeru se objeví přehánky a teploty opět do 23 stupňů Celsia.
6: Hit Radio Vysočina.
0: Myslím si, že je před námi vydařený víkend, tak ho neprosiďte doma. Milan Březniči přeje fajn poslech a za chvilku vyrazíme společně do kina. Mám tu vstupenku.

0: Damiano David dospíval, 16. hodina, 9. minuta v plném proudu a na telefonu krapet nachlazená Aja. Zdravím tě, ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: Ahoj, ahoj, zdravíme Hamry nad Sázavou. Jaký je tam pátek?
1: Pohodový, odpočinkový.
0: Tak možná by to chtělo ještě vyrazit do kina. Mám tady jednu vstupenku do multikina Senestar, brala bys?
1: No určitě.
0: Vy jste teda doma čtyři, tak to bude trošku jakoby bitka o ten jeden lístek.
1: No, tak hold, doplatíme.
0: Tak a jo, prosím.
1: Nebo půjdu sama.
0: Nebo půjdu sama, jasně. Chlapi necháš doma a užiješ si sama, uděláš takovou dámskou jízdu. Jseš připravená, můžeme na to?
1: Jsem připravená.
0: Dobrá, no. Ukázka z dnešního filmu má přibližně 11 sekund, tak já doufám, že to nebude moc složité, že to dáš. Jdeme na to.
2: Vláďo, máš tady telefon?
3: Já?
2: Ty?
3: A kdo volá?
2: Já nevím, je to Meziměsto. Haló?
3: No kdo volá? Tady Praha, moment, hned vás připojím, moment, počkejte.
0: No, já připojuju v tuhletu chvíli zpátky do Hamru nad Sázavou a ptám se, z jakého českého filmu tahleta ukázka byla.
1: Já ho mám strašně ráda a vždycky v období zimy si ho pouštíme a jsou to Sněženky a Maxi.
0: Jako vážně myslíš, jo?
1: Jo, doufám, že jo, že jsem to nespletla.
0: Nemůžeš se plést.
1: Ne, snad ne.
0: No tak dobře, poslouchej, co já na to. Jo! Je to tak, co ty a lyžování? Miluješ lyžování?
1: Já miluju, moc.
0: Tak až, vyrazíš letos na lyže, vzpomeň si na to, že taková lyžovačka ti vydělala vstupenku do multikina Sinestar a vyrazíš do kina. Tak jo, a jo, přejeme brzké uzdravení, hezký víkend a užij si film, na který
1: děkuju.
0: Vyrazíš. Jo? Měj se krásně, ahoj. No a já připomínám, že v pondělí náš běhák opět otevíráme a v nabídce bude jedna vstupenka, i tu na ulici jen tak nenajdete, tak hodně štěstí. Biják, Hitradia Vysočina.

0: k tomu 17 minut, ladíte odpolední vysílání z Hit Rádia Vysočina, stále fajn poslech přeje za celé Hit Rádio Vysočina Milan. Tak víkend je před námi, počasí zítřku bude přát, jak už jsem říkal, slunečnou teploty až do 24 stupňů. V neděli se sluníčko tu a tam schová za mraky, k večeru může i zapršet, ale teploty stále vysoké do 23 stupňů. No užívejme si, protože když se dívám na výhled z toho příštího pracovního týdne, tak v pondělí, pravda, ještě sluníčko na obloze může být, ale objeví se taky nějaký ten déšť. Teploty budou přes den ale jenom 13 až 17 stupňů Celsia. To samé nás čeká i v úterý a čekají nás hodně chladná rána, kdy to bude klesat jenom k 5 stupňům Celsia. Brr. No a já pro zahřátí za chvilku pošlu Davida Stypku, Ebu Farnou a jejich Dobré ráno milá. Také tu budou třeba YouTube a přidáme ještě něco dalšího. Hrajeme jenom hity, které máte rádi.
1: Kuchenhausi hlava. Kuchyně vyřešeno. Kuchenhaus-kuchyně.cz. Navštivte náš nový showroom v Aventinu v Jihlavě. Kuchenhaus-kuchyně.cz.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
5: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
6: Střecha nemusí stát majlant. Nyní v Unihobby asfaltová šindel Bobrovka s cenou od 215 korun za metr čtvereční.
7: Unihobby.
6: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
8: Na zahradu, na terasu, Titon, Titon. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Titon.
9: Luka od Ditonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
10: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
11: Dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
10: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
11: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce září i pro východní Čechy a Vysočinu.
12: Havlíčkův Brod slaví 770 let a Futaba Ček slaví s ním.
13: V sobotu 19. září vás čeká den plný historie a skvělé muziky. Centrem města projde velkolepý průvod králů a večer to naplno rozjede Havlíčkovo náměstí.
12: No Name, Proteus, Poletíme nebo Berenika Kohoutová.
13: Jsme hrdí, že můžeme podporovat město, ve kterém žijeme a pracujeme.
12: 770 let Havlíčkova Brodu. Oslavme to společně.
13: Už toto sobotu.
12: Futaba Ček, jsme již 22 let součástí tohoto příběhu.
14: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
15: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
16: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
17: Tomas Arsov v Tetě?
16: Přesně, saloní péče je teď zase o kus blíž.
17: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
16: Tomas Arsov, saloní péče, nyní ještě blíže vám.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé rozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
18: Jsem hrdina.
19: Co tady blbneš?
18: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
19: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
18: Vše na 211.cz.
19: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
18: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
20: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
21: No včera bylo pozdě.
18: Naštěstí.
20: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
21: No včera bylo pozdě.
22: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a

0: Snídaně šampionů na Hit Radio.
1: A když teda během filmu začala rodit, tak ona neodešla. Ona si to tam odrodila, protože když si přece koupila ten lístek, tak jako ježiši.
2: No jasně, tak jako když si kupuješ lístek a popcorn v kině, no. No, tak to je tak jako na hypošku, jako jo, v dnešní době asi všichni známe. Úplně, já úplně vidím taky v tom kině, jak tam hnedka naběh borec z kasy a říká, prosím vás, takhle by to nešlo, hele, takhle by to nešlo, hele, je to dětský lístek, 349 korun, jo, mi ještě dáte.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio, od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: dopoledne přeje na celou Vysočinu Milan. Jsou písničky, které, když slyšíte poprvé, okamžitě víte, že změní svět. No a přesně to se stalo v roce 1987, když irská čtveřice U2 vydala své přelomové album, na kterém byla i skladba The Door Without You, která se stala jejich vůbec prvním singlem, který dobil vrchol americké hitparády. Bonovox v ní zpívá o spalující touze, která nás ničí, ale bez které zároveň nemůžeme žít, tak pokud můžete, nesejte za volantem, zavřete oči a užijte si nadčasovou klasiku. Tady jsou U2, jejich The Door Without You, co by pozvánka na dnešní Hit Radio Classic od 18 hodin.
1: See the thorn twist in your side.

0: Vegeta tady svým Stones and I na Hit Radio Vysočina o 4:30. Nimer jen míří do City Parku Jihlava. Ano, ode dneška až do pondělí vás čekají dny plné stylu, inspirace a výjimečných nákupních příležitostí. Letos navíc i s exkluzivní novinkou, jedinou Marian Lounge na Vysočině. Najdete ji na spodní pasáži centra otevřenou denně od 9 do 21 hodin. Tak si přijďte pro příjemnou atmosféru, dárky i oblíbenou nákupní tašku. Stačí předložit kupon z knížky nebo mobilní aplikace. No a to zdaleka není vše, protože další odměny na vás čekají za 5 účtenek z různých obchodů. Tak si nenechte ujít tuhletu nákupní událost roku plnou speciálních nabídek a jedinečných zážitků tento víkend v City Parku Jihlava.
1: Tchýně v Županu, soused v Trenkách, nám je to fuk. Hlavně ať otevřou. Kdo pak to zvoní?

0: Cionů na Hit Rádiu. Zlepši si náladu. Nové vydání magazínu Reportér.
1: Proč je opozice tak slabá? Protože se minimálně v jedné věci podobá Babišovu hnutí ANO.
0: Jaroslav Kmenta popisuje tajemství vraždy kmotra Mrázka. Jeden muž vypověděl, že zakopal pušku, kterou se vraždilo, pak ho našli oběšeného na tkaničkách od bot.
1: Velký rozhovor s legendárním choreografem a tanečníkem Jiřím Kiliánem.
0: A k tomu spousta dalšího čtení.
2: Kde mi navrhnou a vyrobí moderní kuchyň a další interiér přesně na míru?
3: Jedině v truhlářství Zajíček. Náš zkušený tým vás provede od 3D návrhu až po realizaci. Showroom máme ve Ždírci, jen 10 minut od Jihlavy. Tak se stavte. Kuchyně Zajíček. Kvalita, která vydrží. Více na truza.cz a Facebooku.
4: Vysočina Turism uvádí Vysočina Vysočině. Proč jezdit na výlety přes půl republiky, když tady máme tolik krás? Podzim na Vysočině jako malovaný. Barvy lesů i krásy měst a památek. To stojí za poznání. Vydejte se prozkoumat naši Vysočinu. Tipy na výlety na webu Vysočina.eu.
5: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
6: Do Cinestar za stovku. Už 19. a 20. září jsou tady kinodny. Užijte si nejnovější filmy jako Spider-Man, Odyssea a mnoho dalších. A v Cinestar jsme si pro vás připravili i něco navíc. Kultovní Pulp Fiction a filmový maraton Hunger Games. To jsou kinodny v Cinestar 19. a 20. září.
7: KFC ti zase nabízí víc.
8: MacBooky Neo.
7: iPhone 17.
8: Laserové projektory.
7: Sluchátka Apple Beats.
8: A stovky dalších cen.
7: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
8: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
7: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
12: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kráji
13: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
14: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
15: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
16: Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, elektroniky, mechaniky, obsluhy CNC strojů, skladové a montážní dělníky. Získej stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. U vybraných profesí obdržíš nástupní prémii 50 až 100 000 korun. Více na chytrehlavydojihlavy.cz. chytrehlavydojihlavy.cz.
17: Vůně bylinek, krása květů a práce lidských rukou. Květinová farma v Javorové aleji. Podzim je jako stvořený pro tvoření a chvíle pohody. Vytvořte si kytice a podzimní věnce na dveře, nebo si chladné dny zpříjemněte vlastnoručně namíchanými čaji ze směsí květů a bylin. Květinová farma, kde kvete krása. Květinovafarma.com.
0: Hit Rádio Vysočina.
5: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Massive, tam Vysočině 16 hodin na 50. minuta, víkend je před námi a pokud se chystáte vyrazit někam na výlet, možná na houby, je potřeba připravit se na to, že benzín na Vysočině zdražil o 6 haléřů na litr, nafta o 50. Nejlevnější paliva jsou, co se benzínu týká, na Jihlavsku, nejlevnější nafta je na Pelhřimovsku, naopak nejvíce za benzín motoristé zaplatí na Žďársku a nejdražší nafta je pro změnu na Třebíčku. No, jestli ono nebude lepší, možná do toho lesa vyrazit radši pěšky. Teď už další hity, Anastasia, za chvíli i Poetika, já přeji i nadále hezký poslech.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině, krátce před 17. hodinou přináším skvělé zprávy, hlášené nemáme žádné komplikace, přesto kdybyste o někom nebo o ničím věděli, vaši dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Jak to vidí hejtman Martin Kukla?
2: Hezký den všem. Na začátku školního roku je na místě připomenout všem žákům a studentům do 26 let, ale pozor i seniorům na 65 let, možnost čerpání mimořádného příspěvku Kraje Vysočina na 7-denní jízdenky veřejné dopravy Vysočina. Příspěvek je ve výši 25% ze základního jízdného. Cestující tedy díky tomuto příspěvku a 50% státem nařízeným slevám zaplatí pouze čtvrtinu ze základního jízdného. O polovinu méně než teď. Naše výhody platí na jízdenky zakoupené ve vlaku i v autobuse. Stačí využít bankovní identitu a vyplnit jednoduchý formulář na webech veřejné dopravy Vysočiny nebo Kraje Vysočiny. Za děti vše vyřídí jejich rodiče. Chceme rodinám zlevňovat pravidelné cestování po Vysočině a motivovat je k využívání veřejné dopravy. Přeji vám šťastnou cestu.
1: Více o Vysočině na kr.vysočina.cz. kr.vysočina.cz.
3: Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Vysočina.
6: Je 17 hodin, krátké zprávy a David Račák. Studenti a seniori se slíbených 75% slev na jízdném příští rok nedočkají. Hnutí ANO přitom jejich návrat slibovalo před sněmovními volbami, zařadilo ho do programového prohlášení vlády a se zavedením počítalo od ledna 2027. Na splnění slibu ale chybí vládě peníze. Za 10 let se počet mladých do 20 let hospitalizovaných na psychiatrii více než zdvojnásobil. V ambulancích jich přibylo mezi lety 2010 a 2024 o více než 60%. Vyplývá to z analýzy portálu Evropa v datech. Nejčastějšími problémy jsou deprese, úzkosti a poruchy chování. Evropská komise navrhla zákaz sociálních sítí pro děti mladší 13 let. Teprve 15-letí by si mohli založit vlastní účet. Podle dětského ombudsmana Martina Beneše plošné zákazy sociálních sítí nejsou ideální a důležitější je důsledná regulace škodlivého obsahu.
7: Myslím si, že by bylo lepší, kdybychom vymáhali to, co už máme, nástroje k tomu nutit platformy, to prostředí pro děti vytvářet bezpečné. Ty věkové hranice můžou vést k různým rizikům, včetně například toho, že děti z těch platform, na které jsme schopni dohlédnout, odcházejí někam jinam, kde už tu kontrolu nebudeme mít vůbec.
6: Legislativním návrhem se teď bude zabývat Evropský parlament a Rada Evropské unie. No a nový španělský trenér české fotbalové reprezentace Santi Denia zařadil do své první nominace 3 nováčky. Premiérovou pozvánku do národního A týmu před nadcházejícími 4 zápasy Ligy národů dostali záložníci Lukáš Ambros, Roman Macek a velmi překvapivě Matěj Radosta.
8: Závěrem jedno upozornění. Dnešní koncert zpěváka Reaga v DKO Jihlava je bez náhrady zrušený. Důvodem je nemoc. Vstupné bude vrácené. Vstupenky zakoupené online v předprodeji DKO nebo uhrazené převodem je nutné nahlásit nejpozději do 25. září na e-mail program@dko.cz. Po tomto datu již nebude možné požadavek na vrácení vstupného uplatnit.
0: Jak to bude vypadat na obloze? Sobota nám bude dělat velkou radost, skoro jasno, polojasno, po ránu se místy mohou vyskytnout lokální mlhy, teploty v noci klesnou z 10 k 6 stupňům, zítřejší maxima 21 až 24, neděle ta bude oblačná, k večeru se potom objeví přehánky a teploty budou do 23 stupňů.
4: Hit Radio Vysočina.
0: Je krátce po 17 hodině, Milan Řezniček stále přeje vydařený poslech a pokud byste v pondělí chtěli vydělat 7 000, prozradím, jak na to.

0: to zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
1: Jen si to představte, že vám v pondělí ráno v 7.10 zazvoní u dveří štěstí a nemyslím tím sousedku s bábovkou, i když ta by potěšila taky, ale já nabízím balík rovnou peněz z ruky do ruky. Na Hitrádiu Vysočené totiž plné proudu naše hra Kdo pak to zvoní. Každé ráno až do 25. září vyrazíme k jednomu z vás. Jakmile uslyšíte ve vysílání soutěžní zvonek, máte přesně 30 vteřin na to, abyste otevřeli dveře, no a pokud tam budeme stát, berete rostoucí jackpot, který se v tuhle chvíli pro pondělní kolo vyšplhal na částku 7000 korun. A to zdaleka není všechno, protože v pátek 25. září máme pro vás grandiozní finále o rovných 50 000 korun. Hodili by se? No, tak doufám, že jste se už zaregistrovali. Pokud ne, vzhůru na náš web, zadejte adresu, kde v 7.10 ráno budete, ať už to bude doma, nebo ať to bude v práci. Každopádně poslouchat Snídaní šampionu s Michalem a Jasmince vyplatí, protože kdo neotevře, ten nevyhraje.
0: Další prachy ti vezeme zase v pondělí.

0: Axwell, Ingrosso a Trevor Guthrie a jejich Dreamer na Vysočině krátce po 17:45. Pokud nás sledíte za volantem, jedete si už užívat víkendu opatrně na Žďársku na výjezdu Stasova ve směru na Lhotku a varvalo tady osobní auto. Na místě jsou záchranné složky a projíždí se kivadlově. Tak opatrně, ať už pojedete, kam pojedete, kdyby cokoliv, připomínám, že hlasovkou můžete posílat informace na naše nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37. No a za chvíli s přáním hezkého odpoledne, pro někoho možná už podvečera, kapela Mirai. A jejich oči, také se Shakirou vypravíme do zoo, dáme si její velký hit Zoo, tak zůstavejte s námi.
1: Jediná oficiální Meridian Lounge na Vysočině míří do City Parku Jihlava. Dopřejte si terapii módou. Načerpejte podzimní inspiraci a nakupujte s výhodami navíc. 18. až 21. září Dny Meridian.
2: City Park Jihlava. Pro váš lepší den.
3: Hoka Prima? To je více než špičkové nářadí.
4: To je spojovací materiál DIN, vruty, kotvy a hmoždinky Fisher nebo tesařské prvky Juta a Senko.
3: V Hoka Prima najdete chemické produkty Liquimoly, Stalok a kompletní sortiment značky Ilbruk.
4: V Hoka Prima máme i diamantovou a řezací techniku Gels a Norton.
3: A také kvalitní obalovou techniku a ochranné prostředky.
4: Hoka Prima je prostě prima partner pro profesionálně odvedenou práci.
5: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
6: No včera bylo pozdě.
7: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
8: Šutr sem, šutr tam, všude kam se podívám. No a tak nějak to u nás vypadá. Jsme rodinné kamenictví Dvořák Stelče. A v Jihlavě na Pelhřimovské ulici pod Čerpačkou otevíráme naši novou pobočku Kamenictví Dvořák. Takže pokud potřebujete pomníky, jejich důstojné rekonstrukce nebo i zakázkovou výrobu hrobů, tak u nás v Kamenictví Dvořák jste správně. Kamenictví Dvořák.cz. Šutr sem, šutr tam, všude kam se podívám.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svíjanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
10: Pozor, mimořádná zpráva. První mrazíky na naše území ještě neudeřily, ale od října očekáváme plné pneuservisy. Nečekejte na fronty a přezujte v Best Drive už v září. V Best Drive získáte 10% slevu na přezutí a jistotu kvalitní služby. Nečekejte, až bude plno. Přezujte v září v Best Drive s extra slevou 10%.
11: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc. A nebo na operativní leasing od 6 288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
12: SVA Cars Třebíč. Váš autorizovaný prodejce Hyundai v Třebíči.
13: Jednorožnění je tady. V sobotu 19. září patří třešť zábavě. Od 10 na náměstí grilování

0: kejklíři, ohnivou show a večerní tančírnou s China Blue a Zatrest Bandem. Jednorožnění a cihelna v Třešni. V sobotu 19. září. Vstup zdarma.
1: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
2: Tiskne, kopíruje, skenuje.
1: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
2: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
3: Tisknu levně CZ.
4: Náplně hned.
5: Teta drogérie je na každém rohu. Tak jsme šli za ní.
6: Tomas Arsov v Tetě?
5: Přesně. Saloní péče je teď zase o kus blíž.
6: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
5: Tomas Arsov, saloní péče. Nyní ještě blíže vám.
7: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé rozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A z aplikací sa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé rozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A z aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A prosekot.

Krajzu na Vysočině minutu po půl šesté, příjemný páteční podvečer, přeje zítra na Vysočině Milan. Víkend je tu, přesto pozor, chlapi, mám tu jedno důležité sdělení, dneska je totiž den ocenění manželek. Ano, právě dneska je ideální příležitost tím to vrátit, nemusí jít o žádná velká gesta, ani drahé dary, ano, já si myslím, že někdy stačí takové to obyčejné upřímné děkuji za všechno, co pro mě děláš, zlato, tak přejeme klidný a příjemný a společně strávený večer a kdybyste to chtěli pořádně rozjet a rozpohybovat, nechte se inspirovat. Erik Fritz, Colon Me, další pohodová muzika, kterou nabízíme do pátečního podvečera za tém 18. září.

0: 6 minut po půl šesté na Hit Rádiu Vysočina, tak zítra po ránu místo mlhy, ale to až se rozpustí a rozplynou, tak nás čeká sluneční den. Velká škoda by byla zůstat sedět doma, co se takhle vypravit do Havlíčkova Brodu. Právě jsem už zdravím starostu Havlíčkova Brodu Zbyňka Stejskal. Pane starosto, vy jste připravili na víkend v Brodě oslavy. O co jde?
1: Krásný den, milí posluchači, dovolte mi, abych vás jménem svým, ale i jménem celého vedení města Havlíčkův Brod pozval na naše významné výročí 770 let od první písemné zmínky o Havlíčkovu Brodu. Máme naplánované velké oslavy na 19.9.
0: No 770 let to budou pořádné oslavy, na co všechno se můžeme těšit, prozraďte.
1: Můžete se těšit na veliký průvod králů v historických kostýmech, který bude mít až 200 účastníků. Dopoledne se můžete věnovat sportu, je tady Havlíčkobrodský půlmaraton a v odpoledních hodinách a večerních hodinách vás zvu na koncerty No Name, Proteus, Poletíme.
0: No a já ještě pana starostu doplním, že na Havlíčkově náměstí vystoupí třeba i Branika Kohoutová, bude i Pyrotera show, prostě bude to velké. Tak pane starosto, děkujeme moc za pozvánku, ať všechno se vydaří, klapne a užijte si ty oslavy 770 let, které Havlíčkův Brod o tomto víkendu slaví.

0: Pící podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: trenirkarna.cz
3: Hlášení pro lovce slev.
2: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. trenirkarna.cz
4: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
5: Vinylovou? A bude sama hrát?
4: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
6: Experto Family. Od V podlahy.
7: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
8: Tak dobře poslouchejte.
7: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
9: House Running.
8: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
7: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
8: Budete viset 101 metrů nad zemí.
7: A pak... Pak si to pěkně se běhnete dolů.
10: Maminko!
8: Prostě pořádnej adrenalin.
7: Tenhle zážitek najdete pouze na...
9: Firma na zážitky.
8: CZ.
11: Nechci se učit. Já tomu nerozumím.
8: Poznáváte to? Denně přemlouvání k úkolům a učení. A pak další špatná známka. Vaše dítě není líné. Možná jen neví, jak se učit. A s tím pomáháme ve studijním centru Basic. Ukážeme dětem, jak učení zvládnout, lépe mu rozumět a získat zpátky jistotu, že na to mají. Méně trápení nad učením, více úspěchů ve škole. Více na www.basic.cz. Basic. Aby učení nebylo mučení.
12: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
13: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
14: No jistě.
13: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
14: No jistě.
13: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
14: No jistě.
13: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
15: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
16: Moderní

0: Česká republika Dnem s myslivci. Vezměte děti, rodinu nebo přátelé na den plný zážitků a poznejte přírodu zblízka. Čekají vás lovečtí psi, sokolnictví, soutěže, hry, tvoření, lesní pedagogika, ukázky myslivosti a pořádná porce zvěřinových specialit. 19. září na 19 místech po celé České republice Den s myslivci. Informace o všech akcích na cmmj.cz.
1: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
2: Září jeden naplno. Soutěžte o tiskárnu.
3: Tiskne, kopíruje, skenuje.
2: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
3: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
4: Tisknu levně CZ.
5: Náplně hned.
6: Hoka Prima? To je více než špičkové nářadí.
7: To je spojovací materiál DIN, vruty, kotvy a hmoždinky Fischer nebo tesařské prvky Juta a Senko.
6: V Hoka Prima najdete chemické produkty Liquimoly, Stalock a kompletní sortiment značky Ilbruk.
7: V Hoka Prima máme i diamantovou a řezací techniku Gels a Norton.
6: A také kvalitní obalovou techniku a ochranné prostředky.
7: Hoka Prima je prostě prima partner pro profesionálně odvedenou práci.
8: Slyšíte? To je radost vašeho motoru, že jsou tu podzimní víkendy. A to znamená, že se jede na Orlen pro prémiovou vervu diesel za cenu standardního paliva. Dopřejte svému autu od pátku do neděle prémiovou naftu a ušetřete. Orlen, následujte kvalitu.
9: Střecha nemusí stát Majland. Nyní v Uni Hobby asfaltová šindel Bobrovka s cenou od 215 korun za metr čtvereční.
10: Uni Hobby.
9: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
11: Hit Radio Vysočina.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

začet náhlas se smát, pojď zářit celým světem.

kapela Krištof, teď hned 18 se blíží, Milan se pro dnešek loučí, přeje hezký podvečer ve společnosti Hit Rádia Vysočina, v 18 hodin startuje Hit Rádio Klasik, to nejlepší z 80. 90. a milénia, tak si to užijte a já se těším zase příště, ahoj!

0: Zlepši si náladu.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině, ještě rychlý pohled na silnice Vysočiny, které jsou sjízdné bez komplikací a problémů, tak si svoji cestu na další víkend užijte i vy bez pokut a bez nehod. Kdyby cokoliv, vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
2: Nákupy v online shop.cz.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
5: Jsem hrdina.
6: Co tady blbneš?
5: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
6: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
5: Vše na 211.cz.
6: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
5: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra. 211.
7: Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
0: On air.
2: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: Je 18 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem. Dobrý podvečer. Česká policie se po incidentech v Německu zaměřila na vyšší ochranu nádraží. Oznámila to na síti X s tím, že nemá informace o aktuálním přímém ohrožení bezpečnosti v Česku. I nadále v naší zemi platí stupeň ohrožení terorismem B, tedy mírné ohrožení. V Rynholci na Rakovnicku hoří průmyslová hala na zpracování plastů. Zasahuje tam více než stovka hasičů. Vyhlášený je třetí poplachový stupeň ze čtyř možných. Obyvatelům okolních obcí je doporučeno nevětrat. Škoda bude podle předběžného odhadu hasičů 300 až 400 milionů korun. České korunovační klenoty si od zítřka bude moci prohlédnout široká veřejnost. Zatím je mohly ve Vladislavském sále Pražského hradu vidět pouze školní skupiny. Výstavu bude možné navštívit do pondělí 28. září. Za vstup nedáme ani korunu. Letiště Praha zavede opatření pro omezení aktuálních front na příletech. Půjde o úpravy koridorů, zlepšení procesu registrace ve spolupráci s cizineckou policií nebo nasazení pracovníků pomáhajících lidem ve frontách. Fronty na příletech ze zemí mimo Schengen v poslední době vznikají kvůli zavedení evropského systému vstupu a výstupu.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
8: Zítřek doprovodí převážně polojasná obloha, ráno a dopoledne bude místy až jasno a lokálně se objeví mlhy, nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 15.
9: Hezký dobrý večer, s vámi Lea, 2:08. Nejlepší hity 80. 90. až po milénia. Startuje právě teď. Až po milénium jsem chtěla říct. No jo, páteček, víkend před námi. Tak startujeme právě teď. Shaggy.
10: Yo man.
11: Yo.
10: Open up man.
11: Yo, what you want man?
10: My girl just caught me.
11: You made her catch you?
10: I don't know how I let this happen.
11: With who?
10: The girl next door, you know? I don't know what to do.
11: So it wasn't you.

Na kolena, na kolena, na konela. Ivan Hlas právě teď dozněl z éteru Hit Rádia 8 minutek po 18. Tak jak pak se máte? Napište mi na 777-937-777, protože já někomu z vás chci udělat radost. A to na základě toho, že přesně za 3 měsíce, nejenom to, že tady bude třetí adventní neděle, ale já budu mít velký gospelový koncert opět v Betlémské kapli a někomu z vás bych právě teď na základě vašich zpráv věnovala 2 vstupenky. A takový ty VIP vstupenky. Vstupenky jsem chtěla říct. To znamená, že se spolu uvidíme, vyfotíme, dáme si nějaký drink a budete sedět v takovém tom VIP, je to v Betlémské kapli od 19 hodin. Ještě pár vstupenek je na go out, ale já jsem se rozhodla, že vzhledem k tomu, že to je ode dneška za 3 měsíce, tak někomu z vás bych chtěla udělat radost. Takže Leona Giongiosi, to je to moje příjmení, jo, Děndější, bude mít opět gospelový koncert a vy můžete být u toho, tak napište na 777-937-777. Stačí napsat třeba jenom chci na Leu, anebo prostě cokoliv, ahoj. A já vyberu za chviličku někoho z vás a uděláme si tak společně radost, potkáme se, pokecáme a tak dále. No a teď už další skvělá zpěvačka, Samantha Fox.

0: Requiem, Day Sleeper, i tohle vám hrajeme. Minutku po čtvrt na sedm, hezký dobrý večer. S vámi Lea a já jsem vám před chviličkou řekla, že někomu z vás strašně moc ráda věnuju dva lístky na můj Gospel Night, který je od dnešního dne, přesně za 3 měsíce, takže v pátek 18. prosince se vidíme, slyšíme v Betlémské kapli, do toho nám tady krásně houká sirena. Tomu říkáme o Happy Day, který tam mimo jiné taky zazní. Takže pište na 777-937-777 a za chviličku vyberu někoho z vás a jste strašně skvělí, protože těch SMSek přišlo hrozně moc a těším se na každého z vás. A nebojte, ještě do té doby rozdám několik lupenů.
1: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé České republice. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
2: Jediná oficiální Meridian Lounge na Vysočině míří do City Parku Jihlava. Dopřejte si terapii módou. Načerpejte pocitní inspiraci a nakupujte s výhodami navíc. 18. až 21. září Dny Meridian.
3: City Park Jihlava. Pro váš lepší den.
4: Šutr sem, šutr tam, všude, kam se podívám. No a tak nějak to u nás vypadá. Jsme rodinné kamenictví Dvořák z Telče. A v Jihlavě na Pelhřimovské ulici pod Čerpačkou otevíráme naši novou pobočku Kamenictví Dvořák. Takže pokud potřebujete kuchyňskou desku, schody, parapety, dlažby a další fajn věci z kamene, tak u nás v Kamenictví Dvořák jste správně. Kamenictví Dvořák.cz. Šutr sem, šutr tam, všude, kam se podívám.
5: Vůně bylinek, krása květů a práce lidských rukou. Květinová farma v Javorové aleji. Podzim je jako stvořený pro tvoření a chvíle pohody. Vytvořte si kytice a podzimní věnce na dveře nebo si chladné dny zpříjemněte vlastnoručně namíchanými čaji ze směsí květů a bylin. Květinová farma, kde kvete krása. Květinovafarma.com.
6: Havlíčkův Brod slaví 770 let a Futaba Czech slaví s ním.
7: V sobotu 19. září vás čeká den plný historie a skvělé muziky. Centrem města projde velkolepý průvod králů a večer to naplno rozjede Havlíčkovo náměstí.
6: No name, Proteus, Poletíme nebo Berenika Kohoutová.
7: Jsme hrdí, že můžeme podporovat město, ve kterém žijeme a pracujeme.
6: 770 let Havlíčkova Brodu. Oslavme to společně.
7: Už tuto sobotu.
6: Futaba Czech, jsme již 22 let součástí tohoto příběhu.
8: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
9: Datart uvádí Dny Meridian.
10: Dny Meridian, jo.
9: Ano, Dny Meridian s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
10: No to je sen.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Ber za kliku a otvírej. Unihobby stylové interiérové dveře Grenada dub bělený za 990 korun.
12: Unihobby.
11: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
13: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
14: Už žádný, mami, restartuj to.
15: Už se mi nesekne při penaltě.
16: Už nespane, když páříme s klukama.
13: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
17: Nákupy v online shop.cz.
18: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
17: www.onlineshop.cz.
19: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
17: Tak dobře poslouchejte.
19: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
17: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
19: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
17: Budete viset 101 metrů nad zemí.
19: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
20: Maminko!
17: Prostě pořádnej adrenalin.
19: Tenhle zážitek najdete pouze na...
12: Firma na zážitky.
15: CZ.
20: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firm na radiohouse.cz.
21: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Kelis, Trick Me, takový R&Bčko, bokem doprava a bokem doleva. To se na ten pátek hodí. Minutka po půl sedmé, hezký dobrý večer s vámi, Lea. 18.9. Přátelé, to je neuvěřitelný, jak to všecko letí. A já bych strašně ráda udělala teda radost někomu z vás, protože rozdávám dva lupeny na můj gospel night. Tak jsem vylosovala tady posluchačku Zlatu, která napsala, je Leuško, to by bylo prima, ještě jsem to neslyšela, udělala bys mi radost, Zlata. Tak Zlatuško, je to tvoje. Já mám hroznou radost, když vám vždycky můžu udělat takhle něčím radost a věřte mi, že těch příležitostí bude ještě daleko víc. A vybrala jsem ještě jednu posluchačku. Místo dvou lupenů budou čtyři lupeny. A to je posluchačka, která se sice nepodepsala, ale napsala: Leonko, mám ráda tvůj hlas, zpěv, taky písničky Celine Dion i gospel. Černošská hudba, to je prostě top. Tak já vám za chviličku pošlu holky SMSku, tak vy dostáváte každá dva lupeny na gospel night. A kamarádi, my máme před sebou ještě víkend. Sobotu, neděli. Spousty dárečků, skvělé muziky, taky narozeninová ruleta a já vám asi rozdám ještě nějaký lupeny o tom víkendu. Tak rozhodně buďte s námi a teď už posílám skvělou devadesátkovou kapelu. Take Your Chance, Fun Factory. Kdo by je neznal, jako by nebyl. Já je milovala. I Wanna Be With You nebo Celebration. A tahle pecka, to nesmí v éteru Hit Rádia chybět. Tak příjemný poslech.

0: Thompson Twins, Hold Me Now. Hit Radio Classic stále s vámi, taky Lea, dobrý večer, 18 hodin 41 minut, aktuální čas. My v téhle skvělé muzice pokračujeme dál, až do 21. hodiny vám budeme hrát 80-ky, 90-ky, až po milénium. Prostě jedna lepší pecka než druhá. Každopádně před námi Mňága a Žďort, nebo taky Sonja, Brian Adams a spousty dalších skvělých hitovek, tak se těším, co tak bude asi teď, počkejte si na to.
1: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Shred Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalshred.cz.
2: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
3: Vinylovou? A bude sama hrát?
2: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
4: Experto Family. Od V podlahy.
5: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
3: No jistě.
5: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
3: No jistě.
5: A že nabízí 6000 korun na duševní zdraví?
3: No jistě.
5: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
6: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
8: Tomas Arsov v Tetě?
7: Přesně, saloní péče je teď zase o kus blíž.
8: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
7: Tomas Arsov, saloní péče, nyní ještě blíže vám.
9: Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, elektroniky, mechaniky, obsluhy CNC strojů, skladové a montážní dělníky. Získej stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. U vybraných profesí obdržíš nástupní prémii 50 až 100 tisíc korun. Více na chytrehlavydojihlavy.cz. chytrehlavydojihlavy.cz.
10: V dalším domácím utkání Maxa ligy přivítá Dukla Jihlava Chomutov. Vstupenky zakoupíte na www.hcdukla.cz. Přijďte Duklu podpořit zítra od 17:30 do Horácké multifunkční arény.
11: Nákupy v online shop.cz.
12: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
11: www.onlineshop.cz.
13: Láska prochází žaludkem.
14: A když je k tomu veselo,
13: tak to musí být
14: jediné místo v Jihlavě.
13: Pekárna Veselo.
14: Dejte si makovec, koblihy, staročeské buchty nebo koláče.
13: Ochutnejte kváskové chleby, podmáslové housky, tousťáky a křupavé bagety. Pekárna Veselo. Místo, kde už 9 let pro vás pečeme to nejlepší pečivo.
14: Husova 46, Jihlava.
15: Trenýrkarna.cz.
16: Hlášení pro lovce slev.
15: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenýrkarna.cz.
17: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
18: Nové vydání magazínu Reportér.
19: Proč je opozice tak slabá? Protože se minimálně v jedné věci podobá Babišovu hnutí ANO.
18: Jaroslav Kmenta popisuje tajemství vraždy kmotra Mrázka. Jeden muž vypověděl, že zakopal pušku, kterou se vraždilo, pak ho našli oběšeného na tkaničkách od bot.
19: Velký rozhovor s legendárním choreografem a tanečníkem Jiřím Kiliánem.
18: A k tomu spousta dalšího čtení.
20: Střecha nemusí stát Majland. Nyní v Unihobby asfaltová šindel Bobrovka s cenou od 215 korun za metr čtvereční.
21: Unihobby.
20: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
22: Jediná oficiální Merian Lounge na Vysočině míří do City Parku Jihlava. Dopřejte si terapii módou. Načerpejte podzimní inspiraci a nakupujte s výhodami navíc. 18. až 21. září Dny Merian.
23: City Park Jihlava.
0: pro váš lepší den.
1: Ne, můj oblíbený hrnek.
21: Tak tohle není dobrý začátek dne.
23: No to snad ne.
24: Nemáte svůj den? Tak si udělejte Alegria den.
25: Alegria dny jsou tady.
24: Se slevou 7% na zážitky.
25: Zážitkové restaurace.
24: Pobytové zážitky.
25: Adrenalin.
24: Automoto a mnohem víc.
25: U nás si vybere opravdu každý.
24: Tak neváhejte a udělejte si hezčí den na Alegrii.
25: Ale pozor, sleva 7% platí jen do pondělí. Nejlepší dárek je zážitek.
26: Firma na zážitky.
24: CZ.
27: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
28: Zlepši si náladu.
27: Zlepši si náladu.

0: vysavač je zase rozbitej.
1: No jo, a zas to musím řešit já. Tak příště domo.
2: domo@elektro.cz Spotřebiče, na které je spoleh.
3: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
4: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čusbus autobus.
3: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje. Vstupenky na dětiraje.cz.
4: Bude vejdán.
2: Nákupy v online shop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kuponů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
6: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
7: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
8: Hi, this is Ed Sheeran.
9: Hi, this is Madonna.
10: Krásný dobrý večer, my pokračujeme dál s vámi Lea Děnděši, 2 minutky po 19. Nejlepší hity, Kylie Minogue, letí za vámi.

Pátek večer, hezký dobrý den. Doufám, že si ho užijete podle svých představ. Protože když je ten pátek, tak si ho pojďme zpříjemnit pořádnou dávkou hudební nostalgie. Tak co takhle? One Night in Bangkok. Murray Head. To je prostě hit, který se hodí k tomu pátečnímu večeru, protože na pátek je přece každá noc v Bangkoku dobrý začátek. Tak volume doprava a letí to za vámi právě teď.

0: Hit Radio s vámi, taky vaše Lea. Hezký dobrý večer. Pokračujeme dál, protože před námi je spousty skvělé muziky. Pet Shop Boys, Gala nebo taky Činasky. Vrátíme se spolu do minulosti, konkrétně do roku 1970. Tak pokud možno, zůstaňte dál na vlnách Hit Radia, protože ty nejlepší hity teprve přichází. Tak počkejte si na to.
1: Hit Radio Vysočina. Co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé rozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: V Hoka Prima v Jihlavě máme profesionální nářadí Milwaukee. Pro chlapy, pro všechny řemeslníky, pro každého fachmana, co chce od nářadí co nejvíc.
3: V Hoka Prima, největším showroomu Milwaukee na Vysočině.
2: Najdeš obrovský výběr nářadí a spotřebáku skladem.
3: Hoka Prima, to je autorizovaný dealer Milwaukee pro celou Vysočinu.
2: Hoka Prima najdeš na Pávovský ulici v Jihlavě. Hoka Prima.
4: Hoka Prima.
2: Přijď si pro nářadí, co něco vydrží.
5: Kde mi navrhnou a vyrobí moderní kuchyň a další interiér přesně na míru?
6: Jedině v truhlářství Zajíček. Náš zkušený tým vás provede od 3D návrhu až po realizaci. Showroom máme ve Ždírci, jen 10 minut od Jihlavy. Tak se stavte. Kuchyně Zajíček. Kvalita, která vydrží. Více na truza.cz a Facebooku.
7: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
8: Co třeba na delfíny?
7: Do zoo?
8: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
7: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
8: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
9: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
10: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
11: No jistě.
10: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
11: No jistě.
10: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
11: No jistě.
10: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
12: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
13: Moderní internet www.starnet.cz.
14: Nákupy v online shop.cz.
15: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
14: www.onlineshop.cz.
16: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

0: Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Pokračujeme dál, Činaský rok 1970. Schválně mi napište na 777-937-777, jaký posluchači nás poslouchají takhle po 19. hodině. Jaký ročník? Já jsem 85, takže ano, už jsem stará koza. Tak mi napište, vystačí napsat jenom rok, kdy jste se narodili, a já vám posílám Aretu Franklin, George Michaela, anebo taky Kors, So Young právě teď.

0: večer, Hit Radio stále s vámi, taky Lea, vy naši posluchači, co víc si přát, k tomu skvělá muzika, 80, 90, až po milénium. Tak já jsem se mrkla na vaše SMSky, protože jsem po vás chtěla, ať mi napíšete, jaký jste ročník, kdy jste se narodili. Tak 90 vládnou světu, to je samý 85, 82, 87, 91, 93, dokonce bacha, přišlo nám tady 2011, takže 15-letý, 16-letý posluchač, což je naprosto skvělý, že oslovujeme i mladou generaci. Tak v tom pokračujte dál, klidně mi pište ty ročníky, budeme se tomu věnovat i zítra, protože spolu budeme vstávat, dneska spolu budeme usínat a to je skvělý. Tak za chviličku třeba Rihanna a nebo spousty dalších skvělých hitů, tak rozhodně nikam neodcházejte. Až do 21. jenom ty nejlepší songy.
1: Hit Radio Vysočina.
2: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
3: Chata v Golčově Jeníkově na Havlíčkobrodsku za 2 300 000. Rodinný dům v Pražmě na Frýdeckom Místecku za 6 600 000. Rodinný dům v Jičíně, Moravčicích za 3 044 250. Byt 2+1 v Havlíčkově Brodě za 3 999 000 a byt 4+1 v Sokolově za 2 890 000 korun.
2: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
4: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák, jeden kus s apkou za 19,90. A svíjanský más, půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
6: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo v mobilní aplikaci Gap Plus.
7: Gap. Individual style for every generation.
8: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
9: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
10: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
11: Když jde o zdraví.
9: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
10: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
12: Ne, můj oblíbený hrnek.
13: Tak tohle není dobrý začátek dne.
14: No to snad ne.
15: Nemáte svůj den? Tak si udělejte Alegria den!
16: Alegria dny jsou tady.
15: Se slevou 7% na zážitky.
16: Zážitkové restaurace.
15: Pobytové zážitky.
16: Adrenalin.
15: Automoto a mnohem víc.
16: U nás si vybere opravdu každý.
15: Tak neváhejte a udělejte si hezčí den na Alegrii.
16: Ale pozor, sleva 7% platí jen do pondělí.
15: Nejlepší dárek je zážitek.
17: Firma na zážitky.
15: CZ.
18: Nákupy v online shop CZ.
19: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
18: www.onlineshop.cz.
6: Kde mi navrhnou a vyrobí moderní kuchyň a další interiér přesně na míru?
2: Jedině v truhlářství Zajíček. Náš zkušený tým vás provede od 3D návrhu až po realizaci. Showroom máme ve Ždírci, jen 10 minut od Jihlavy. Tak se stavte. Kuchyně Zajíček. Kvalita, která vydrží. Více na trusa.cz a Facebooku.

0: Hit Rádio Vysočina. Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
1: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
2: SVA Cars Třebíč, váš autorizovaný prodejce Hyundai v Třebíči.
3: Nákupy v online shop CZ.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
3: www.onlineshop.cz.

pokračujeme, nezastavujeme, protože před námi je skvělá, úžasná zpěvačka. Dáme si trošku emocí, ale pořád s pořádnou dávkou energie. Je to Avril Lavigne a její Don't Tell Me. Je to hit, který umí být jemný, ale zároveň má prostě koule, pořádný říz. Tak si to dáme právě teď a nechte se na chviličku unést tou hudbou. Je pátek, vidina toho volna, sobota, neděle, pohodička. Tak volume doprava.

0: A teď trošku zvolníme. Přichází totiž Polis a nádherná píseň Every Breath You Take. Kdo by neznal takovou nádhernou romantickou věc? Je to píseň, která má v sobě takové, jak bych to řekla, takové zvláštní kouzlo, trošku nostalgie a spousty nádherných emocí. Tak si na chviličku udělejte takový ten klídeček, je pátek večer a zaposlouchejte se a nechte hudbu mluvit za vás. Tak za chviličku přesně tohle.
1: Hit Radio Vysočina.
2: Hoka Prima v Jihlavě máme profesionální nářadí Milwaukee. Pro chlapy, pro všechny řemeslníky, pro každého fachmana, co chce od nářadí co nejvíc.
3: V Hoka Prima, největším showroomu Milwaukee na Vysočině.
2: Najdeš obrovský výběr nářadí a spotřebáku skladem.
3: Hoka Prima, to je autorizovaný dealer Milwaukee pro celou Vysočinu.
2: Hoka Prima najdeš na Pávovský ulici v Jihlavě. Hoka Prima.
4: Hoka Prima.
2: Přijď si pro nářadí, co něco vydrží.
5: Ne, můj oblíbený hrnek.
6: Tak tohle není dobrý začátek dne.
7: No to snad ne.
8: Nemáte svůj den? Tak si udělejte Alegria den.
9: Alegria dny jsou tady.
8: Se slevou 7% na zážitky.
9: Zážitkové restaurace.
8: Pobytové zážitky.
9: Adrenalin.
8: Automoto a mnohem víc.
9: U nás si vybere opravdu každý.
8: Tak neváhejte a udělejte si hezčí den na Alegrii.
9: Ale pozor, sleva 7% platí jen do pondělí.
8: Nejlepší dárek je zážitek.
10: Firma na zážitky.
8: CZ.
11: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
12: Dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
11: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
12: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce září i pro východní Čechy a Vysočinu.
1: Hit Radio.

Buongiorno, arrivederci. Troška té italštiny, protože právě teď nám z éteru Hitrádia dozněl Eros Ramazzotti. Já ho miluju. Jako většina z vás, protože nám tady přišla nádherná zpráva od Jitky. Ahoj Lonko, dneska hraješ úplně skvěle. Zvedlo mi to náladu, protože mě čeká noční šichta. A s tebou a vaším Hitrádiem mi to lépe dneska a rychleji utíká. Což je naprosto skvělý, takže děkujeme za tak hezkou zprávu. A o tom to je prostě, ta muzika, to je láska, to je hudba. Nebo takhle, ne hudba, to je lék na všechno, jsem chtěla říct. Pokračujeme dál, protože před námi ABBA, kdo by neznal, a taky Black Eyed Peas, I Got a Feeling, to se k pátku hodí, tak jdeme na to.

0: Máme téměř 8:45, což ten čas je neúprosný, takže bohužel my se pro dnešní večer budeme muset spolu rozloučit. Přeju vám krásnou dobrou noc. Usínejte s láskou, radostí, prostě ať je vám dobře a zítra pravou nohou do toho nového dne. Ale já vám pošlu ještě do 21. skvělou muziku, co třeba Blondie, anebo Britney Spears, Baby One More Time, jeden z nejlepších vlastně prvních hitů, co se týče královny popu. I když ta je tak slavnější asi víc na Instagramu, ale její písničky jsou nesmrtelný, tak si ji vychutnejte. No a zítra v 7 hodin ráno tady na značkách mám pro vás spousty skvělých zpráv, dárečků, muziky a hlavně dobré nálady. Tak dobrou noc.
1: Hit Radio Vysočina. V Hoka Prima v Jihlavě máme profesionální nářadí Milwaukee. Pro chlapy, pro všechny řemeslníky, pro každého fachmana, co chce od nářadí co nejvíc. V Hoka Prima, největším showroomu Milwaukee na Vysočině. Najdeš obrovský výběr nářadí a spotřebáku skladem. Hoka Prima, to je autorizovaný dealer Milwaukee pro celou Vysočinu. Hoka Prima najdeš na Pávovský ulici v Jihlavě. Hoka Prima. Hoka Prima. Přijď si pro nářadí, co něco vydrží.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
1: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online. Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
4: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
5: Když jde o zdraví.
6: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
7: Nákupy v online shop.cz.
8: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
7: www.onlineshop.cz.

0: Hoka Prima? To je více než špičkové nářadí.
1: To je spojovací materiál DIN, vruty, kotvy a hmoždinky Fisher nebo tesařské prvky Juta a Senko.
0: V Hoka Prima najdete chemické produkty Liquimoly, Stalock a kompletní sortiment značky Ilbruk.
1: V Hoka Prima máme i diamantovou a řezací techniku Gels a Norton.
0: A také kvalitní obalovou techniku a ochranné prostředky.
1: Hoka Prima je prostě prima partner pro profesionálně odvedenou práci.
2: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc. A nebo na operativní leasing od 6 288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
3: SVA Cars Třebíč, váš autorizovaný prodejce Hyundai v Třebíči.

0: Franto, co pa všechno se dá sušit?
1: Ovoce, houby, bylinky, i maso.
0: A tvůj bůček?
1: Ten už nestihneš.
2: Sušičky Domov. Na ovoce, bylinky i maso. Domov.elektro.cz.
3: Hoka Prima? To je více než špičkové nářadí.
4: To je spojovací materiál DIN, vruty, kotvy a hmoždinky Fisher nebo tesařské prvky Juta a Senko.
3: V Hoka Prima najdete chemické produkty Liquimoly, Stalok a kompletní sortiment značky Ilbruk.
4: V Hoka Prima máme i diamantovou a řezací techniku Gels a Norton.
3: A také kvalitní obalovou techniku a ochranné prostředky.
4: Hoka Prima je prostě prima partner pro profesionálně odvedenou práci.

0: Hit Radio Vysočina. Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v ČR. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
2: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

necháme čas kolem nás ubíjet.

0: this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.